značce Project Records s novou deskou Air World, která nabízí celkově 6 pěkných takových ambientních kompozic, melodických relativně. No to už je jedna z nich, All Things Forever. Deska Air World a producent Adelaide, myslím, původně Němec žijící v Austrálii.

Tolik projekt Adelaidean z Austrálie, z Adelaide právě pro města. Není to Němec, teda jsem to spes nějakým jiným projektem, neznám se Project, každopádně australský producent Sean Williams. Tak, to byla ukázka z desky Airward, All Things Forever. Před námi je poslední ukázka teďka tohleté vlastně novinky ze značky Fabric a to je kompilace s příznačným názvem Fabric Life Select Římská 8 už. Kompilace, která vyšla před týdnem na tomhle londýnském vydavatelství elektronickém. No a tentokrát tenhle ten díl 8 Fabric Life Select nabízí 10 zajímavých interpretů na poli Broken Beat a Brooku. No a celou tu kompilaci, kde jdete třeba projekt Ryan Streeton, který jsme se dneska hráli, dále třeba Matt Slinky, Brooke Rogers známých, nebo Ben Hauke. Odvírá právě tato věc Magneto Agent a projekt XL Regular. Tohle už je kompilace Fabric Life Select Římská 8.

Tak to byla už kompilace značky Fabric s názvem Fabric Live Selections Římská 8, která nabízí tentokrát průřez stylem Broken Beat a Brook. Právě na této desetiskové kompilaci to byly XL Regular projekt, myslím, že z Itálie, nebo možná hudebníka z Itálie, jeho novinka Magneto Agent, celkově, jak jsem řekl, 10 zajímavých projektů, třeba projekt D-Monk, Ben Hauke, Brooke Rogers, či také Don't Serve. Tak, tolik dnešní novinky, kompletní playlist už visí také na stránce Rádia 1. My už teďka míříme za pořadem intro dnes s touhletou švédskou trojicí na poli indie pop kytarové muziky Pale Honey.

Tak to byla úvodní věc dnešního pořadu intro od kapely Pilhany, o které budeme si teďka povídat a hrát v dnešním průřezovém profilovém pořadu. Pilhany, konkrétně jejich úplně debut z roku 2014, CPčka Fiction, titulní nahrávka, která vyšla v květnu roku 2014 od tohohle toho vlastně původně duo, které také nabídl takový fúzi opravdu jak vlivu takového postpunku alternativního roku 90. let, ale také i takových popovějších věcí. Kapela Pilhany vznikla v roce 2013 už právě v Jeteborku, kdy dala dohromady vlastně kámošky dokonce ze základní školy Tuva Lodmark, to je ta zpěvačka, kytaristka a také bubenice Nelly Daltrey. Původně vystupovali jako duo s hostujícími basáky, ale v průběhu let se k ním také později připojili dlouholetý producent a multi-instrumentalista Anders Lagerfors, který hraje a přispívá na kytaru, syntezátory a takové ty elektronické zvuky vytvářel později na deskách. Tady ten syrovější právě EPčko Fiction si dáme ještě v jedné ukázce Hang Me Up to Dry. Doplním, že na desce jste mohli pak najít také ještě skladbu s názvem Fish, která se nakonec objevila i na té pak debutové desce s názvem Pale Honey, stejně jako i singlovka Fiction, kterou jste uslyšeli, ale tohle už je track nevydaný Hang Me Up to Dry, pouze exkluzivně z tohle triskobového EP Fiction. Tohle jsou Pale Honey v dnešním intro a vy najdete playlist a info, odkazy už také na stránce rádia na podpoře intro.

Posloucháte intro dnes s švédskou kapelou Pale Honey, kterou založili právě dvě dívky z Göteborgu, konkrétně Tuva Lundmark a Nelly Daltrey v roce 2013. My jsme si teďka hráli tenhle ten singlík z jara, z března roku 2015, měl název Youth a objevil se právě na stejnomenném EPčku, které ostatně obsahovalo i tenhle ten remix klaby Youth od projektu Jacko. No a zde se už objevuje více elektroničtější vlastně zvuky, které právě obstaral i ten právě ten třetí člen kapely, který přišel v zápětí v roce 2014, Anders Lagerfors. Každopádně Pale Honey teď už z EPčka Youth z března roku 2015 ještě v té exkluzivní ukázce Blue, kterou nenajdete na žádném pak albu. A pak si dáme už takovou pilotní věc, úvodní skladbu z jejich debutu eponymního nazvaného Pale Honey albového, který vyšel právě na značce Bolero, stejně jako i vlastně to debutové EPčko Fiction, či tohleto EP Youth. Teď už ale Pale Honey a skladba s názvem Blue z tohohle jejich počinu z roku 2015 března. Youth EP.

Posloucháte pořád intro dnes se švédskou kapelou Pale Honey. Dozněla nám věcička Over Your Head, která vyšla z alba debutové desky Pale Honey v roku 2015, také jako videoklip po vydání. Každopádně debutové album nahrávali dívky z velké části právě ještě ve svém domě v kuchyni dokonce a právě producenta Andersa Lagerforsa, který se stal později členem právě úplně klasickým kapely. No a deska nabízí ještě takový přímočeří návrat k tomu klasickému indie rockovému zvuku 90. let s vlivy grunge, možná také takových jasnějších shoegaze možná věcí, ale spíše k grunge. Každopádně, jak jsem řekl, z desky vyšly tyhle ty single jako Fiction, který vyšly už na tom EPčku, či Youth, a tohle už ukázka s názvem Desert z tohleté desetiskobové jejich debutové desky Pale Honey. Playlist a info na stránkách Rádia 1.

Pelhany a ukázka s názvem Tease, parádní kousek, který rozhodně bych řekl určitě takovým hitovějším na této jejich debutové desce eponymy nazvané právě Pelhany, kterou vydali na značce Bolero právě v květnu roku 2015. No a to album, jak jsem řekl, bylo takový před jenom asi nejsyrovější jejich dílko, hodně takový garážový, grungeový, rockový minimalismus. Jedete na této jejich prvotině albové Pelhany. No a my si z těch 10 nahrávek dáme tuhletu závěrečnou taky jemnější snovou věc s názvem Sleep, která uzavírá tohleto jejich první album. A já doplním, že se pak přesuneme už na jejich další hitovku s názvem Real Thing, kterou vydali i následující rok 2016. Ale doplním, že právě single Tease, který jste slyšeli, vyšel právě i v akustické verzi, respektive singlové verzi, tak chci říct. A teď už skladba Sleep a debut

Posloucháte profilový pořad intro dneska s švédskou partičkou Pale Honey a tohle byla akustická verze jejich skladby Bandolier z jejich debutu ještě, která se objevila tato verze v tom z kraje roku 2016 na tom singlovce EP Tease, který vyšel tam i v singlové verzi. Každopádně ten rok 2016 pro Pale Honey znamenal také ale zcela nový materiál, a to v podobě téhleté hitovky Real Thing, která odevřela jejich vlastně tvorbu z té druhé studiové desky Devotion, která vyšla až následující rok 2017. A tady je už právě Radio Edit, který se objevil s předstihem v říjnu roku 2016 na značce Bolero. Pale Honey a Real Thing.

byla příjemná věcička Why Do I Always Feel This Way? Jinak singlík, který vydala kapela Pil Honey z kraje roku 2017. Poté singlovce Real Thing, která vyšla ještě na sklonku roku 2016. Každopádně tohle byl už singlík z té druhé chystané desky Devotion, která se nakonec objevila také v říjnu roku 2017, ale já jsem tady opomněl zahrát jednu exkluzivní věc, která se objevala na jako bestrana singlovky Over Your Head, ještě právě na povídání té desky debitové, a my si teďka tuhletu věc ještě zařadíme. Pil Honey, teda ta švédská trojice na exkluzivní nahrávce On Your Mind, která vyšla ještě v roce 2015 na konci roku.

To byla ukázka od Pale Honey, tentokrát cover, asi jste poznali možná tuhle tu legendární věc Lay All Your Love On Me od švédské popové legendy Abby. No a Pale Honey, jakož babelaky švédové, tak si to prostě střihli a vydali tuhle tu singlovku jako samostatný digitální single v červnu roku 2017. Každopádně oprášili takový ty diskotekový popový věci a udělali z toho docela sympatickou takovou indírkou až takovou country baladu, bych řekl. Každopádně my pokračujeme dál v té diskografii vůbec průřezu tvorbou téhleté švédské trojice, kterou, jak jsem řekl, založila původně dvojice dívek, a to Nelly Daltrey a Tuva Lodmark v roce 2013 už. A my jsme u jejich singlovky z roku 2017, která dostala název Get These Things Out of My Head, vyšla v září a musím říct, že hned v zápětí v půlce října se objevila pak i celá jejich druhá studiová deska Devotion. Tohle už je ale pilotní single Get These Things Out of My Head a Pale Honey v dnešním intru. Playlist najdete na stránkách Radina, včetně info a odkazů. Teď už je tato singlová věc desky Devotion. Get these things out of my head.

Tohle byla ukázka už tracku Replace Me, který odevřel jejich druhé studiové album kapely Pale Honey v roce 2017. Jak jsem řekl, v říjnu vyšla tato jejich druhá deska, která nabídla právě celkově také 10 přímočarých takových indie kytarových nahrávek. Myslím, že ubylo takový to syrovějšího zvuku, více přibylo propracovaných těch zvuků, na který se ostatně už tenkrát podílel také co by producent právě multiinstrumentalista Anders Lagerfors. Ten se stal pak členem až od roku 2020 úplně tím kořenovým. Každopádně my si z této jejich druhé studiovky Devotion dáme ještě tuhletu ukázku The Heaviest of Storms s podtitulem Devotion Part 1. No a pak už se přesuneme na jejich zcela nový single, který kapela vydala v roce 2019 pod názvem Set Me Free, který byl před zestí pak už jich. To je třetí a závěrečné strojové desky Sometime Alone. Teď ale už album Devotion z roku 2017, kterému pak v roce 2018 vyšlo právě i EPčko Replace Me.

Tak to byla singlovka Set Me Free, která se objevila v roce 2019 na podzim jako pilotní vlastně první věc z jejich chystané desky třetího alba, které nakonec vyšlo pod názvem právě Sometime Alone. Každopádně v tom roce už pak 2020 v únoru kapela Bilhany vydává další ochutnávku z této chystané jejich třetí desky, která nakonec vyšla až na samém konci roku 2020, už v období pandemie, což netušili ještě, když vydávali tuhletu singlovou věc Treat You Good, která vyšla v únoru roku 2020. Bilhany v dnešním intru. Vy stále posloucháte tenhle ten profilový pořad se švédskou trojicí už v té době.

Tak to byl single Killer Scene, který myslím, že dobře znáte také z vysílání Rádia 1, nebo jsme ho tady tenkrát v roce 2020 nasazovali také do playlistu a květnová záležitost, nebo těsně z konce května singlová věc, kterou vydali Pale Honey jako už třetí ochutnávku z jejich alba, třetí studiové desky, kterou chystali vydat na podzim pod názvem Sometime Alone. Každopádně ještě před vydáním tohodle alba, které, jak už jsem podotýkal, obsahovalo už i toho třetího už stálého člena kapely, a to právě hudebníka Anders Lagersforsa, který na kapele vlastně přidal ten elektroničtější zvuk a možná i takový ty vlivy popovější, které vůbec nebyly špatné právě na této singlovce či Treat You Good, předchozím singlu, tak se zde objevoval také samozřejmě jako hráč na kytaru. Tohle už je ještě singlová věc před vydáním desky v říjnu. Titulní nahrávka Sometime Alone. Pale Honey v dnešním intru, za chviličku už také se blíží pro pořad ambientní seance s Lawrence Englishem. Teď ale už skaba Sometime Alone.

To byla singlová věc ještě před vydáním jejich třetí studiové desky Sometime Alone, titulní nahrávka, která vyšla, jak jsem řekl, přesně vlastně měsíc ještě před vydáním tohodle jejich třetího a také závěrečného, bohužel posledního alba, které přišlo právě na sklonku roku 2020 do covidového období a kapela, musím říct, byla dost zaskočená, protože nemohli vlastně tu album ani představit naživo. Dost to ovlivnilo, musím říct, i celkový vývoj té kapely, tohleto pak plánovaný turné muselo být v roce 2020 také nakonec zrušeno a opakovaně odsouváno. No a sami členové toto období popsali jako plný čas nejistoty a vlastně v té době také najednou se objevily také i mateřské povinnosti obou dívek, takže všechno dostalo úplně jiný rámec a kapela vlastně od této třetí studiové desky z podzimu roku 2020 nic nového nevydala, až vlastně na ten singlík Trouble is only thing I know, který vyšel jako v editové verzi, tenhle ten track původně z té třetí desky, exkluzivně jako samostatný single přes Spotify právě v říjnu roku 2020, kdy kapela nastartovala své turné a nakonec ho odjela po severských aspoň zemí ve Švédsku, myslím, že Finsku a Dánsku. A vlastně od té doby mají to hodně na háku, asi se spíš věnují svému rodinnému životu a jak sami říkají, hudbu tvoří už bez vnějšího tlaku. Tahle ta jeteborská partička trio Pale Honey, teď už závěrečné věci v dnešním intru právě singlovce z roku 2022, která stala tuhle editovou podobu z té třetí desky, skladba Trouble is only thing I know. No a těšme se, doufujeme, že se kapela Pale Honey navrátí třeba po té mateřské dovolené opět na pódia a hlavně s novou deskou. Teď už ukázka Trouble is the only thing I know. Kompletní playlist také najdete už tuhle chvíli na stránce Rádia 1. Za chviličku šance.

Takže příjemný opět ničím nerušený poslech vám přeje připravené nedělně pondělní sánci Josef Sedloň a dnes, jak už jsem předeslal, to bude také s australským veteránem na poli experimentální ambientní tvorby a šéfem značky Room 40 Lawrence Englishem, které jste ostatně mohli už také několikrát vidět zde v Praze, jak na Music Infinity, tak i na Spektakuláre třeba. Určitě jeden z takových zásadních postav této hlukového ambientu, který už dlouhá léta také kurátoruje právě značku Room 40, či také i sublabel tohohle vydavatelství, který funguje už více než dvě dekády. Someone Good třeba, či A Guide to Saints sublabel má. Každopádně Lawrence English na této své kultovní značce Room 40 vydal teďka minulý měsíc své nové album The Rest is My Ghost, které je tentokrát album různých spoluprací tohohle australského veterána, a to jak s australskými hudebníky, či hlavně i spolupracovníky jeho nebo lidmi, který vydává na své značce Room 40, ať je to Chris Abrahams, Madeleine Kokolas, Peter Knight, Chuck Johnson, Norman Westberg, dříve také právě člen Swans, či také ale také třeba Tony Buck nebo Mats Gustafsson. Určitě zajímavé kooperační dílko, který nabízí celkově 10 nahrávek, no a my si z něho teďka dáme ukázku po té skladbě s názvem One Line Sky, to bude ukázka Ghost Type, která uzavírá tohleto jeho nové dílko na značce Room 40, desku The Rest is My Ghost. No a my se pak už podíváme na jeho starší alba, a to z různých i značek, kromě Room 40 zazní třeba i jeho spolupráce s producentem z Kanady Lost Seal značky Cranky, nebo také spolupráce s Williamem Basinským, kterého přivítáme za týden z Praze. To byla jejich společná deska, to byla značku Temporary Residence, ale také třeba jeho prvotina spolupráce se značkou Taylor Dippert 12K Records. Každopádně Lawrence English dnešní seanci. No a vy už najdete info a také playlist za chvíličku na stránkách Rádia Jedna, kde ho budu průběžně ještě aktualizovat. Já vám přeju krásný poslech Lawrence English a jeho nové album The Rest is My Ghost.

0: dnešní seance s australským experimentátorem na poli ambientu Lawrence Englishem a jeho novinkou The Rest Is My Ghost, která vyšla teďka minulý měsíc na jeho značce Room 40, a to ve spolupráci se spoustu možná tuctem různých hudebníků, nejenom z Austrálie. No a my jsme zakončili seanci touhletou jeho vlastně deskou z roku 2009, kterou jsem tady vlastně poprvé asi představoval, vlastně po druhé až po té desce Kirino Oto z jeho diskografie, když možná první deska byla úplně s Tuji Konoriko, kterou jsem tady hrál. Každopádně Lawrence English na to bylo na značce 12K a deska Color for Autumn. Od mikrofonu se s váma loučí pomaličku za vsevlem přijou krásný poslech s rádiem. My se uslyšíme už dnes 19 hodin při pořadu CD Non-Stop, dneska s ambientně elektronickým projektem Earthtrack z Polska a jeho třetí deskou, kterou vydal pod názvem Sensual World. No a naslyšenou pak už také naživo v úterý po 15 hodině. Mějte se krásně a vůbec úspěšný týden.
1: Výbar získáme jedině z rybích hlav, jo, a z nějakého kousku nebo odřezku jiné ryby.
2: Ale pozor, mi, pane, nejlepší výbar získáme jedině na rádiu jedna.
1: Tam není to nic proti žádným bontónům. Zrovna tak tam můžeme...
2: Asi je.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
3: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
4: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
3: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
5: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbít? Zrádci se vrací s premiérovou řadou od 16. září na Prima Plus a od 20. září na Primě.
6: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
7: Reklama na Radio 1.

snad je tam světlo, snad víc než tady, to asi jo, jen jeden krok.

0: snad je tam světlo, snad víc než tady, to asi.
1: Celoplošný digitálce vašich uší.
2: Digitální rádio.
1: Rádio 1 na DAB+. Celoplošně.
2: DAB+.
1: DAB+.

Dobré ráno, zdravím všechny posluchače a posluchačky Rádia 1. Já jsem Lenka Zbořilová a jako každé sudé pondělí si budeme pouštět písničky do 9 hodin. Doufám, že máte fajn pondělí. My jsme si teď doposlouchali písničku Miss Fortune od hudebnice Life Path 99. Je to hudebnice Bex Vines. Dřív dělala písničky pod jménem Bex, ale tady tohle pod tím vlastně novým monikerem je nový single. Tak tím jsme si to tady tak uvedli a teď si pustíme, sejdeme se na Avu od českého hudebníka a producenta Nevrtače.

0: jedno.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
3: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
2: Blue! Last Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Wolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec. Galerie hlavního města Prahy. GHMP.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Nové hlasy. Nové pohyby. Nové obrazy. Nové formy. Experiment žije. Festival příští vlna Next Wave. V Praze 18. až 24. září. www.nextwave.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na dek.cz.

0: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
2: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
3: Reklama na Radio 1.

Dobré ráno, právě jsme doposlouchali písničku Easy od Atény Chlebové, jeden z nejnovějších singlů. A taky teď se přesuneme zase někam jinam, zůstaneme nicméně u ženských vokálů a pustíme si song Nothing Lasts od Emily Jacina z roku 2023. Tak užívejte.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na dek.cz.
7: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. 2 Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development 17. září Lucerna. Lístky na musicbar.cz. Skonto nábytek.
8: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Reklama na Radio 1.

To byla písničkářka Brennan Vedl a písnička se jmenovala Scorpion, úvodní, nebo Scorpio, úvodní skladba desky z tohoto roku, vyšla teď někdy nedávno a no, je to její druhá deska a my si teď ale pustíme něco z Česka, takže z Nashvillu se přeneseme do České republiky a tenhle song se jmenuje Antidota od Rozálie Chládkové.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Jako první je tady spolupráce neosoulové legendy Erika Badu a producenta The Alchemist. Erika Badu po 11 letech vydala nové album, to se jmenuje Before the World Blows.

Jako další novinku tady máme píseň Get Lost od solového projektu brooklynského písničkáře Eddieho Gora, který si říká Daisies.

Hrajeme si taky sympatický latinskoamerický elektronický projekt průkopník žánru Latincore CRDR. Ve spolupráci s dalším projektem Piccolo je tady skladba Pika. V další novince si zajedeme do Vídně za Anou Franceskou, která zvolila své umělecké jméno Beaks, Little Silver. A o závěrečnou nakládačku se postarají dvě legendy, Kanaďan Tiga a Němec Boys Noise, Hot Wife, a to v

0: Tři šťastní věrci tentokrát obdrží lístky na mezinárodní hudební festival Jazz Goes to Town. Ten se koná od 6. do 10. října v Hradci Králové. Konkrétně to bude na koncert uskupení Lenka Gálisová Quartet, které proběhne 6. října v Muzeu východních Čech.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: jedno.
1: Doufám, že ti uvidím 3. září ve čtvrtek v Bubenči.
2: A proč?
1: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
2: A kde to letos bude?
1: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
2: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
1: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září v 16.30 ve Vile Lana.
2: Zastávka Hradčanská.
1: Více?
2: Na literarnidum.cz.
1: Vstup volný. Skonto nábytek.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Australská písničkářka a kytaristka Courtney Barnett se vrací do Prahy. Jedna z nejzajímavějších autorek na současné alternativní scéně dorazí s novou deskou Creature of Habit. Courtney Barnett. Už 3. října v pražské Meat Factory. Vstupenky v síti Go Out.
8: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
9: Máš u sebe korunu?
10: Na co?
9: Na novou vanu ze Senesy.
10: Odkud?
9: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
10: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
11: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
12: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
13: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
12: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
14: Reklama na Radio 1.

To byl nový single od kanadských Chastity. Jmenuje se Misled Youth. Jinak je 7. hodina, já jsem Lenka Zbořilová, posloucháte Rádio 1, budu vám pouštět písničky do 9. hodiny. A teď si pustíme Bread and Roses od Smažené pikantní škeble. Já zároveň tuhle písničku Smažené pikantní škebly taky posílám, protože vím, že se nacházejí v nemocnici, čekají na operaci, takže doufám, že všechno dobře dopadne a tady tohle už je pro škebly.

0: skutečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci půjdou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

právě nám dohrává písnička Fortress od Pinback. No, já jsem na ten song vlastně narazila včera, když jsem procházela svoje tabulky a připravovala si, co asi dneska zahraju, a pak jsem si uvědomila, že to je fakt jako strašný banger. Takže jsme se trošičku vrátili zpátky do nějakého roku 2004, I guess, něco takového. No a my si teď pustíme Bad Dream od Flower Face. Super krásný nový song. A taky jsem chtěla říct, že tady mám zapnutý chat, takže kdyby chtěl někdo něco napsat, tak můžete rozhodně do chatu na Rádio 1. Já tam i postupně dodávám playlist, který dneska hraju, takže najdete všechno na Rádiu 1. A teď už Flower Face.

0: Reklama Rádia 1.
1: Dominik Zezula a Tomáš Havlen, a.k.a. Pozdurba, 15 let na scéně. Pražské duo Pozdhudba v Meat Factory pokstí svou pátou desku. Album a zpěvník plný známých songů v nových aranžích. Bude to dobrý, bude to dobrý. Pozdhudba 25. září v Meat Factory. Vstupenky a více info na meatfactory.cz.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
7: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na Fall. Festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
10: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tyron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
14: Reklama na Radio 1.

Právě nám dohráli Dive a písnička Kid. Mimochodem druhý single z ohlášené desky Zirb. Za mě super, takže moc se na desku těším. Taková zajímavost k tomuhle songu je, že videoklip natáčel syn frontmana, tak se podívejte a uvidíte tady tenhle takový punkovější klípek. No a já bych teď ráda pozdravila svoji kamarádku Nikolu do Itálie, protože mi píše právě z Itálie, že poslouchá a teď už by měla být na místě, pokud se nepletu, protože už vyjížděla včera ráno a jela vlakem. To znamená, že já jí teď pošlu písničku od Nerostu, která se jmenuje R989 Vysočina. Zpívá se tam o tom, jak končí léto, což pro ně asi neplatí. Předpokládám, že ta tam má ještě dost teplo. Já jsem teď přiletěla v pátek z Palerma, kde bylo dost velké vedro, takže předpokládám, že ona tam bude mít docela teplo taky. No a tak snad ještě nekončí léto ani tady. Tady tohle je Nerost, takže Nikolo, to je pro tebe.

0: Jedno.
1: Bílé tílko, zamlžená elektronika, tanec. Do Prahy se vrací Trust. Zatančíme si v elektrizujícím obětí. V Roxy už 15. září. Lístky na force.cz.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
3: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
5: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Knihy, design a umění na Artbook Fair 2026. Nezávislí tvůrci, komiksy, časopisy i velká nakladatelství. Školy a galerie z celého světa. Doprovodné workshopy a diskuze pod vedením Martina Hůly alias Bonuse. A taky DJs, knižní swap a program pro děti. 19. a 20. září na zámku Troja. Pořádá galerie hlavního města Prahy. KHMP.cz.
7: Dny Breno? Dny Breno? Dny Breno!
8: Co se to děje?
7: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
8: Tak to musí slyšet každý.
7: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
10: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
11: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
12: Reklama na Radio 1.

0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

No tak to byla další písnička na přání. A jmenuje se Tlak, je od kapely Pacino a putovala na Žižkov pro Dominika, protože mi psal, že se potřebuje probrat, takže snad ho to probralo trochu. A my si teď pustíme song Ampersand od Arab Strap, protože je to strašný banger. Teď vyšla deska Arab Strap. Je to výborný. Vlastně jsem si dávala jako nějaký songy do rádiového playlistu, a pak jsem zjistila, že už jich tam mám hrozně moc. Každopádně tady tenhle song, myslím, že předposlední na té desce, tak je úplně fenomenální. Za mě skvělý melodie, výborný, super text, sice polovina toho ještě není ani zveřejněná, podle mě, toho textu, myslím. No, je to krásný, užijte si to, nebo udělejte si svůj vlastní názor. Takže tady Arab Strap a Ampersand.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Svoboda, odpovědnost,
3: naděje. Některá slova nestárnou.
4: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
3: Celý den vás čekají diskuze,
4: slavnostní čtení,
3: odhalení Havlovy lavičky,
4: vystoupení hudebních hostů,
3: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
4: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
3: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
4: Vstupné je zdarma.
3: Více na praha.eu.
5: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
6: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
7: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
9: Tak abyste ho nepromeškali.
8: V Auto S máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
9: Garanci kvality i výhodného financování.
8: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto S právě teď a výhodně.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u S.
11: Zkušenosti vás dostali tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.
12: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
13: Faktury.
14: Trápí vás factoring?
13: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
14: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
13: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
14: Acema pokryje jakékoliv financování.
13: No tak to beru.
14: Acema. Jde to i bez banky.
15: Reklama na Radio 1.

Právě dohrála písnička White Dress od Lana Del Rey z alba Chemtrails Over the Country Club z roku 2021. Nádherná práce s hlasem, slyšela jsem to milionkrát, skvělý melodie, ale tak kdo posloucháte Rádio 1 a už jste slyšeli nějaké vysílání se mnou, tak možná víte, že na ty melodie mám hrozně jako, co na ně mám, crush. Mám hrozně ráda melodie, takže tak si mě ty songy většinou dostanou. Taky možná víte, že ráda klidně měním žánry, nebo vlastně ani ne žánry, ale různě jako nálady songů. Nebojím se toho moc, protože mi přijde, že to v nějak patří k mojí osobnosti. A my si teď teda pustíme písničku Dinosaur. A nevím, jaký je váš oblíbený dinosaur, ale pokud chcete dát vědět, tak můžete napsat.

Ček, vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti.

Tak to jsou Purple Mountains a Margaritas at the Mall. Smutný song je takhle při pondělku, ale tak snad nemáte smutný pondělí, nebo máte, záleží, jestli chcete nebo nechcete ho mít smutný. No, my si teď pustíme Blood Spilled, což teda navazuju skvělým názvem tady na tenhle talk, od Blunt Redhead, super nový single. Takže posílám.

Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý. Škrem.

0: Jedna reklama.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zaspaříš ty svý onlineovky, bohumile.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se Strýčkem Míšou.

0: is the light in my sister's darling eyes.
1: Právě nám dohrála další smutná písnička. Jmenuje se Horses in the Sky od Silver Mount Zion. Včera jsem tady tenhle song poslouchala a říkala jsem si, že ho dneska. Koukala jsem na předpověď, zjistila jsem, že má pršet, takže ho zahraju. Takže tady tohle byly Silver Mount Zion. Další song nebude o nic rychlejší. Je to Carissa's Weird, No One Lives Here Anymore. Carissa's Weird po hodně dlouhý době ohlásili, že budou vydávat novou desku na začátku roku 2027. Tady tenhle single je krásný, super melodie, moc se mi to líbí. A no, vlastně poslední desku, dlouhohrající desku, co vydávali, tak bylo Songs About Leaving z roku 2002. Takže tyjo, moc se těším na tenhle návrat a pak už tady budeme s přehledem, co si můžete přečíst v tomto respektu.

0: Jste syn?
1: Dobré ráno posluchačům a posluchačkám Rádia 1. My jsme teď momentálně, máme 8 hodin 41 minut, to znamená, že budeme si říkat o tom, co si můžete přečíst v týdeníku Respekt tento týden. Takže mám na telefonu Tomáše Lindnera. Tomáši, je to vaše, můžete říct, co si můžeme přečíst tento týden v Respektu.
0: Jo, dobré ráno všem posluchačům. Já bych asi úplně nejvíc upoutal na samotné jako obálkové téma a pak na to, že si na sebe přijdou jako zájemci o jako světové globální dění. Když přijdu k tomu takovému obálkovému titulkovému článku, tak ty napsal Tomáš kolega Brodík a jmenuje se Až přestaneme číst. A on vlastně v textu probírá to, co ukazují různé průzkumy mezi žáky i dospělými, a sice, že klesá schopnost porozumět se a klesá vlastně množství jakoby, času, který trávíme čtením prostě knížek nebo vůbec nějakých jako dalších třeba časopisovských textů. A v tom textu zároveň jsou jakoby, různé roviny. Tomáš víc jako přibližuje, co tedy víme jakoby, zdat o čtenářských jako proměnách v Česku. Potom je to nějaká kapitola, která se věnuje třeba poznatkům neurovědy o tom prostě, jakoby, co čtení vlastně dělá s naším mozkem, jak mění naše přemýšlení, jak se vlastně nově i utváří, a to je jako další nějaká vědecká linka, jak vlastně masové rozšíření čtení jako měnilo nějak společnost. A takový klade si tu otázku, co vlastně pokles tady těchto čtenářských návyků jako může, bude znamenat pro lidskou společnost. Takže to je zjednodušeně prostě téma, které částečně vychází prostě z těch výsledků PISA studie, která vlastně změřila, že v minulém týdnu, že skrz naskrz západním světem prostě jako klesají čtenářské matematické dovednosti žáků. A ten druhý jako velký pilíř, bo hlavní asi pilíř toho aktuálního vydání opravdu jako zahraniční, protože tam nabízíme vlastně hned dvě jako přímo naše exkluzivní reportáže, kdy kolegyně Majda Fajtová, která se jako specializuje dlouhodobě třeba na Balkán, nebo hodně na Balkán, už od studijních let, tak byla v Srbsku na pohřbu válečného zločince Radko Mladiče, a s kolegou fotografem Milanem Burešem a přivezli prostě velmi zajímavou jako reportáž, ve které prostě, které cítíte jako to porozumění tomu regionu. A druhý text, jakoby původně reportážní, jsem psal já z Německa, který ještě navazuje vlastně na úspěchy alternativy pro Německo s Saskou Anhaltskou. Já jsem se podíval, jak to celé souvisí jako s demografií prostě, protože východní Německo, když by dnes bylo znovu nezávislým státem, tak je po Monaku a Vatikánu, které jsou specifické, že jo, tak je nejstarším státem světa. Je tam že hodně starých lidí, velký převis třeba mladých mužů nad mladými ženami. To všechno má nějaké politické důsledky. Já jsem tohle zkoumal prostě v jednom městě, kde jsem byl ještě, kde klesl počet obyvatel ve srovnání s dobou připádu berlínské zdi na polovinu. A jeden z efektů je, že tam ta alternativa pro Německo získala přes 50% hlasů. Tohle reportáž o demografii, politice je také ke čtení, a potom přinášíme jako esej od známého historika Timothy Snydera, který vlastně zkoumá tu otázku 25 let po útocích na 11. září, jestli tedy teroristé vyhráli a dosáhli svého. On vlastně argumentuje, že ano, vysvětluje proč vlastně, jako hledá takovou linku, která fakt začíná těmi útoky na 11. září a tou přehnanou spatkanou americkou reakcí a končí vlastně dneska v krytech na Ukrajině. A poslední možná ještě bod, mohl bych ještě mluvit o těch zahraničních textů dál, ale vlastně díky spolupráci, kterou máme s německým týdeníkem Die Zeit, tak máme texty jejich moskevského zpravodaje, který prostě se Ruskem zabýval od konce 90. let a tehdy zpovídal Putina a jeho dlouhodobě je v kontaktu vlastně s lidmi z jeho okolí a on vlastně napsal takový komentář o analýzu o tom, jaké priority a scénáře se teďka pravděpodobně s toho znalostí Putina a jeho okolí jako odehrávají v jeho hlavě a k čemu jakoby vývoj jeho válka proti Ukrajině nebo Evropě jako může teď pravděpodobně směřovat jako další v příštích měsících, tak prostě rozebírá tyhle scénáře vývoje. Tak to je další z textu ještě, na který bych upoutal, ale samozřejmě v tom čísle je to spoustu jiného zajímavého čtení, které teď nestíhám zmínit.
1: Jasně. A já bych ještě dodala, že Respekt je možné koupit v trafikách, nebo můžete číst na respekt.cz, takže určitě podpořte. Já moc děkuji Tomášovi Lindnerovi a přeju krásný den, takže tolik k týdeníku Respekt tento týden. Moc díky, naschledanou.
0: Já taky moc děkuji a mějte se krásně.

Tohle byl Člověk krve a písnička Penzion na věčnosti. Já už se s váma loučím, pouštím poslední dva songy a díky moc všem, co jste poslouchali Rádio 1. Moje jméno je Lenka Zbořilová a hraju pro vás každé sudé pondělí od 6 do 9 hodin ráno. Tak snad jste si to aspoň někteří z vás užili a jinak přeju fajn pondělí, takže teď už zase něco svěžnějšího, dáme si Víkend od Tomáše Havlena.

0: Reklama Rádia 1.
1: Fenomenální hudba Zuzany Navarové opět ožívá. Oslavou jejího života a díla budou 14. a 15. listopadu koncerty v Nové spirále na výstavišti. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Naruby v nových aranžích. Vstupenky na tento výjimečný zážitek síti Go Out.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Doufám, že ti uvidím 3. září ve čtvrtek v Bubenči.
6: A proč?
5: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
6: A kde to letos bude?
5: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
6: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
5: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září v 16.30 ve Vile Lana.
6: Zastávka Hradčanská.
5: Více?
6: Na literarnidum.cz.
5: Vstup volný.
7: Sběratelské mince. Drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
8: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Od 16. září na Prima Plus a od 20. září na Primě.
13: Reklama na Radio 1.
14: Já už to nevydržím.
15: Tak to pust.
13: Radio 1.

0: Tak, že jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

0: Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mně nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černém mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Už je zase září.
3: Škola volá.
2: A Pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
3: A jo, vždyť je to letos už po 7.
2: Přesně tak.
3: A kdy to letos bude?
2: Pondělí, úterý ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Pecháčková.
3: Těšíme se na vás na Prodejnce, na Smíchově.
2: Více
3: na literární dům.cz.
2: Vstup volný.
4: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
5: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. Skonto
6: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
10: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tayron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Knihy, design a umění na Artbook Fair 2026. Nezávislí tvůrci, komiksy, časopisy i velká nakladatelství. Školy a galerie z celého světa. Doprovodné workshopy a diskuze pod vedením Martina Hůly alias Bonuse. A taky DJs, knižní swap a program pro děti. 19. a 20. září na zámku Troja. Pořádá galerie hlavního města Prahy. KHMP.cz.
12: Reklama na Radio 1.

Jestli jste dobře poslouchali Rádio 1 od 6. do 9. hodiny, tak jste se tady mohli potkat s Lenkou Zbořilovou. A já jí, protože jsme se tady nepotkali při střídání směn, tak jí posílám tuhle písničku

její vlastní písničku. Ve třetím patře se jmenuje a vydala ji pod názvem Pivoňka. Za chvilku Taige anebo Taliro.

0: I'm a good pillow.
1: Dobré ráno, i v tuto šílenou hodinu je s vámi Rádio 1.
2: Ano, doufám, že se vám dobře stává i v tuto šílenou hodinu. Tohle je nový single Sylvie Kroisch. Hrál jsem už včera, ale dneska si ho ještě zopakujeme. Jmenuje se Kiss the Grass, ale. Tak se můžete těšit na mou Sweet featuring.

Arlo Parks dohrála písnička Weightless a Arlo Parks přivítáme v Praze 21. listopadu v prostoru Archa Plus. A teď už se rozjíždí píseň What Was That od Lord, kterou jsme měli možnost vidět na letošním festivalu Karosov Ostrava. Mně se to bohužel nepoštěstilo, tak tajně doufám, že Lord přijede i na samostatný koncert někdy v Brzku.

0: Rádio 1, dívka s kytarou.
1: Je 9 hodin 40 minut a na programu je teďka píseň Above on Control od Warpaint. A je to takový výlet do roku 2016, tedy 10 let stará deska Heads Up. Za chvilinku Perfume Genius anebo Pax the Dury na Radio 1.

Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se Strýčkem Míšou.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Wolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec. Galerie hlavního města Prahy. GHMP.cz.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
3: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Usnula?
7: Asi jo.
6: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
7: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
6: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Zkušenosti vás dostali tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.
10: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
11: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Je 10 hodin a čas na kulturní servis s rubrikami Festivaly a galerie a samozřejmě i program Rádia 1. Dneska je pondělí 14. září a svátek mají Radky, tak přejeme všechno nejlepší. A pojďme na to, festivaly tu máme tři. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru. Immediatus Biennale, mezinárodní festival improvizace a instantní kompozice tance v Brně. Teď galerie. Pražský hrad, Rožmberský palác, dary pro prezidenta zdaleka i blízka dvě. V Rokafé vystavuje Vlado Majen. Zámek Žerotínů ve Lašském Meziříčí má výstavu Kaja Saudek a Berenika Saudková Live. V Doxu Radka Bodzevič, Faust. Kunsthalle Praha, Memory of Touch One, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Kaštan, scéna Unijazzu, Jitka Hilská, trocha poezie. Meat Factory, galerie Kostka, Julius Reichl, dědictví krve. Ve Chvalském zámku je výstava Cesta kolem světa za 80 dní. European Arts, Sára Konečná, Tereza Štětinová, Zrání. Sektor 9 na Smíchovské náplavce, Laura Delago, Umbrellas. Programu Rádia 1. Po mně od 12 do 15 Zdeněk Lichnovský, od 15 do 18 Krištof Königsmark, v 18 hodin pořad Big People, 19 hodin CD Nonstop, dneska Earth Tracks a The Sensual World. Ve 20 hodin Eshus, 21 hodin hudba za dobrou práci, ve 22 hodin Inkubátor a v 11 večer Jazz a Fusion. Pokud chcete podrobnosti, utíkejte na web Rádia 1. A my jedeme dál.

byly Houpací koně, klíčová píseň, předtím Whipping Boy, vzpomínka na 90. léta, We Don't Need Nobody Else, a teď The One Pelt, kteří vydávají desku, ale my si dáme tady tu starší věc z roku 1997, Nansen Kills a Cat, a za chviličku se můžete těšit i na Sonic Youth a dáme si The Diamond Sea.

0: Reklama Rádia 1.
1: Bílé tílko, zamlžená elektronika, tanec. Do Prahy se vrací Trust. Zatančíme si v elektrizujícím obětí. V Roxy už 15. září. Lístky na force.cz.
2: Skonto nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Stavebniny Deck přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na deck.cz.
4: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Dobrý den, tady Zoo.
6: Tady divadlo minor. Máme tady asi 80 tučňáků. Černobílejch. Běhaj po schodech, po sedačkách. Vůbec neposlouchej, furt chtějí jíst ryby a hlavně... Našli jsme tu opuštěné vejce. Tučňáčí vajíčko. Kdo se o něj postará?
5: Nová inscenace Tučňáci od 20. září v divadle Minor. Minor.cz.
7: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
8: Dny Breno, dny Breno, dny Breno!
9: Co se to děje?
8: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
9: Tak to musí slyšet každý.
8: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
9: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
1: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development 17. září Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
10: Máš u sebe korunu?
11: Na co?
10: Na novou vanu ze Senesy.
11: Odkud?
10: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
11: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
12: Reklama na Radio 1.

Not Today zpívá Kim Gordon. A za chvilinku si zahrajeme hitovku v uvozovkách, by se dalo říct, ale v rámci tvorby kapely Lou se určitě o hitovku jedná. Říkal jsem, že se jmenuje Manky. Snad ano. No a taky nás čeká John Spencer Elbstrap a někde mezi tím budeme i soutěžit. Tak buďte připraveni.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Ano, jak jsem avizoval, teď je ten pravý čas na soutěž. Tak poslouchejte, o co dneska soutěžíme. Důvěra a smyslnost sobotní noci a po nich horečka. Do Prahy přijede kanadský hudebník Trust. Trust to je Robert Alphonse, producent, zpěvák, umělec. Trust to jsou songy, jednou zamlženě vábivé, jindy přímočaře taneční. V Los Angeles usazený hudebník se pohybuje mezi smyslností a upřímností. Jeho pojetí elektroniky je objevné i přístupné. V Praze se Trust představí už 15. září a vystoupí v klubu Roxy. Výhrou jsou dneska dvě vstupenky na koncert Trust. Znovu říkám, že to je 15. září, což je zítra v Roxy. A telefonní číslo do studia je 210 323 919 a otázka pro dnešní den zní. Na posledním EP Trust se objevil Jake Shears, zpěvák které známé kapely? Za A Hot Chip, za B The National, za C Scissor Sisters. Tak můžete volat. Halo, halo, tady Rádio 1. Halo, slyšíme
2: halo,
1: se.
2: Ano, tady Kamil. Ahoj, Davide.
1: Ahoj, Kamile.
2: Prosím tě, můžeš mi dát ještě jednou na výběr ty možnosti.
1: Je to za A Hot Chip, The National, anebo Scissor Sisters.
2: Jo. Tak já bych zkusil Hot Chip.
1: Hot Chip není správná odpověď, Kamile. Není. Tak necháme dalšího volajícího. Díky za zavolání.
2: Čau.
1: A další volající je tu, halo, halo, Rádio 1.
3: Ahoj, tady Michal.
1: Ahoj, Michale. Jaká je podle tebe správná odpověď?
3: Podle mě to je Cčko, Scissor
1: Sisters. A Cčko je správně, tak já gratuluju, vyhrál si dva vstupy na zítřejší koncert Trust v Roxy a vydrž mi na drátě, řekneme si podrobnosti. Děkuji.

Tak gratulujeme Michalovi a já jenom pro úplnost doplním, že si hrajeme skladbu Soon právě od projektu Trust, který zítra vystoupí v pražské Roxy. Za chvilinku se podíváme na to, jaké to je nosit módní kalhoty Fancy Pants od Johna Spencera za malou chvíli na Rádiu 1.

CD Nonstop. Za ambient elektronickým projektem Earthtrack se skrývá už dekádu polský producent Bartosz Kurczyński. Jeho třetí album The Sensual World vyšlo v roce 2022 pro label Shall Not Fade. A vy se vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Doufám, že ti uvidím 3. září v čtvrtek v Bubenči.
3: A proč?
2: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
3: A kde to letos bude?
2: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
3: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
2: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září v 16.30 ve Vile Lana.
3: Zastávka Hradčanská.
2: Více?
3: Na literarnidum.cz.
2: Vstup volný.
4: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gear? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL, festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
11: Máš u sebe korunu?
12: Na co?
11: Na novou vanu ze Senesy.
12: Odkud?
11: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
12: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
13: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
14: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
15: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
14: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
16: Reklama na Radio 1.

Na Rádiu 1 právě posloucháme píseň, která se jmenuje Hvězdička a je od projektu Tulpa Tape, za kterým stojí Vladivoj Nalači a už skoro 4 roky na něm pracuje. Tohle je třetí live session, kterou vydala a vyjde i na kazetě a kazet release a koncert s novým kostýmem a novými projekcemi bude 7. října v Punktu v Krásovce. Ještě předtím můžete Tulpa Tape vidět na festivalu Křídla v Novém Městě na Moravě. A pokud byste náhodou 19.10. byli v Chorvatsku, tak Tulpa Tape hraje v klubu Močvara v Záhřebu. Za chviličku se podíváme na novinky ve Velké sedmě Rádia 1.

0: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden.
1: S první novinkou je tu dneska Josefina Dusk. Jmenuje se Bones. Druhá novinka, Aida the Young a její Dragon Head.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: A v 11 hodin si pustíme z novinek nasazených do Velké sedmy Rádia 1 píseň Not Easy to be Found od Frankie and the Deadbeats. Za chvilku Billy No Mates, The Test a nebo Jaša 96, If You Don't Love Me na Rádiu 1.

0: Himba i Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pacholičku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu, Pipík Sedluň to dneska hraje.
0: No tak ale na chvilku.

0: plešťovko, to nám ten oheň ale dneska pěkně praská, viď? A teďka ty hvězdy, že jo? Teďka ty jiskřičky, oni vypadají jako ty hvězdičky a já vždycky takhle večer mám spoustu bezva nápadů jako na písničku. Můžu ti třeba jeden napsat do cancáku?
1: Ty vždycky slime.
0: Tak jo!
1: Ty truhlíku, tady ne, tady mám přece program Rádia 1. Rádio 1 je moje jediná láska, kamarádi.

0: omlouváš, to jsou nervy.
1: A co teda jako blbneš?
0: Ale Arthaus Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
2: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthaus Hejtmánek.cz.
3: Jedna reklama.

0: Reklama Rádia 1.
1: Fenomenální hudba Zuzany Navarové opět ožívá. Oslavou jejího života a díla budou 14. a 15. listopadu koncerty v Nové spirále na výstavišti. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Naruby v nových aranžích. Vstupenky na tento výjimečný zážitek síti Go Out.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Nové hlasy. Nové pohyby. Nové obrazy. Nové formy. Experiment žije. Festival příští vlna Next Wave. V Praze 18. až 24. září. www.nextwave.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
8: A za dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
9: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbít? Zrádci se vrací s premiérovou řadou od 16. září na Prima Plus a od 20. září na Primě.
10: Knihy, design a umění na Artbook Fair 2026. Nezávislí tvůrci, komiksy, časopisy i velká nakladatelství. Školy a galerie z celého světa. Doprovodné workshopy a diskuze pod vedením Martina Hůly alias Bonuse. A taky DJs, knižní swap a program pro děti. 19. a 20. září na zámku Troja. Pořádá Galerie hlavního města Prahy. KHMP.cz.
11: Reklama na Radio 1.
12: One, two.

11 hodin 29 minut a my se teďka podíváme trochu do Holandska, trochu do Austrálie, protože si pouštíme píseň Dana Tufiho, který je původně Australan, ale žije dlouhodobě v Holandsku, momentálně v Austrálii na malém turné. Tohle je ukázka z jeho alba z roku 2020, Letters of Gold, a jmenuje se Can't Contain My Feeling. A po Danu Tufim si pustíme sourozeneckou dvojici, která se říká Cloth, a vydali loni krásnou desku Pink Silence a my si dáme mou oblíbenou skladbu Polaroid. I can't contain it.

Tak to byly Klos na Rádiu 1, píseň Polaroid z desky Pink Silence. A ještě než se podíváme na další část kulturního servisu, tak tu je Jamie Sierota, který si říká Meja, a jeho skladba Seven, ve které uslyšíte na featu i Hand Habits.

0: Kulturní servis.
1: Ano, 11:40 a další část kulturního servisu je tady. Máme tu první rubriku, kterou jsou koncerty a tančírny. Klub 007 Strahov, 19:00, The Obsessions s DJ z Kuře, Aleš Silver Bobš, v Jazz Doku Leiga Dan Ba od 21:00, v Rock Café Latex Fauna od 20:00, klubovna Povolač 19:30, Ikateria a Nikolica, v Paláci Akropolis v 8:30, Hukot Vln, Verešová, Hrubý, Morety, Procházka, Závodný, Škarda. V Lucerně pak od 20:00 Snarky Papy. Kam můžete zajít na filmy? Máme tu Edison Film Hub, který promítá v 7 večer Magickou posedlost 2. V kině pilotů od 18:00 Osamělý vlk, v 8:30 Chungking Express. Kino 35, 18:00 Frida Kahlo, ve 20:00 Osamělý vlk. Sektor 9 na Smíchovské náplavce, 19:00 Zuby nechty. V kině Dlabačov můžete vidět od 18:00 Čika čeka, ve 20:00 Léčivé účinky sebeklamu. A teď divadla. A Studio Rubín, 19:30 Asfalt, asfalt, asfalt. Divadlo v Celetné, 19:30 Rozmarné léto. Klubovna Kašpar, 19:30 Sběratel. Divadlo v Dlouhé, 19:00 Něha. Jatka 78, 19:30 Laputika. Meat Factory od 20:00 díla Autoportrét sebevražda. A v rubrice ostatní tu máme položku v parku před Letohrádkem Portheimka na Smíchově, 18:00 Literatura pod širým nebem, dnes s Anou Bolavou. A program Rádia 1. Za chvilku mě vystřídá Zdeněk Lichnovský, pak se můžete těšit na Krištofa Koenigsmarka a v 18:00 Big People, 19:00 CD Nonstop, dneska Earth Tracks, The Sensual World, v 8 večer Eshus, v 9 večer Hudba za dobrou práci, v 10 večer Inkubátor a v 11 Jazz a Fusion hodinka. A samozřejmě podrobnosti jsou na našem webu radio1.cz.

Posloucháte Radio 1, dohráli nám City and Color, píseň Underground, předtím Phil Boriva, Bleed into Thunder a teď domácí YOY ve skladbě Muscle. A já už se s vámi rozloučím, protože po YOY nastoupí píseň So Long and Thanks for All the Fish. Takže vám děkuju za pozornost, za poslech, uslyšíme se ve středu od 12 do 15 a hezký zbytek pondělí. Ideálně s Rádiem 1. Mějte se moc hezky. Pa, pa.

0: Reklama Rádia 1.
1: Bílé tílko, zamlžená elektronika, tanec. Do Prahy se vrací Trust. Zatančíme si v elektrizujícím obětí. V Roxy už 15. září. Lístky na force.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
1: Australská písničkářka a kytaristka Courtney Barnett se vrací do Prahy. Jedna z nejzajímavějších autorek na současné alternativní scéně dorazí s novou deskou Creature of Habit. Courtney Barnett. Už 3. října v pražské Meat Factory. Vstupenky v síti Go Out.
6: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak. Na nákupy.
7: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
8: Faktury, faktury, faktury.
9: Trápí vás factoring?
8: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
9: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
8: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
9: Acema pokryje jakékoliv financování.
8: No tak to beru.
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
11: Reklama na Radio 1.

0: get.
1: Inhaluje Rádio 1.
2: Zdendo, hraj něco!
3: Rádio 1.
4: Pěkná práce!

Totální paráda. To je za mě novej single Jerry Curl Jump od Shabazz Palacios. Tihle zkušení avantgardní rapeři chystají novou desku. Vyjde 23. října na Sub Popu. Má taky super název. It's a style sport. Tohle Lauren James, ta překvapivě vydala album z ničeho nic, jen tak. Jmenuje se It's Nothing Personal. Tohle skladba Back to School Rhythm, takže tak nějak tematicky k té dnešní tomu období, co teď probíhá. Začátek září. Zdraví vás, Zdeněk Lichnovský, mám tady toho pro vás strašně moc novýho, takže předpokládám, že za ty moje 3 hodinky tady od 12 do 3 to budou samý novinky. Žánrově extra rozložitý. Rozlezou se všude. A je tam teda pár skvělých singlů a desek, které teď vyšly a já se nemůžu dočkat, až vám je pustím, takže díky, že posloucháte. Kromě toho tady bude soutěž v rámci Artbook Fair a taky ve 2 hodiny si to proložíme, tyhle ty novinkové skladby hudbou Zuzany Navarové, protože se budeme bavit o koncertu Zuzaně Navarové do nebes. Přijde zpěvačka Iva Marešová. Tenhle ten koncert se koná v půlce listopadu v Nové Spirále. Už jsou dokonce 2 dny, kdy ten koncert bude probíhat, sobota, neděle, 14. a 15. listopadu. Mimochodem to taky zaznělo na Rock for People po koncertě Gorillaz, kde jsem byl, tak jsem zvědavý, jak tomu Iva Marešová došla, jak tam bude probíhat spolupráce s Hradeckou filharmonií v rámci tohle tribute koncertu. Vůbec je to krásná hudba, krásný příběh, tak o tom si taky budem povídat. To ve 2 hodiny, jinak už mlčím, jdu pouštět písničky. Tohle je Lauren James, Back to School Rhythm, pak Jam City 2AM featuring Gianna a taky nový single Tohle není lové od Táni Lvovské. To teď na Rádiu 1.

0: Rádia 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že sklikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
5: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. 2 Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development 17. září Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
6: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
7: Co se to děje?
6: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
7: Tak to musí slyšet každý.
6: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
7: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá Palmovka. www.podpalmovkou.cz.
9: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Uni. Kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni. Čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Reklama na Radio 1.

Skvělá tuzemská věc. Dirty Depressa and Arty I Can't Hear. Ty společně vydali album Bring the Water Back to the Valley, což vyšlo v červnu. Nicméně teď vydali tenhle ten single I Can't Hear. Hodně mě to baví. Mohli jste vidět třeba na festival Creepy TP. Tohle je Fake Mink a jeho zahlušený repík Love of the Game 3. Tečka. Potom si dáme Fat Nwege a Tier Wack, nebo třeba spolupráce Igloo Ghosta s Daisy. Hvězdička. Zajímavý věci, hlučný věci, jinaký věci na Rádiu 1 právě teď.

To je nádhera, co? Obrovská osobnost japonské hudební scény, Harumi Hosono, lídr famózních Yellow Magic Orchestra, už 79-letý pán, vydal v pátek novou desku, jmenuje se Yours Sincerely, a tohle byla krásná skladba, zní Humming Dream of Love. A tohle už je londýnský oktet, myslím, velmi členitá kapela jazzového charakteru, říkají si Hour, a tohle je skladba Pearls. Potom třeba Sonlax nebo novinka od The War on Drugs. Posloucháte Radio 1.

0: Jo, není nad životní jistoty, jakými jsou třeba War on Drugs. Tahle ta kapela má venku nový single, ten jste teď slyšeli, jmenuje se Who's That? A jsou to War on Drugs, co si budem povídat? Podzimní kytary, přišlo to tak akorát. Nicméně, teď je čas. Ano, slyšíte správně. Soutěž.
1: Soutěž Rádia 1.
0: Šestý ročník knižního veletrhu Galerie hlavního města Prahy Art Book Fair se uskuteční ve dnech 19. a 20. září v jedinečném prostředí zámku Troja. Dvoudenní přehlídka opět nabídne to nejzajímavější ze světa uměleckých knih, zinů a autorských publikací. Více informací najdete na ghmp.cz. Telefonní číslo do studia je 210-323-919. Cenu jako obvykle získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. A co se týče výhry, tak je to prosím pěkně GHMP member karta s ročním neomezeným vstupem do všech budov Galerie hlavního města Prahy. Tak vám skutečně nic neunikne. A mám pro vás lehkou otázku. V jaké z budov Galerie hlavního města Prahy se koná mezinárodní knižní veletrh Art Book Fair? Tak v jaké budově Galerie hlavního města Prahy se koná mezinárodní knižní veletrh Art Book Fair? Tak, první volající, tady je Zdeněk, Rádio 1, haló.
2: Ahoj, tady je Honza.
0: Čau Honzo, povídej, co myslíš?
2: Já si myslím.
0: Dobře posloucháš, bylo to přesně i v popisku k soutěži, takže chválím za pozornost a odměnou ti bude ten roční membership neboli GHMP member karta do všech budov Galerie hlavní města Prahy. Takže gratuluju.
2: Děkuju moc.
0: Skvělý, zůstaň mi ještě chvilku na drátě a já si zapíšu tvé iniciále, jo?
2: Díky.
0: Bez vám, měj se, ahoj.
2: Ahoj.
0: No vidíte, tak to byla rychlovka, Honza to zvládl. Je to tak, Art Book Fair se letos uskuteční od 19. do 20. září v zámku Troja. Můžete si tam zajít. A teď ještě si můžete k tomu poslechnout Party Dozen a skladbu Aerostomper na Rádiu 1. Za chvilku třeba novinku od Liars nebo How Strange It Is a potom kulturní servis. Však to znáte.

0: 21.
1: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
4: Tak abyste ho nepromeškali.
3: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
4: Garanci kvality i výhodného financování.
3: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
7: Zkušenosti vás dostaly tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.
8: Elektroničtí pionýři se vrací zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
12: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Od 16. září na Prima Plus a od 20. září na Primě.
15: Reklama na Radio 1.

Yes! Totální oheň. Strašně se těším na novou desku Liars. Tohle je lákadlo jako blázen. I Speak Kalamazoo a nový album se bude jmenovat A Ban on Plastic Bag Bands. A vyjde 5. března 27 na značce Mute. A tohle už je kapelka z Portlandu, jmenuje se How Strange It Is a skladba Holiday Park. Potom kulturní servis na Rádiu 1.

0: Kulturní servis.
1: Oh je, je to tak, máme 1 hodinu odpoledne, je čas na kulturní servis. Kam si zajít takhle při pondělku? Konkrétně tady pro vás mám edici festivalů a galerií, tak pojďme na to, máme pondělí 14. září a je rok 2026, je to tak? Takže festivaly Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové, ten se děje právě teď. Taktéž si můžete zajít na Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru. Taktéž probíhá Immediatus Biennale, mezinárodní festival improvizace a instantní kompozice tance v Brně. Galerie Pražský hrad, Rožmberský palác, dary pro prezidenta zdaleka i blízka 2, Rock Café Vlado Maen, zámek Žerotínu ve Valašském Meziříčí, Kája Saudek a Berenika Saudková live, v Doxu Radka Bodzevič, Faust, Kunsthále Praha, Memory of Touch One, sbírka Kunsthále Praha v dialogu, Kaštán scéna Unijazzu, Jitka Hilská, trocha poezie. Meat Factory, Galerie Kostka, Julius Reichl, Dědictví krve. Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní. European Arts, Sára Konečná a Terza Štětinová, Zrání. Sektor 9 na Smíchovské náplavce, Laura Delago, Umbrales. A to vše.

Na Rádiu 1 tady budu s vámi do 3 hodiny odpolední a jak jsem slíbil, ve 2 hodiny sem přijde hudebnice, zpěvačka Iva Marešová a bude nám povídat o koncertě Zuzaně Navarové do nebes, který se koná v půlce listopadu. Tak na to jsem hodně zvědavej. A o tom si tady uděláme zhruba 10-minutový rozhovor okolo 2 hodiny. Potom ve 3 hodiny mě tady vystřídá Krištof Koenigsmark. Po jeho směně se můžete v 6 hodin večer těšit na Big People, 19 hodin CD non-stop, dnes Earth Tracks a deska The Sensual World, od 20 hodin Eshus, 21 hodin Hudba za dobrou práci, 22 hodin Inklubátor a od 11 Dan Vojtíšek pro vás připravil Jazz a Fusion. Pojďme dál. Mám tady skvělou novou desku, kterou jsem objevil včera. Vydala ji newyorská hudebnice Lex Walton, kterou čerstvě podepsal label Sub Pop. A je to fantastická divočina. To album se jmenuje Ultimate Love Forever. A je to neskutečně nekompromisní. Zakuste, tohle skladba se skvělým názvem You're Up At Won't Get You Into Heaven Anymore. Potom si dáme Venturing, Songs About Leaving nebo skvělou kapelu Country Western a další. Teď trošku kytar a pak zase uhnem někam jinam. To je Rádio 1, klikatice hudby samozřejmě, jak jinak. Tak pojďme na to. Lex Walton na Rádiu 1 právě teď.

Hitparáda Rádia 1. Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Jako první je tady spolupráce neosoulové legendy Erika Badu a producenta The Alchemist. Erika Badu po 11 letech vydala nové album, to se jmenuje Before the World Blows.

Jako další novinku tady máme píseň Get Lost od solového projektu brooklynského písničkáře Eddieho Gora, který se říká Daisies.

Hrajeme si taky sympatický latinskoamerický elektronický projekt průkopník žánru Latincore CRDR. Ve spolupráci s dalším projektem Piccolo je tady skladba Pika. Další novince si zajedeme do Vídně za Anou Franceskou, která zvolila své umělecké jméno Beaks, Little Silver. A o závěrečnou nakládačku se postarají dvě legendy. Kanaďan Tiga a Němec Boys Noise, Hot Wife.

0: Tři šťastní věrci tentokrát obdrží lístky na mezinárodní hudební festival Jazz Goes to Town. Ten se koná od 6. do 10. října v Hradci Králové. Konkrétně to bude na koncert uskupení Lenka Gálisová Quartet, které proběhne 6. října v Muzeu východních Čech.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: jedna reklama.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zas paříš ty svý onlineovky, bohomilé.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, staržitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

jsi? Jakou máš rychlost? Možnosti cesty? Zkusit navádění do teleportu.

0: Bert & Friends na Rádiu 1. Svatý je Retriever z desky České moře z roku 2024. Bert & Friends tuhle skladbu zahráli předevčírem na Krymský v rámci Korzo Krymská. Bylo to moc pěkný. Líbilo se mi to. A teď si dáme novinky velký sedmi, kde třeba jedna z novinek je kapela Ida the Young. Tu zase uvidím teď ve čtvrtek v Bike Jesus, protože tam vystoupí na party Alarmu. Kromě téhle kapely třeba ještě Edův syn nebo Karel Veselý Zanda DJ set, tak na to se taky těším. Takže taky takový tip na kulturu v tomto týdnu. Teď ale ty novinky velký sedmi, pojďme na to.
1: Velká sedma. Novinky velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Josefina Dusk. Jmenuje se Bones.

0: Bílé tílko, zamlžená elektronika, tanec. Do Prahy se vrací Trust. Zatančíme si v elektrizujícím obědí. V Roxy už 15. září. Lístky na force.cz.
1: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
2: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
3: Co se to děje?
2: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
3: Tak to musí slyšet každý.
2: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Už je zase září.
5: Škola volá.
4: A Pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
5: A jo, vždyť je to letos už po sedmý.
4: Přesně tak.
5: A kdy to letos bude?
4: Pondělí, úterý ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Pecháčková.
5: Těšíme se na vás na Prodlence, na Smíchově.
4: Více
5: na literární dům.cz.
4: Vstup volný.
6: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
7: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
8: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Wolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec. Galerie hlavního města Prahy. GHMP.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
10: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tayron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Dobrý den, tady Zoo.
12: Tady divadlo Minor. Máme tady asi 80 tučňáků, černobílejch, běhají po schodech, po sedačkách, vůbec neposlouchají, furt chtějí jíst ryby a hlavně... Našli jsme tu opuštěné vejce. Tučňáčí vajíčko. Kdo se o něj postará?
11: Nová inscenace Tučňáci od 20. září v divadle Minor. Minor.cz.
13: Reklama na Radio 1.

skvělý nový track od Josefiny Dusk Bones. Nedávno k tomu vyšel klip, taky proto můžete hlasovat ve Velký sedmě a naživo doporučuju. Je to neskutečný vystoupení, performance, spousta lidí na stage, spousta tance, zpěvů, sborů, bicích, všeho. A tohle Šimon Holý má venku nový EPčko, hudebník a režisér. To EPčko se jmenuje Unfiltered. A je to soundtrack seriálu Filter. A tohle je skladba Take a Piece of My Heart. Pak Ed and the World. A Mode Selector. Samý vyhopsaný, veselý a juchavý věci, jak to máte rádi na Radiu 1.

0: Andy.
1: ¿El pie?
2: No.

0: To nedá. Strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Kdávo. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že sklikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Christofferové. 8 nedokončených obrazů, jedna geniální padělatelka. Ian McKellen a Michael Cole rozehrávají neodolatelný herecký duet pod taktovkou držitele Oscara Stevena Soderbergha. Břitká krimikomedie Christofferové v kinech od 17. září.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
6: Svoboda. Odpovědnost.
7: Naděje. Některá slova nestárnou.
8: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
7: Celý den vás čekají diskuze,
8: slavnostní čtení,
7: odhalení Havlovy lavičky,
8: vystoupení hudebních hostů,
7: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
8: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
7: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
8: Vstupné je zdarma.
7: Více na praha.eu.
9: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
10: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
11: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
12: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
13: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
12: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
14: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
15: Reklama na Radio 1.

Na Slnko Records, slovenském to labelu, vyšlo krásné album od hudebnice, která se jmenuje Mila Medvedovská. Ta se sem dostala v roce 2022 z Ukrajiny se svou dcerou a hned se zapojila do hudební komunity a vlastně vydala teď album ve slovenštině. Je moc hezký, my jsme si hráli skladbu Všade samé slova. A teď už, jak jsem slíbil, Zuzana Navarová, pouštíme si krásnou skladbu Svatební a je tady se mnou Iva Maršová, se kterou si budeme povídat o koncertě Do nebes v Nové spirále pro Zuzanu Navarovou. Takže za chvilku se přihlásíme.

0: Nádherná skladba svatební a Zuzana Navarová. A jak už jsem několikrát zmiňoval, máme 2 hodinu odpolední, je čas na pravidelný rozhovor a teď za mě určitě krásný kulturní tip a skvělá vzpomínka. A nejen vzpomínka, protože v tomhle případě jde i o úplně něco nového. A to je koncert Zuzaně Navarové Do nebes, který se bude konat v Nové spirále, což je mimochodem taky nádherný prostor, ale k tomu se ještě dostaneme. Bude to 14. a 15. listopadu a já jsem rád, že tady se mnou ve studiu zpěvačka a hudebnice Iva Marešová. Hezké odpoledne.
1: Krásný den všem přeju.
0: Tak se do toho pojďme pustit. Vlastně nádherný katalog Zuzany Navarové, osobnost, kterou tady na Rádiu 1 máme moc rádi. Teď před koukou jsme se koukali, kolik CDček je tady na naší zdi CDček, které si rádi připomínáme a hrajeme. A tak možná můžeme začít úplně nejdřív jednoduše od toho konceptu, co to vlastně znamená koncert Zuzaně Navarové Do nebes a jak vznikl tenhle ten nápad.
1: Tak vzniklo to v podstatě na pozadí oslav města Hradce Králové, protože v roce 2025 Hradec Králové slavil 800 let od první zmínky a v rámci těch oslav se celý rok v Hradci dělo neuvěřitelné množství úžasných kulturních věcí a opravdu ten Hradec žil a bylo to nádherný ten rok. A samozřejmě kromě toho jsme oslavovali i velké významné osobnosti Hradce a Zuzana Navarová byla Hradečačka. Takže jsme samozřejmě přemýšleli, jakým způsobem oslavit i to její dílo a její tvorbu a jí samotnou. No a v podstatě mě oslovil ředitel Filharmonie, tehdy teda ještě nebyl ředitel, dneska už je, Vladimír Šrámek, a oslovil mě s nápadem, že bych chtěl zaranžovat nějaké skladby Zuzany Navarové pro naši kapelu Razam a pro Filharmonii Hradec Králové. A to byl vlastně původně jeho nápad pro nějakou takovou koncertní verzi. Já se přiznám, že mě by asi samotnou nikdy nenapadlo s kapelou dělat písně Zuzany Navarové, ale tenhle ten nápad zaranžovat ty písně i pro orchestr mě vlastně přišel zajímavý a kývla jsem na to a po nějaké době, když jsme připravovali vlastně už nějakou dramaturgii a tak dále, tak jsme se ještě dali dohromady s další hradeckou institucí Klicperovým divadlem a ve finále z toho celého vzniklo představení A pak usnu a vstanu, které teda má velký úspěch, moc si to užíváme, režíroval to Pavel Kek a ty aranže vlastně vznikly jak pro to divadelní představení, tak i pro tu koncertní verzi. A pokud si dobře pamatuju, tak 26.10. by na ČT Art měl jet záznam právě z tohohle divadelního představení, tak na to se těšíme a samozřejmě ta koncertní verze zůstala živá taky. A máme tam malinko takovej rozptyl hudební, protože některé písničky, které se nám nevešly do té verze divadelní, ale zase nám přišly velmi zajímavý právě aranžersky, tak jsme zachovali pro koncertní verzi. Naopak v koncertní verzi nezaznívají nějaké skladby, které naopak se zase hodily pro to divadelní prostředí. Takže zároveň ty projekty jsou propojený a zároveň fungují i samostatně, protože my víceméně představení hrajeme ryze v Klicperově divadle s nějakou občas výjimkou nějakého divadelního zájezdu a s koncertní verzí zase se dostáváme do prostor, který třeba vůbec nejsou vhodný pro divadlo. A to bylo například Rock for People, kde jsme byli s koncertní verzí a tam to dopadlo krásně, to jsme si taky moc užili. No a vlastně na základě těchto věcí se Michal Tomes právě rozhodl, že by nám udělal koncert v Nové spirále, což je za nás krásná nabídka, my jsme ji přijali strašně rádi, protože Spirála je úžasně zrekonstruovaný prostor a má neuvěřitelné možnosti, hlavně i ty jako vizuální. A já bych hodně na ten vizuál v rámci těch dvou koncertů 14. a 15. listopadu, o kterých jste mluvil, tak bych na ten vizuál chtěla jako taky dát velký důraz, protože my samozřejmě máme krásný projekce, kdy nám kamarád, který dělá nádherný ilustrace, tak máme ručně dělaný žádný AI projekce, tak budou přímo na míru udělaný pro ten prostor. Takže věřím, že kromě hudebního zážitku to bude i vizuální zážitek. No a takže já jsem se v podstatě k té prezentaci toho Zuzaniného díla dostala takovýmhle způsobem, jak jsem říkala, samotnou by mě to asi nenapadlo, ale jsem nesmírně ráda, že ta nabídka přišla, že jsme to takhle mohli začít si vlastně s tím jejím darem, který nám tady nechala takhle pohrávat, protože je to krásný, když se člověk do toho ponoří nějak hloub a navíc ještě já jsem ji poslouchala, když mě bylo asi 16 let, docela intenzivně a teďka po těch letech vlastně na to koukám zase úplně z jiného úhlu pohledu a je to hodně obohacující a inspirativní, takže jsem za tu nabídku velmi vděčná a jsem ráda, že u toho můžu být.
0: Velký to úkol.
1: Ano.
0: Ještě by mě vlastně zajímalo, co se týče té divadelní hry, tak ta pracovala nějakým způsobem se životem Zuzany Navorové, nebo to bylo, ten příběh byl úplně o něčem jiném a ta hudba byla její, nebo jak
1: tak
0: to vlastně
1: fungovalo? Určitě jsme pracovali s jejím životem. Není to samozřejmě koncipovaný úplně jako nějaký jako životopis na divadle.
0: Jasně.
1: My jsme se spíš věnovali nějakým zásadním bodům a milníkům, nebo takhle, upřímně. Věnovali jsme se tomu, o čem my si myslíme, že byly zásadní body a milníky Zuzanina života a i vlastně hodně tam je to o té hudbě samozřejmě, protože ona procházela několika obdobíma, kdy tvořila s různou partou lidí a měla kolem sebe muzikanty, kolegy, s kterýma tvořila, takže my jsme se zaměřili na ty jednotlivé etapy, ale samozřejmě máme tam i jako nějaký věci přímo z jejího života. S tím nám strašně pomohla paní Olga Navarová, maminka Zuzany, která byla velmi milá a ochotná se s náma podělit o spoustu zajímavostí ze života Zuzany. Půjčila mi deníky ze skautu, který si Zuzka psala, když byla malá a různé fotky a spoustu výstřižků jako rozhovorů, který v podstatě dneska už bych asi úplně nedala dohromady, protože není všechno na internetu. Takže z toho my jsme hodně čerpali a vlastně jsme stvořili takovej alchymický koktejl, takže doufali jsme, že když člověk přijde, divák přijde do divadla, tak i kdyby tu Zuzku neznal, takže by po těch dvou hodinách mohl mít pocit, že vlastně ví nebo minimálně trošku cítí, jaká byla a třeba má pocit, že se s ní potkal někde na čaji nebo na kafi a popovídal si s ní.
0: To by mě právě ještě zajímalo v tomhletom, když člověk zpívá, nebo vy, když zpíváte její písničky, jestli jak vlastně probíhá to nacítění, jak člověk se musí proměnit, nebo do jaký míry být sama sebou v tu chvíli, kde je na pódiu a zpívá ty písně.
1: No, o tomhle já jsem dost přemýšlela na začátku a proto jsem si vlastně říkala, mě jako osobně není pro mě úplně komfortní jakoby pracovat s dílem nějakého jiného autora právě z těchto důvodů, protože já velmi ctím nějakou osobitost toho daného člověka a zároveň mám ráda i svoji osobitost a jako bejt na té hraně správně je někdy docela složitý a navíc člověk pak taky lehce může sklouznout od prezentace díla někoho jiného k prezentaci sama sebe skrze dílo někoho jiného a na to já jsem docela citlivá, nerada bych za tu hranici sklouzla, nevím, jestli se mi to daří, minimálně se o to snažím. Samozřejmě, já když jsem se nacítila znova po těch letech na ty Zuzaniny písničky a na ten její život, tak jsem si uvědomila, jak ona byla bytostně ryzí a autentická a pravdivá. A v podstatě z toho naprosto přirozeně vyšlo to, že i my musíme být v té interpretaci pravdivý a úplně autentický. A v podstatě jsme takhle k tomu přistoupili všichni i samozřejmě s hercema v divadle, kde jsem dělala pěvecky na studování, tak jsme se vždycky zaměřovali na danou osobitost toho konkrétního herce, který tu píseň zpívá. Mm-hmm. Protože to za mě je jediná možnost, jak to nějakým způsobem může fungovat.
0: Jasně.
1: Jo, konkrétní autenticita toho daného člověka, který v tu chvíli tu píseň interpretuje.
0: Že se to prostě propojí s tou osobností a převezme. Ještě mě zajímalo, když jste mluvila o tom hudebním stvárnění, jestli jste oslovili právě někoho, kdo spolupracoval se Zuzanou Navarovou, ať už v kapelách, nebo to, že by si jakoby zahrál ještě v tom projektu, nebo jestli vůbec jste nad tím takhle přemýšleli?
1: Ne, tak nad tím jsme takhle nepřemýšleli, protože to vycházelo i z toho, že vlastně Radek Doležal, což je mimo jiné bubeník a klavírista z mojí kapely Razam, tak on aranžoval třeba naši minulou desku Na dně mojí duše, kterou jsme dělali s Hradeckou filharmonií jako velkou vyloženě naší dvoj LP jsme dělali.
0: Ano.
1: A takže on aranžoval hodně a už bylo jasný, že těch aranží vlastně symfonických plus kapelových se zhostí on. A ten nápad od Vlády Šrámka vyšel vlastně a i pro to divadlo už to pak bylo jasný, že to bude část filharmonie, protože to je Hradecká instituce, Klicperovo divadlo Hradecká instituce a my vlastně s Radkem jsme taky hradečáci, takže tam šlo o to, že v rámci těch oslav jsme si řekli, že to udělají hradečáci hradečačce. Vlastně.
0: Rozumím, jo? Rozumím, ano.
1: Takže tam jsme o nějaký přesah další nebo nějaké hudební hostování, tam jsme v tu chvíli i z tohohle důvodu o tom neuvažovali.
0: Naprosto rozumím. Líbí se mi to propojení s filharmonií. Předpokládám, že nebo nevím, jestli předpokládám, ale vzhledem k tomu, když se hrála ta divadelní představení, tak byla přítomna filharmonie nebo ne?
1: No určitě, my to nemáme samozřejmě zaranžovaný pro celou velkou filharmonii,
0: jasně.
1: Protože to by úplně, ani ten koncept by to úplně nedovoloval.
0: Rozumím.
1: Ale my tam máme vlastně asi teďka, jestli si vzpomenu, asi 11členný orchestr, 10členný orchestr plus kapelu Razam. Takže máme tam smyčcový kvartet, dechový kvintet, marimbu, perkuse a pak samozřejmě kapela, bicí, kytara, basa, akordeon a v tomhle složení v podstatě to celé probíhá jak na divadle, tak na koncertní verzi. A ještě jeden herec jménem Will Valerian, ano. Tak ten je skvělej saxofonista a takže ten je s náma v divadle i vlastně, že hraje na saxofon nebo na šalmaj a jezdí s náma i právě v rámci té koncertní verze.
0: Výborně, takže možná pro ty z vás, nám už bohužel utíká čas, mě vyskočilo spoustu témat, který bych chtěl ještě pořešit, ale myslím si, že primárně, co je podstatné, abyste si zapamatovali, že 14. a 15. listopadu v Nové Spirále bude nádherný koncert, jmenuje se Koncert Zuzany Navarové do nebes, bude tam zpívat Iho Marešová, kapela Razam a taky Filharmonie Hradce Králové. A to si myslím, že je to zásadní. Já jsem totiž dokonce slyšel, na Rock for People se právě mluvilo o tom, že to bylo přímo nějak po Gorillaz, ten koncert, takže opravdu, a že to bylo moc krásný,
1: jo,
0: takže to si
1: to
0: myslím.
1: Bylo to moc hezký, budem na to rádi vzpomínat. Takže moc děkujem a jste srdečně zváni na koncerty, těšíme se.
0: Perfektní, já moc děkuju za návštěvu a držím moc palce.
1: Já děkuji též, mějte se hezky.
0: Naschledanou, to byla Iva Marešová a my si ještě pustíme na nalákání krásnou skladbu, která se jmenuje Andělská. Zuzana Navarová, teď na Rádiu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Fenomenální hudba Zuzany Navarové opět ožívá. Oslavou jejího života a díla budou 14. a 15. listopadu koncerty v Nové spirále na výstavišti. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Naruby v nových aranžích. Vstupenky na tento výjimečný zážitek síti Go Out.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Doufám, že ti uvidím 3. září v čtvrtek v Bubenči.
4: A proč?
3: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
4: A kde to letos bude?
3: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
4: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
3: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září v 16.30 ve Vile Lana.
4: Zastávka Hradčanská.
3: Více
4: na literarnidum.cz.
5: Vstup volný.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
7: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
8: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a

0: flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL, festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
2: Máš u sebe korunu?
3: Na co?
2: Na novou vanu ze Senesy.
3: Odkud?
2: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
4: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
5: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbít? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Od 16. září na Prima Plus a od 20. září na Primě.
6: Reklama na Radio 1.

super čerstvý single od Berlin Manson Radikalizácia mládeže. Vyjde nový album začátkem října na Full Moon Forum. Budou nějaký koncerty a tak dále. Teď si dáme Slater a skvělý nový single Crank 2, nebo taky tuzemskou kytarovku Cold Meat Party. Na Rádiu 1. Na Rádiu 1.

0: tenhle jingle, to nevím.
1: Na Rádiu 1 nám dohrála plzeňská kapela Cold Meat Party a jejich skladba The Current. Teď už skáču do zpěvu, což mě moc mrzí, budu co nejrychlejší. Angela Otten, což je nashvillská hudebnice, která má venku skvělou desku Believer, a teď jsem si našel, že ona 5. října předskočí Finkovi v Meat Factory. Sakra, to jsem nevěděl, takže i pro vás velký doporučení, tohle je skladba Millionaire Money na Rádiu 1. Za chvilku třeba Metastavy, Vincent, anebo takový ty verze od Ten Style. Znáte to, Rádio 1.

Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se Strýčkem Míšou.

Fantastický track s názvem Hledám slova, nezdolný groove, úžasný zvuk. Krásný song. Metastavy totiž vydali nový EPčko s názvem Pro pocit štěstí, tohle byla poslední skladba i z EPčka s názvem Hledám slova. A tohle už je česko-berlínské duo Vincent a skladba Jen na oko. Já mám strašně rád jejich písničku Nepodaří a tahle na ní tak příjemně navazuje. Přesně takhle. Takhle vám to udělá příjemně na hlavě. Podobně jako nové verze skladeb o Ten Style, ty si dáme potom, anebo návratovku dua Carissa's Weird.

Velká návratovka, Carissa's Weird, nový single po snad 15 nebo 20 letech, kdo ví, ale jako by se nic nestalo. No one lives here anymore, krásný track. A tohle je Sofia Stell a já se hrozně těším na její debutovou desku, která po dvou EPčkách by se měla objevit už na tenhle podzim. Tohle je track s názvem I Do a potom Pretty Sick, to je hudebnice, myslím, z New Yorku, která vydala desku s názvem Anarchy. Pátek a je super. Prosperity a vy budete prosperovat, protože do studia dorazil Krištof Koenigsmark a on se o vás moc dobře postará. Takže zůstaňte s Rádiem 1 a my se uslyšíme za 14 dní. Čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Dominik Zezula a Tomáš Havlen, a.k.a. Posthudba, 15 let na scéně. Pražské duo Posthudba v Meat Factory pokřtí svou pátou desku. Album a zpěvník plný známých songů v nových aranžích. Posthudba 25. září v Meat Factory. Vstupenky a více info na meatfactory.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Porada, deadline, výsledky. A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.
9: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
11: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tyron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Knihy, design a umění na Artbook Fair 2026. Nezávislí tvůrci, komiksy, časopisy i velká nakladatelství. Školy a galerie z celého světa. Doprovodné workshopy a diskuze pod vedením Martina Hůly alias Bonuse. A taky DJs, knižní swap a program pro děti. 19. a 20. září na zámku Troja. Pořádá Galerie hlavního města Prahy. KHMP.cz.
13: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
14: Reklama na Radio 1.
15: Everybody be cool. You be cool.

Tak naštěstí, vážení milí, která není jenom muška zlatá. Pěkné dobré odpoledne vám od mikrofonu René, na zdraví Štěpán Knigsmark. Doufám, že vaše existence jsou minimálně ochotné dýchat. A v dnešní době už přemýšlím až moc, tak vám spíš doporučuji klid mysli. Budeme si pouštět písně. Ta začali jsme dvěmi starými. Tady už zpěvačka Onalí spolu s Renny Sizem reprezent.

0: A třetí stařinka do těch drum and bassových vzpomínek. Z kompilace Vocal Jungle a Pešej s jeho jednoduše nazvaným trackem Vokál. To je myslím nějaký 97. No a celé to začalo, to úplně první byly Lamp a jejich God Bless, takže God Bless všechny sponzory za 3 minuty a 3 čtvrtě jsme s vámi zpět.
1: Reklama Rádia 1.
2: Australská písničkářka a kytaristka Courtney Barnett se vrací do Prahy. Jedna z nejzajímavějších autorek na současné alternativní scéně dorazí s novou deskou Creature of Habit. Courtney Barnett. Už 3. října v pražské Meat Factory. Vstupenky v síti Go Out.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
5: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
6: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
8: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
9: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
10: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
11: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tyron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Nové hlasy. Nové pohyby. Nové obrazy. Nové formy. Experiment žije. Festival Příští vlna Next Wave. V Praze 18. až 24. září. www.nextwave.cz.
13: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou od 16. září na Prima Plus a od 20. září na Primě.
14: Reklama na Radio 1.

Hele, letošní dneska z Argentiny, producent Čanča Via Circuito, spolu s ním argentická zpěvačka Sofia Viola, z jejich společného šesky skladbového IPčka Oroventi, hrali jsme si skladbu Renacimentu. Tohle už je francouzský producent Alex Travagante, spolu s ním zpěvák Matt Jaa.

No a ještě po Dubfix. Trošku toho dubu. Tohle jsou staří Dubpistols. A řeknu vám o tom, že problém is, a myslím, že se také

0: Jedna reklama.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zas paříš ty svý onlineovky, Bohumile.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Yellow Sisters a jejich nový single Máme tu víkend featuring Andrew zaslouženě, myslím, z novinky hned nad první příčku Velké sedmi rado jedna. Po dlouhé době zase vítám Yellow Sisters v éteru. Vždycky fajn. A ještě jedna starinka. O, pro všechny, kteří potřebují kam běžet, tak vám k tomu Moby zaspívá, teda spíš zakomponuje. Zpívají jiní.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Ano, jedna krátká a rychlá soutěž. 8 nedokončených obrazů, jedna geniální padělatelka. Režijní chameleon Steven Soderbergh se vrací k žánru, který jej nejvíce proslavil, a to krimi komedii. V novince Christopherové rozehrává stárnoucí umělec v podání Jana McKellena se svými dětmi složitou hru plnou padělků a podfuku. Film vstupuje do kin 17. září, to znamená ve čtvrtek, a vy máte šanci vyhrát na 2 vstupenky na premiéru, která se koná již zítra 15.9. v kině Světozor od 8:30. Telefonní číslo do studia je 210 323 919. A já se ptám, jaký film vynesl Stevenovi Soderberghovi Oscarovou sošku. Nápovědu dostane až třetí volající. Rado Jena, dobré odpoledne. Haló.
2: Ahoj, tady Ondra.
1: Ahoj Ondra, tak co myslíš?
2: No, řekl bych Podfukáři.
1: Tomu rozhodně Oscara nevyneslo, ale gratuluju za zavolání, ale není to správná odpověď.
2: Dobře, dobře, díky, tak příště, díky.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Dobré odpoledne, Radu Jedna.
3: Čau, tu Josef.
1: Tu Josefe, tak povídej.
3: Trafik nad Vlada Gangou.
1: A věš to správně.
3: Super.
1: Gratulujem, je to tvoje, jdeš zítra do kina na nového Stevena Soderbergha a jeho film Christopherové. Já ti gratuluji, budeš
3: mít. Díky, těším se.
1: Super.

0: Ještě mi tam dneska propadly jedni United Future Organization a jejich Friends Will Be v remixu od Jazzanovi. Taktéž žádná úplná čerstvota, ale poslouchat se to, myslím, snad dalo. Za 3,5 minuty jsme s mámi zpět. A jo, a ještě gratuluji ještě jednou výherci, nep vlastně tohle hrál k soutěži.
1: Reklama Rádia 1.
2: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
3: Už je zase září.
4: Škola volá.
3: A Pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
4: A jo, vždyť je to letos už po 7.
3: Přesně tak.
4: A kdy to letos bude?
3: Pondělí, úterý ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Pecháčková.
4: Těšíme se na vás na Portaňce, na Smíchově.
3: Více
4: na literárnídům.cz.
3: Vstup volný.
5: Dny Breno.
6: Co se to děje?
5: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
6: Tak to musí slyšet každý.
5: Dny Breno. Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
9: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyotu Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
10: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
12: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tyron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Reklama na Radio 1.

Pěkné dobré odpoledne z Rádiem 1, pokud mě slyšíte tady, což asi vlastně jinak byste to neměli naladěný. Jsou 4 hodiny přesně, vy jste doposlouchali novinku od trojice Blockhead, Arms and Sleepers and Proletaire. Jmenovala se Garbage Time, takže vynest koš, kdo zapomněl. Tady je další novinka, The Avalanches. Spolu s nimi John Glacier a Khadija Al-Hanafi. Skladba se jmenuje Farway.

No a znovu deskou je tu také Bonobo. Jmenuje se Distance in Static. Vyšla na jibu Ninja Tune, vy se z ní právě poslechnete z klubu Can't You See? Zpívá Anja Martin.

Píseň o návratu do života pro všechny, kteří ho občas opouští. No to buď mentálně. A nebo někdy fyzicky a dá se občas i vrátit. Tolik producent Fela z jeho letošní desky, který teda už pravda tak 10 let dělá to samé, když se jedná o takové ty sladké písničky, ale občas umí i jiné věci, kterými to prokládá. Tohle už je americký producent Akriza z Austinu, z Texasu, tvoří třeba tu hoskámu, která se jmenuje Freedom.

0: CD Nonstop.
1: Za ambient elektronickým projektem Earth Track se skrývá už dekádu polský producent Bartosz Kurczynski. Jeho třetí album The Central World vyšlo v roce 2022 pro label Shall Not Fade. A vy se vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: Kulturní servis.

tady mám druhé čtení, druhé poloviny Kutuňa se vysvěl pro pondělí 14. září. Svátek dnes má Radka. A věřte, že uslyšíte dnešní nabídku koncertu, tančíren, filmu a divadla a řekl bych, že je to na

hodin patřit jazzovému bandu Snarky Papy. S filmou můžete vyrazit do Edison Film Hubu od 7 hodin, tam je Magická posedlost číslo 2. V kině Pilotů od Česky film Osamělý vlk a od 8:30 Chungking Express. V kině 35 od Česky Frida Kahlo a od 8 Osamělý vlk. V sektoru 9 na Smíchovské náplavce promítají od 7 hodin film Zuby nechty a v kině Dlabačov od Česky Čika Čeka a od 8 Léčivé účinky sebeklamu. Divadelních představení můžete vyrazit do A studia Rubín od 7:30 představení Asfalt, Asfalt, Asfalt v divadle Celetné od 7:30 Rozmarné léto v klubovně Kašpar, taktéž od 7:30 Sběratel, divadlo v Dlouhé již od 7:00 Něha, Jatka 78 uvádí od 7:30 Laputiku, více není upřesněno, Meet Factory od 8 hodin představení díla Autoportrét sebevražda. A v rubrice ostatní tu máme, že v parku před letohrádkem Portheimka na Smíchově naleznete dnes od 6 hodin v rámci akce Literatura pod širým nebem autorské čtení Anny Bolavé. Na Radu 1 až do 6. Já, mé jméno Krištof, v 6 hodin už pánové z pořadu Big People, Luke the Cook a Simons, v 7 hodin CD Nonstop, jak říkal před chvílí Josef, Earth Tracks a jejich Central World, v 8 hodin už by to měl být Stříček Míša se svým pořadem Ešus, jako vždy jsem se nepořídil včas, kdo bude dnes jeho hostem, takže vám to sdělím v průběhu následující hodiny. Od 9 hudba za dobrou práci, jak i pro vás Stříček připravuje, v 10 hodin pořad Inkubátor a v 11 Jazz a Fusion hodinka kolegy Daniela Vojtíčka.

No, v rámci kulturní servisu. A v rámci pozvánky dnes večer, tedy od 8 Lucerně Snáky Papy. Tady je jejich skladba Fuel City z desky Empire Central, tak jak vyšla v roce 2022.

0: Reklama Rádia 1.
1: Bílé tílko. Zamažená elektronika. Tanec. Do Prahy se vrací Trust. Zatančíme si v elektrizujícím obědí. V Roxy už 15. září. Lístky na Force.cz.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
1: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. 2 Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Máš u sebe korunu?
10: Na co?
9: Na novou vanu ze Senesy.
10: Odkud?
9: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
10: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
11: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
12: Reklama na Radio 1.
13: We need to be responsible citizens of nature.

Stephen Fraser, Bear McCoy a Soria. Dnes kan Rare Earth, tak jak ji remixoval americký producent Liquid Bloom. Pupáte něco k tomu? Třeba jeden Max Cooper a spolupráce s Pelt.

0: Londýnský producent Last Nubian a jeho příspěvek na kompilaci. Aha, a teď mi to vypadlo. Jo, Londýnského klubu Fabrik.
1: Hej, já bych hrozně chtěla udělat nějakou...
0: A tohle jsou Hyhy a holky a čtvrtá příčka velké sedmě.
2: Jak, jakou tepačku, Talovi?
1: No, třeba nebude mít 10 minut, ale jenom 3 minuty.
2: Počkej, já neumím dělat písničky po 3 minuty, já dělám písničky na 4 minuty vždycky.
1: No, právě, no.
2: A co s tím, jaký problém?
1: Ne, tak prostě... Hle...

0: zvedněte dnešní možný. Tohle fakt ne, tohle fakt ne.
1: A také to byla novinka ve Velké sedmě, no a za 3 minuty jsme zpět.
2: Reklama Rádia 1.
3: Fenomenální hudba Zuzany Navarové opět ožívá. Oslavou jejího života a díla budou 14. a 15. listopadu koncerty v Nové spirále na výstavišti. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Naruby v nových aranžích. Vstupenky na tento výjimečný zážitek síti Go Out.
4: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
6: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
11: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tyron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
13: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
14: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
15: Reklama na Radio 1.

Novinka od australské kapely Wheel Up, Take Me Higher, zpívala Tiava. Celé si to ještě remixovali, vyšlo u Trutoc. Ještě předtím taky čerstvá novinka projektu Get Down Services, jejich nové album Massive Champion. Obsahovalo i skladbu Cha-Cha Slide, kterou jste slyšeli před chvílí. A s novou deskou jsou tu také Jungle. Vy si z ní poslechnete z kamu Someday, Somewhere.

Tohle byl rok 2002 a britský producent Nightmares on Wax a jeho deska Mind Elevation. A slečna měla rande s osudem. On jí dal ránu a už nevstala. No a teď skladba pro všechny, kdo by třeba teď v tuto chvíli vstávali, nebo no, minimálně pro ty ranní děti. To jsou britští Poor Hero s polskými zpěvačka Karina Anderson a Morning Child.

0: tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že sklikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
1: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
3: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Doufám, že ti uvidím 3. září v čtvrtek v Bubenči.
5: A proč?
4: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
5: A kde to letos bude?
4: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
5: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
4: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září 16.30 ve Vile Lana.
5: Zastávka Hradčanská.
4: Více
5: na literarnidum.cz.
4: Vstup volný.
6: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
9: Náš výkup je teď

0: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
1: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbít? Zrádci se vrací s premiérovou řadou od 16. září na Prima Plus a od 20. září na Primě.
2: Reklama na Radio 1.

normálně do našeho éteru. Nyní se podíváme na label Soul Recordings, na kterém vydává producent Laganga. Slova a hlas patří zpěvačce Krasika Fejtinga.

taktéž letošní novinka projekt Taos a jejich skladba The Magical Rule. A teď vám zase projekt Advas zaspívá píseň Aki Vivojo, neboli tady žiju já. Víte kde?

0: Jedna reklama.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zas paříš ty svý onlineovky, bohumilé.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Konečně jsem si pořádně poslechl nový Flexův soundtrack ke hře Phonopolis. Jste z něj slyšel hned skladbu číslo 2 Entering Phonopolis City. Moc se mu to zase povedlo. Dá se to prostě poslouchat i bez toho hry. Tohle je novinka z labelu Cosmovision. Spolupráce producenta Matia a Richard L. Cox. Titulník IPčku Ford Dumb.

A tato čtvrtá dubová dimenze nás dovedla ke konci mé směny. Pánové z Big People už si tady na vás podkládají nohy, aby byly větší a mohli vám pustit spoustu nových i starých fláků, které je tu pravidelně roztančí. Celý tracklist pod mým jménem Krištof Königsmark naleznete už na webu Radio 1. Já se budu těšit zase za 14 dní ve 3. A vy do té doby buďte hodní ideálně sami na sebe a možná i na ty ostatní spoluplanetníky. Protože jestli to půjde tak dál, jak to půjde dál, tak na sebe moc hodný nejsme. A zvládáme to tak na ty nejbližší. Ale to jsou takové sny malého Lilipedu. Což je název poslední skladby od dvojice Kaila Scintilla Nanda. My se mějte pěkně. A zase někdy.

0: Reklama Rádia 1.
1: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Australská písničkářka a kytaristka Courtney Barnett se vrací do Prahy. Jedna z nejzajímavějších autorek na současné alternativní scéně dorazí s novou deskou Creature of Habit. Courtney Barnett. Už 3. října v pražské Meet Factory. Vstupenky v síti Go Out.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
7: Porada, deadline, výsledky. A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
10: Reklama na Radio 1.
11: Big people, big people, big people, big people, big people, big people, big people, big people.
12: Don't shoot, gun sound.
13: Luke the Cook and Craig Mons, every other Monday from 6 p.m.
14: Okay, cool, man. Big people. Tell a friend to tell a friend to tell your mate to tell your nan. Trying to live my life of the grid. Radio 1.
15: No es una bruja. Es una doctora de brujas. Brujas.

0: Reklama Rádia 1.
1: Christofferové. 8 nedokončených obrazů, jedna geniální padělatelka. Ian McKellen a Michael Cole rozehrávají neodolatelný herecký duet pod taktovkou držitele Oscara Stevena Soderbergha. Břitká krimi komedie Christofferové v kinech od 17. září.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny.

0: Villa Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
1: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
2: Co se to děje?
1: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
2: Tak to musí slyšet každý.
1: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
2: Podmínky akce u obchodníka.
1: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Wolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec. Galerie hlavního města Prahy. GHMP.cz.
4: Svoboda. Odpovědnost.
5: Naděje. Některá slova nestárnou.
4: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
5: Celý den vás čekají diskuze,
4: slavnostní čtení,
5: odhalení Havlovy lavičky,
4: vystoupení hudebních hostů,
5: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
4: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
5: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
4: Vstupné je zdarma.
5: Více na praha.eu.
6: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
8: Máš u sebe korunu?
9: Na co?
8: Na novou vanu ze Senesy.
9: Odkud?
8: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
9: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
12: Reklama na Radio 1.

0: It's Fuego, bro.
1: Yeah.
0: This sounds crazy. Just saying off air, you lot are so lucky. Monday after work, just a mellow, like, you know, after six, and we're bringing, like, this sounds like 4 a.m. Hackney in the rave.
1: 20 years ago.
0: In the underground rave 20 years ago, where they only sell warm Foster's or warm special brew by the can for a pound.
1: Or Red Stripe.
0: Or Red Stripe. If you're early, if you're lucky. If you know, you know. Shouts out to all people who are raving in Hackney to these kind of like proto dubstep rhythms.
1: Coming back though, man.
0: Jeez. It's crazy. Rosewine knows that stuff. We were ducking through Hackney. Wave into this stuff, definitely. Big tune.
1: Yeah, man. Out to Mr. Ism, actually. And out to anyone else that's enjoyed it tonight. Phil and Izzy. I think we're out. End of the tune, end of the show.
0: Yeah, there's a couple of tunes I didn't play this week that we'll get into next. Shouts to Charisma. We'll get into that. Out of Ville, Nottingham.
1: Big people, Radio 1. We're done. Click the mouse. Click the mouse, man.
2: Reklama Rádia 1.
3: Bílé dílko. Zamlžená elektronika. Tanec. Do Prahy se vrací Trust. Zatančíme si v elektrizujícím obědí. V Roxy už 15. září. Lístky na force.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Už je zase září.
6: Škola volá.
5: A Pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
6: A jo, vždyť je to letos už po sedmý.
5: Přesně tak.
6: A kdy to letos bude?
5: Pondělí, úterý ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Pecháčková.
6: Těšíme se na vás na Prodejnce, na Smíchově.
5: Více
6: na literární dům.cz.
5: Vstup volný.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Dny Breno, dny Breno, dny Breno!
10: Co se to děje?
9: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
10: Tak to musí slyšet každý.
9: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
10: Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
11: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
12: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
13: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
14: Dobrý den, tady Zoo.
15: Tady divadlo Minor. Máme tady asi 80 tučňáků, černobílejch, běhají po schodech, po sedačkách, vůbec neposlouchají, furt chtějí jíst ryby a hlavně. Našli jsme tu opuštěné vejce. Tučňáčí vajíčko. Kdo se o něj postará?
14: Nová inscenace Tučňáci od 20. září v divadle Minor. Minor.cz.
16: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Je tu pondělí 19. hodina a je tu s tím také první CD Nonstop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s polským elektronickým ambientním projektem Earth Tracks, a bude znít třetí album The Sensual World, které vyšlo do třetice tenkrát na značce z Británie Shall Not Fade v roce 2022. My si ho připomínáme poprvé v pořadu CD Nonstop tohohle talentovaného hudebníka z Polska vlastním jménem Bartosz Kruczynski, který teďka pod svým altregem Earth Tracks vydal své nové už páté album Everlasting Flame před prázdninama na značce Lapsus. Producent Earth Tracks sídlí ve Varšavě a patří k nejvýznamnějším a nejproduktivnějším tvářím současné polské elektronické scény. Jeho samotná tvorba sahá už na přelom předminulé a minulé dekády, kdy se vlastně z kraje v roce 2010 objevuje poprvé se svým deephouseovým projektem Phantom. Vy ho však můžete najít v různých dalších převlecích jako Pejzáž, což je více funkhouseový jeho počin. Každopádně pod jménem Earth Track se poprvé objevuje přesně před dekádou v roce 2016, kdy začal tvořit více tvorbu na poli elektroniky z prvky jak atmosférického ambientu IDM, ale taky vlivu minimal techna. Jak jsem řekl, Bartosz Kruczynski jako Earth Track je znám svou neuvěřitelnou hudební mnohotvárností. A už jeho první počin na podzim roku 2016, dvojskladbový EP s názvem Sex and Flute s Newborn Junior, vyšel na prestižní značce Rhythm Section International a hned zápětí ještě před koncem roku 2016 vydává i své solo EPčko čtyřskladbové pro značku Dopeness Galore s názvem Los Conquistadores. Vy pak následující rok 2017 už ho najdete také na značce Echo Vault či Le Jeu Orange a také právě i značce Lost Palms, tohletom britském sublabelu značky Shall Not Fade, kde se objevil s EPčkem I Gave You Everything. Ten týšok však ještě také v roce 2017 ho nejde také na značce Fonica s EPčkem Laventura a na značku Shall Not Fade pak na ten kořenový label přichází následující rok 2018 s další spoluprací s producentem Newborn Junior aka Adamem Brodským ve 12 palci If You. On však v konci minulé dekády se objevuje i s Newborn Juniorem v EPčku Truth na značce také Fonica v roce 2019. No a jeho prvotina pak, album LP1, se objevuje na jaře roku 2020 a nabízí celkově 12 hypnoambientně elektronických IDM skladeb, ke které vychází i pak EPčka remixů pro single jako I'm Not Afraid od třeba projektu E-Jacka či 1-800-Girls. No a po několika singlech jako Purge, Flux nebo Inside Out vychází ještě na sklonku roku 2020 jeho další album LP2, to druhá deska pro značku opět Shall Not Fade z Bristolu. A nabídlo opět fúzi ambientních ploch s rytmy deep houseu, jemnými vlivy i takových industriálních zvuků či emotivních syntezátorů. Každopádně deska, která vznikala v období covidu. No a na jeho třetí desku jsme si museli počkat až do roku 2022. Album Sensual World také za chviličku uslyšíte a vyšlo do třetice opět na tomhletom agilním bristolském elektronickém vydavatelství Shall Not Fade. Toto třetí album znamená více návrat jako klubovější energii, kde relativně dynamickou, rychlejší rytmickou pestrou desku s ambientními samozřejmě odkazy a vlivy a Bartosz Kruczynski jako Earth Tracks zde prozkoumává rozmanité niance elektronických žánrů od techna až po euforické houseové pasáže plných magických i melodických momentů. Ostatně uslyšíte za chviličku. My si doplníme, že pak následující rok se Earth Tracks navrací čtvrtým albem Closer Now, tentokrát pro španělský elektronický label Lapsus, a jedná se také o zásadní změnu, kdy projekt Earth Tracks tentokrát opouští klubové struktury a noří se tentokrát více do takových dekonstruované elektroniky, IDM vlivů či chilloutu, no a skladby staví na křehkých texturách, glitchích i filmové atmosféře. No a jak jsem řekl, my jsme si tohohle polského talenta, velmi činného Bartosze Kruczynskiho jako Earth Tracks nabídli v CD Nonstopu, hlavně v souvislosti s jeho letošní novinkou, pátým albem Everlasting Flame, která vyšla opět na značce Lapsus jako jeho celkově už páté album, a to teďka těsně před prázdninama, a tentokrát jeho opět hypnotická snová dub techno muzika inspirovaná typickou německou školou rhythm and sound, doprovázená ale i melodickými klavírními třeba smyčkami či zpomaleným dub tempo rytmem až takovou podmořskou, dá se říct, atmosférou. Opět skvělé album, rozhodně čekněte desku Everlasting Flame od producenta Earth Tracks, psáno Track s X na konci. No a já ještě doplním, že vy jste mohli v téhle dekádě také zaregistrovat třeba i na značce
House Music v houseovém EP pětiskabovou houseovou kolekcí Afloat. To bylo v létě roku 2022. No a v roce 2024 se objevil také s EPčkem Amnesia na značce Holding Hands. Každopádně teď už je ten polský elektronický talent Airstrax na jeho třetí studiové desce The Sensual World, aspoň té větší části téhleté téměř hodinu a půl dlouhé desky. A já vám přeju krásný poslech. CD Nonstop.

0: Fama Rádia 1.
1: Fenomenální hudba Zuzany Navarové opět ožívá. Oslavou jejího života a díla budou 14. a 15. listopadu koncerty v Nové spirále na výstavišti. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Naruby v nových aranžích. Vstupenky na tento výjimečný zážitek síti Go Out.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Dominik Zezula a Tomáš Havlen, a.k.a. Pozdhudba, 15 let na scéně. Pražské duo Pozdhudba v Meet Factory pokřtí svou pátou desku. Album a zpěvník plný známých songů v nových aranžích. Pozdhudba 25. září v Meet Factory. Vstupenky a více info na meetfactory.cz.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Knihy, design a umění na Artbook Fair 2026. Nezávislí tvůrci, komiksy, časopisy i velká nakladatelství. Školy a galerie z celého světa. Doprovodné workshopy a diskuze pod vedením Martina Hůly alias Bonuse a taky DJs, knižní swap a program pro děti 19. a 20. září na zámku Troja. Pořádá Galerie hlavního města Prahy, KHMP.cz.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
7: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
8: Reklama na Radio 1.
9: Když v sobě nosíme svoji big big fish, nebát se jí obejmout, tak a z toho ní pryš. Umí být i zlatá, když přistupím blíž. Nebojím se síly, kterou umí vzít. Vrátím ji zpátky, neodpluje v dálky, vše se dosvím dřív. Down below the surface are fish.

0: Dobrý večer, holky a kluci, dobrý večer vám všem, kteří právě teď posloucháte Radio 1. Jako každé pondělí po 8 hodiny se hlásí strýček Míša. Dobrý večer ještě jednou. A máme před sebou, jako vždy, dvě společné hodiny. První hodina bude cestovací, tedy Ešus. Hodina druhá bude plná hudby, hudba za dobrou práci. Dneska jsem namíchal mix relaxu a ostrých kytar, tak to uvidíme, jak to bude znít vašim uším. Tak tedy ve zkratce, Rádio 1, strýček Míša, Ešus a hudba za dobrou práci. A frčíme, cesta je daleká. Ešus, pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Dobrý večer vám všem, kteří právě teď posloucháte Rádio 1 ze studia přes strýček Míša, dneska už po druhé, a dovolte mi, abych ve studiu uvítal vzácného hosta, který přijel z velké dálky, Pavlu. Pavlo, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám všem.
0: Já teď nevím, jestli jsi, ty jsi nechala svoje jméno, nebo?
1: Ano, nechala.
0: Jo, takže, a jak se řekne trávničková indonésky?
1: Já říkám trávničková.
0: Dovolte mi, abych tedy uvítal Pavlu. Pavla původem z Vyškova, jestli jsem pochopil správně. A Pavla odjela před pár lety do Indonésie a už se nevrátila.
1: Je to tak?
0: Je to tak. Tak jak se ti to povedlo, Pavlo, vyrazit? Nebo co byl ten začátek? Co tě vyhnalo na cesty?
1: To byla asi taková moje osobní vize najít sebe samu. A takže jsem vyrazila na rok na cestu po Asii a dobrovolničila jsem, různě jsem pracovala, pak jsem i cestovala a hledala jsem tak, co by mě mohlo bavit, co by mohlo být to moje životní poslání. A tak nějak jsem skončila na jednom projektě na střední Jávě ve vesnici, kde vlastně jsem i teď. A tam se mi to tak nějak jako zalíbila se mi ta mentalita lidí, že to tam bylo strašně fajn s těma lidma. A pak jsem se tam vrátila, provdala, měla děti, postavila dům a pak už to jelo.
0: No a do toho přišel nějaký pán.
1: No jo. No, ten pán byl vlastně jeden z těch Indonézanů, kteří měli ten můj projekt jako na starost a nějak jako na něho dohlíželi. A to bylo celkem vtipný, že on neuměl moc anglicky, já jsem neuměla moc indonésky, takže jsme se domlouvali většinou ze začátku přes nějakého prostředníka.
0: Takže se dá říct, padli jste si do oka, protože tě nemohl obalamutit.
1: Nemohl, ani kdyby chtěl, tak mi nemohl. A jo, to, nějak jsme si padli do oka, do noty a nějak a vlastně nakonec jsme zjistili, že jsme spolu skončili tak nějak jako omylem, kdy já jsem si myslela, že se líbí mu, on si myslel, nebo já jsem mu teda řekla, že se líbí mně. No a tak nějak jsme se dali dohromady a nakonec se ukázalo, že já jsem se mu vlastně nelíbila. A když jsem se mu teda přiznala, že on se líbí mně, tak on si řekl, tak jako když už, tak už, jako že už mě tady nikdo nechce, je mi 25 prostě, tak zkusím tady to český štěstí a dali jsme se dohromady, no. A teď už si teda rozumíme, já umím indonésky, on umí anglicky.
0: Jo, takhle, já jsem myslel, že jste, rozumíte si jazykově.
1: Tedy. Rozumíme si jazykově, rozuměli jsme si i ze začátku, to bylo asi to, že jsme se jako padli do oka právě skrz ty naše jako životní styly, že rádi pomáháme ostatním a máme takový jako společný mise pomáhat a tak zakládáme různý projekty a Tohle je hezký, že od začátku máme právě jeden tady ten směr, i když jsme si vlastně nerozuměli jazykově úplně prapůvodně, a tak prostě ta naše životní mise už od toho začátku byla jako stejná.
0: Tak jsem si uvědomil, že jsem zapomněl pustit tu písničku, kterou jsem hledal z lodí, jež dováží čaj a kávu, až pojedu na dalekou Jávu.
1: Tak potom.
0: Konstantina Bíbla, tak tu někdy zamontujeme. Vy už máte dvě holčičky, bilingvální holčičky, což...
1: Především indonésky mluvící, ale jako čeština taky zvládají a neskloňují, nečasují správně, ale jako domluví se.
0: Jak je veliká ta vaše vesnice? Říkáš vesnice?
1: Naše vesnice je obrovská, ta má 5000 obyvatel, ale je to jako jedna z největších vesnic v tom našem okrese, že ne všechny vesnice mají automaticky 5000 obyvatel, to vůbec ne. Zároveň tu naši vesnici protíná hlavní tah, který právě máme tam u nás na té střední Jávě, že my nemáme dálnici v tamté oblasti, tak to je prostě hlavní silnice. Takže ona taky jako tu vesnici rozděluje na dvě části.
0: Je takže horní a dolní.
1: Horní, dolní, levo a pravo. A pak jsou tam takové jako separátní vjezdy do té vesnice. Takže já, když mluvím o té naší vesnici, tak tím pádem mluvím jak kdyby o tom našem vjezdu, kde je třeba 200 domů. A to je ta oblast, kde právě řešíme a nějaký ty projekty, kde se snažíme...
0: Jako komunita.
1: Jo,
0: komunita.
1: Kde se právě žije komunitně. A ty ostatní lidi u nás na vesnici já jako nějak neznám.
0: Jo, ty ostatní, ty už jsou daleko.
1: Ty, co jsou přes ulic, tak já už moc neznám.
0: Je vás tam víc cizinců?
1: Ne.
0: Do vaší vesnice?
1: Ty ne, ani v tom našem okrese. Tam jestli nás 6, myslím. A jsou to většinou postarší pánové, co se tam jako přiženili. A já jsem tam asi jediná holka a ještě jako mladší.
0: No, my jsme si říkali, že jsi tam hodně viditelná. Ty měříš kolik?
1: 179.
0: Takže...
1: Jo, čouhám na všechny strany.
0: Takže nejenom barva,
1: ano.
0: Ale i výška.
1: Ano.
0: Jak je ta komunita přijala?
1: Já myslím, že hezky.
0: Je ta ta vesnice je jako někde úplně mimo, že cizinci tam nejsou běžní, nebo turisti, nebo jak je to vůbec s turistama na Jávě? To si všechno pak povíme, takže jak je přijala komunita?
1: Hezky. Indonézani nebo Jávanci, tak právě ještě tam v té oblasti, jo, turismus už ještě není, ještě skoro vůbec není, takže oni znají bělochy jenom jako z televize a berou je jako celebrity, takže člověk, když je běloch, tak je prostě automaticky superstar, takže se tam na něho slítne celá ta škola, všechny ty děcka a chtějí je fotku a jenom tebe šáhnout, prostě už jenom jako wow.
0: Takhle jo.
1: A takže oni z toho byli úplně unešení a ten první týden, dva týdny, co jsem byla na tom projektu, tak mě natáčeli, jak zalívám vodu na čaj, jak strouhám kokos, protože pro ně to bylo všechno jako ona to zvládne, dívej, ona umí zametat. Tak oni mají trochu jiný představy o tom, jak žijeme, že jsme prostě všichni v kancelářích třeba, nebo prostě, že nikdo nepracuje rukama, protože jsme ti bohatí běloši, že jo.
0: A pracují ty Filipínce tady u
1: nás. Očividně, nevím, asi jo. Takže byli z toho takové jako ona umí používat lopatku, ty. Tak z toho byli nadšení a pak jako jsou hodně přátelští. Takže oni měli největší strach, ještě než jsem tam přijela, to mi pak říkali, že tam zavedu nějaké jako moresy.
0: Jako, že zkazíš tu komunitu.
1: Že zkazím tu komunitu. A pak zjistili, že žádný party tam jako nezavádím, že jsem ani nepřijela s batohem na Prahy flaškama. Takže prostě tohle bylo v pohodě. Ani jsem nechodila s nějakým extra vyzývavým výstřihem nebo prostě v nějakým oblečení nevhodný. Takže tohle si odškrtali, že jako OK, v souladu a pak už to bylo v pohodě.
0: Tohle je tam jako problém, kde by si začala chodit.
1: Já bych řekla, že je to celkově jako asijská společnost, ať se pohybujeme jako...
0: Cudnější, jako
1: jo. Konzervativnější. A bylo to třeba i v Thajsku, když jsem byla na vesnici, takže nám tam říkali zakryt prostě ramena, kolena a ať jsme nějak jako... A tady nepohoršujeme a to stejné je i na té Jávě.
0: Já si myslím, že i turismus často dělá problém v tom, že jezdí lidi, kteří odmítají respektovat. A to na obě strany. Tím nechci jenom říct, že my Evropani nebo Američani. Já už jsem to tady jmenoval nebo říkal několikrát, mě v Istanbulu třeba překvapilo. Tam jsem byl naposledy, nebo když jsem tam byl teď naposledy před rokem a půl, tak prostě Ruska vlezla do mešity, aniž by se Zula prošla z ženské části, nebo prošla tam, kam vůbec neměla, udělala 4 selfiečka, vyfotila si ty botoxový rty na kačera a zase odešla pryč. Jo.
1: Jo.
0: A to tomu říkám nerespektování kultury.
1: Mm-hmm.
0: Bohužel to funguje i na druhou stranu tady. No.
1: Jo, To já jsem velký zastánce, já tomu říkám zodpovědného cestování a cestování s respektem, ať už třeba k přírodě nebo k lidem a k těm tradicím. Takže já úplně prapůvodně, když jsem cestovala, tak jsem si říkala, já si nebudu číst o té zemi, prostě ať tam přijedu a prožiju si tu zemi a je to prostě super. A pak jsem došla k závěru, že to není až tak super a že si chci něco o té zemi načíst, abych se vyhla tady těm kulturním fopa, protože je spousta věcí, které si neuvědomuji, že můžou být jinak. A prostě je to takovej ten oboustranný respekt právě, když my si načteme i jako cestovatelé, jak se chovat a jak nepohoršovat, jak být prostě ten turista, který nezmění ten život na tom místě.
0: Nenarušit prostě. Nechat tam, co mají. Já tak jsem si otevřel mapu. Vy jste teda kde? Já tady jsem našel Samarang, město.
1: No my jsme pod tím a směr na západ trochu.
0: Jo.
1: Ještě.
0: Jak se jmenuje ta vesnice?
1: Gumiwang se jmenuje.
0: Jo, tak to se...
1: Jakože musíš jako oddálit.
0: Gumíci, jo.
1: No a doleva. My jsme ve středu ostrova mezi Purwokerto a Wonosobo. Jestli tady možná bude Wonosobo.
0: Já si to najdu, no.
1: Jo.
0: No. Tam je, tam no ono tam moc není, ne? Tam jsou města daleko od sebe.
1: Jako zas až tak ne, protože Jáva je ostrov, který je dvakrát tak velký jako Česká republika a žije tam 160 milionů lidí. Takže lidi jsou všude. Lidi jsou všude a i ty, ta cesta vlastně, ten hlavní tah, to je prostě, člověk jako nepozná, kdy končí a začíná další vesnice, protože to jsou, to jede pořád, prostě baráky. Akorát jsou tam potom ty různý vjezdy jako do těch vesnic a tak. Ale těch větších měst je tam jako docela dost.
0: Když je tam tolik lidí, my jsme se bavili, říkala, že nehrozí i Jávě overturismus.
1: Pardon. Zatím ne, ale jako na Jávě jsou slavný asi 3 nebo 5 míst, kam lidi jezdí vždycky a je to jako Yogyakarta, pak je to východ slunce na Bromo a pak to jsou vodopády Tumpak Semu a modrý prameny Kawah Ichen a tam prostě jezdí každý. Takže to už jsou místa, které jako kde ten overturismus je a kde, když se budete promenádovat prostě v bikinách pod tím vodopádem, tak nikdo asi neřekne ani mě, protože tam jsou na to jako zvyklí, že tam jezdí turisti a tohle dělají. Ale pak je spousta těch dalších míst, třeba tady ta naše vesnice, kam lidi normálně nezavítají. No, takže tam je to zatím jako dobrý, ale do budoucna je... Jakmile to začneme nějak jako víc propagovat, víc o tom mluvit, tak samozřejmě, že lidi začnou tady ty místa objevovat.
0: Říkala si, že Bali už je na tom špatně.
1: Z mýho pohledu Bali je na tom hodně špatně, kdy tam ta původní kultura podle mě dostává na frak a i když tam spousta lidí jezdí právě za tou kulturou, tak to už je podle mě taková ta...
0: Připravená pro turistiku.
1: Ano, hledala jsem slova, jo, to bude ono. A samozřejmě je to jako něco jiného na tom jihu, který je jako turistický hub a potom třeba na severu, kdy těch turistů právě tolik nejezdí. Ale jo, cizinci tam skupují pozemky a žít jako Baliec na Bali je podle mě docela náročný. A oni už k těm cizincům jako nejsou tak tolerantní a už z nich nejsou tak nadšení jako ti Jávanci. A je to úplně jinačí, ten jejich pohled na cestovatele.
0: Jo, už to není jako...
1: Už prostě je nikdo neoslní tím, že má bílou kůži, už si spíš jako klepou na čelo, že další takovej... Na motorce, bez trička, bez helmy, v protisměru, takhle, zase další.
0: Takže stávají se teda potom i snadnou kořistí, co se týče, já nevím, že někdo ošidí někde nebo předraží jídlo.
1: Na Bali? No. Já si myslím, že určitě, že takový ty jako směnárny, kde počítají peníze a přitom jim jako upadnou ty bankovky zpátky do šuplíku, a že je to tam na denním pořádku a tak, že už prostě nejsou tak poctiví, jako by byli třeba na té Jávě.
0: Jinak vás pozvu, vás nás posloucháte na facebookový profil Ešosu, kde se můžete na Pavlu podívat na obrázcích i s celou rodinou. A potom tady ve studiu, a když už jsme u těch obrázků, tak dostal jsem pytlík, ten jsem tam vyfotil. To je, co to je teda? To si mi říkal, že jsou čaje. A ne každý jiný v tom pytlíčku? Nebo?
1: Ne, oni jsou všichni stejní. To je, myslím, jestli je tam vleze se 5, nebo jestli je tam 10.
0: Je tam 8.
1: Jo, 8. Tak to je 8 takových balení, jako takových koření. To je právě typický pro Yogyakartu, což je jedno z těch turističtějších míst na Jávě, což je sultanát. A oni tam dělají takový právě pitíčko, který se dá, když se to koření právě zalije horkou vodou, vznikne z toho taková aromatická bomba červená a pak je tam takový žlutý krystálky a tak to je cukr, který se tam právě může přidat.
0: Cukrová čtěna nebo
1: z čeho to? Já upřímně nevím,
0: je to prostě sladký.
1: To no, je to žlutý cukr. Prodává se i s bílýma krystalkama, ale tady ten vypadá tak jako exotičtěji.
0: Tak to jsem zvědav. A to se zalije vařící vodou, předpokládám. Mm-hmm. A odstojí se to tady. Mm-hmm. Je to teda v indonéštině, tak já se s tím poradím.
1: Jo, tam člověk podobně neudělá chybu. Když to tam nechá dlouho, tak to bude víc červený a když chvilku, tak to bude méně červený.
0: Tak se pojďme se vrátit teda na Jávu takovou. Jáva je muslimská nebo převažující náboženství?
1: Jo, je tam převaha muslimů.
0: Jo, a z toho je teda plyne potom ta kultura, která, nebo pravidla společenská, která tam jsou k tomu.
1: Asi ani nemyslím, že by z toho jako plynula nějaký extra pravidla. A třeba když se podíváme na Sumbu, která je jiný ostrov indonéský, která není tak turistická, a není muslimská, tak takový jako základ, že pokud jdeš do tradiční vesnice, tak si zakryješ ramena, kolena, to tam taky platí. A možná, že tam jako spousta těch věcí bude značený halal, aby lidi věděli. A koupit vepřový je třeba problém, koupit a nějaký pitíčka, to bude taky problém, ale jako není to nemožný. Určitě ve větších městech jsou nějaký krámky specializované, kde si tohle může člověk koupit, nebo jsou potom třeba čínský čtvrtě, kde právě tady ty pravidla nejsou.
0: Neplatí prostě to.
1: No, ale jako celkově jako společnost si nemyslím, že by tam byly nějaký jako
0: zásadní
1: pravidla, které by jako vyplývaly. Toto je islám, jako jo, svolávání z mešity, ale asi tím to končí.
0: Jak to bylo složitý pro tebe se přizpůsobit tomu životu? Co ti dělalo největší problém? Jak dlouho jsi tam cestovala předtím, než jsi tam jako usadila? Než jste si řekli, kdo se komu líbí a nelíbí?
1: To bylo asi měsíc.
0: Měsíc předtím.
1: Měsíc předtím. A já jsem ani jako neprocestovala ten ostrov. Já jsem jako přijela na tu vesnici. A tak jsem tam byla, pak jsme si řekli, že se mi líbíme a že se sobě líbíme. A pak jsem jela domů, nebo jako na další ty projekty. A pak už jsem se stěhovala zpátky do té vesnice. Takže jako Jávu takovou před tou naší svatbou jsem neměla procestovanou. A nemyslím,

0: prostě to, tak jak jakože když projdeš před člověkem, který tam třeba sedí nebo stojí, takže se jako mírně nahneš a tak jako ukážeš ten jako respekt.
1: Pozdrav,
0: no spíš jako, že s dovolením prochází před tebou, ačkoliv jako nějak nezasahuju do tvýho osobního prostoru, ale přecházím před tebou, tak se jako přikloníš a ukážeš ten respekt. A to prostě jsou věci, ne že by bylo těžké se tomu přizpůsobit, ale zjistit, že je mám umět dělat, jako, že je mám vůbec dělat, nebo jako to vypozorovat. Tak to bylo asi nejhorší, jakože vypozorovávat tady ty maličkosti, který pak, když je umíš, tak už seš jako ten javanec, ten jako jeden z nich a můžeš si připadat jako fajn na té vesnici, že já jsem jedna z nich. A pokud to tak jako a neovládáš, tak pořád je tam, že vlastně nevíš a pořád se cítíš, jako jestli neděláš něco špatně a tak. Tak to byl takový jako 5letý proces.
1: Je to patriarchální nebo matriarchální společnost?
0: Já si jako nemyslím ani jedno, řekla bych popravdě. Jako třeba je tam to, že v tradiční rodině chlap vydělává, ženská je doma, ale teďka je spousta rodin, který to má naopak, že ženská třeba jede do zahraničí, pracuje tam jako chůva, chlap je doma s dětma, nebo prostě pečuje o domácnost, děti jdou za babičkama. Zároveň oni měli i prezidentku třeba, my máme na vesnici starostku, takže asi to není ani jedno, tak vyhrazený, že půjdeme tímto a nebo tímto směrem.
1: Takže by to
0: směrem.
1: Bylo jednoznačně daný.
0: Mm-hmm, není, no.
1: To je zajímavý.
0: Jo,
1: aspoň pro mě, jo, protože já jsem na Jávě v Indonésii, vůbec v téhle části světa jsem vůbec nebyl.
0: Mm-hmm.
1: Tak možná se budu ptát hloupě občas.
0: Jo, v pohodě.
1: Když vidím ten váš dům, tak mně to přijde, že to je tam, jak máte daleko sousedy nejbližší?
0: Asi 150 metrů, já odhadu na tady ty kratší vzdálenosti moc nemám, 150-200.
1: Jo, takže to není jako u nás, že opravdu vidíš se zahrady na zahradu.
0: No, právě, že tam to tak je. My jsme se jenom přestěhovali úplně na konec, absolutní konec vesnice. Ale oni to tak teda mají, že ty baráky jsou jako vyloženě přilepený na sebe, anebo tak, jak to máme na Moravě, že jsou baráky prostě přilepený na sebe, tak takhle třeba mezi tím existuje jako úzká ulička, kde projdeš, ale zatím jsou další domy. Oni třeba nemají zahrady. A právě tím, jak je to, jako jak je tam hodně lidí a málo prostoru, tak třeba u nás na té vesnici je to, že jako je hlavní ulička, jakmile sjedeme z toho hlavního tahu, jo, tak je to taková hlavní ulička, která se vleze tak jedno auto, jeden a půl. Kdyby jeli dvě proti sobě, tak to nejde, musí jeden vždycky vybočit někomu do vjezdu třeba a vyhnout se. No a pak jsou tam ty domy a za nima jsou jak kdyby další domy, tam se ale nedostaneš autem, tam musíš sjet buď na motorce, anebo právě těma úzkýma uličkama mezi těma domama. Takže je to vždycky tak jako hloubš a třeba jsou to dvě nebo tři úrovně těch domů. A my máme rádi zeleň, my jsme introverti a my máme rádi přírodu, takže jsme koupili rybníky, které se zrovna prodávaly a tam jsme dva zasypali a postavili si dům, takže jsme úplně jako na konci vesnice, což jako zbuzovalo
1: to,
0: trochu
1: to vypadá
0: povyk.
1: Jako, že máte tam vodní příkop, jako z toho, aby se k vám nikdo nedostal.
0: Já trochu, jo. Tak všichni říkali, jako, že no, nebude se bát a většinou je to, co se jako lidi ptají. A nebojí se tam Pavla prostě v tom domě, že nemají sousedy. Oni tam zároveň jako věří na duchy a duchové jsou jako tam jako, jak to říct, že každý zná všechny ty duchy, kteří se tam jako pohybují nebo kteří jsou součást té kultury a pak je to jako, že tady na tom stromě bývá často ten duch a tady u toho stromu zase jinačí a tak a oni by se báli, třeba většina z nich by se báli bydlet takhle, jak kdyby na samotě.
1: Že se vystavuješ na bezpečí. Jako.
0: Že ti duchové. Třeba.
1: Takže se tam míchá vlastně i to původní přírodní náboženství. S tím
0: ta kultura je určitě taková jako míšená, že něco vychází z toho

0: původního, pak je tam určitě nějaký buddhismus, hinduismus namíchaný, plus teda ještě islám. Takže je to takový myšmaš, no. Že není to úplně jako, že teď máme tady jenom ten islám a budeme prostě následovat jenom ty muslimský zvyky, ale je tam namíchaný všechno.
1: Tak, teď se podíváme na jídlo a pak se podíváme na svatbu, jo?
0: Dobře.
1: Naučila se zvařit místní, nebo ono ti nic jiného asi nezbylo?
0: Naučila. Asi ne tak chutně, jak bych mohla, ale jídle to je. Takže jako něco ovládám. No.
1: Co se teda, říkala jsi, rýže je základ?
0: Rýže je základ a pak se k tomu často vaří nějaká zelenina. Nějaká jako listová, často bývá třeba špenát, vodní špenát, nebo když se mě mamka původně ptala, jako co tam vaříš, protože tam jsou jiný ingredience, suroviny, tak já jsem říkala prostě listy. Dneska jsme na oběd zase měli nějaký listy, takže oni jdou, oškubou tam nějaký keř, to jsou nějaký listy, a listy papáje, listy manioku, listy čeho si prostě nevím. Půlka z toho se tam dá jíst, ani třeba i dýně. Z dýně jí ty listy. Takže to se dá taky připravovat. Takže všechno tam oškubou a pak se to buď nějak jako spaří, nebo orestuje, nebo udělá se z toho polívka a tak. A pak často se tam jí tempe. Tempe je vlastně z jávy, takže je to zpracovaná soja. A tak to tam chutná úplně jinak než české tempe.
1: Je to opravdu jiný úplně.
0: Je to chuťově úplně jiný. Jak když ochutnám český tempe, tak mi nechutná vůbec, a indonéský tempe tam jíme velmi pravidelně. Moje holky ho mají hodně rádi. Takže to pak se k tomu dává buď tempe, vajíčko, nebo tofu, a nebo třeba maso. Ale maso, oni nejsou takový masožravci, nejí maso tak často, jako třeba v Česku. A když už, tak třeba můj manžel tady viděl řízek a byl takový, jako, pro kolik lidí to je, jako tolik toho masa, kdo to má všechno sníst, protože oni si dají třeba 3 malý kousičky hovězího a stačí jim to. Nebo aspoň ten můj muž je takový, to mi stačí na příští 3 dny, jako nepotřebuji mít maso pořád.
1: A drubeš ryby?
0: Mhm, jo.
1: To jo?
0: Jo. Vlastně všechno, kromě vepřovýho.
1: Takže... Ale i z té drube, že a z ryb masa taky takhle poskrovnu?
0: Jo, většinou jo. Mhm. Takže jako to hovězí extra, skromně, protože je drahý, že jo? Ale jinak tu rybu a nebo i to kuře si dají jenom trošičku toho masa.
1: Je to hodně kořeněný, nebo já nevím, vůbec nemám představu, jaká je javská kuchyně. Jestli...
0: Není třeba tak jako třeba indická kuchyně, tak to je jako extrémně kořeněná. A
1: thajská asi taky, že jo?
0: No, spousta těch chutí. Indonéská taková není. Indonéská je hodně smažená. Indonéská je hodně oleje a hodně cukru. A když člověk cestuje, tak kolikrát narazí právě na ty jako tradiční stánku, jako smažená rýže, smažený nudle, smažený cokoliv, všechno, prostě všechno. Tak to asi není nic tak extra chutného, a že si kolikrát i my sami, když cestujeme třeba týden po Javě, tak se těšíme domů, že si dáme takovou tu polívku, nebo to svoje, to vesnický, co prostě člověk jako nekoupí z těch stánků. A já mám třeba tu vesnickou kuchyni strašně ráda a všichni se mi tam diví. A když nám přijíždí cestovatelé a občas přijedou i k nám na vesnici a my teda pro ně navaříme, aby mohli ochutnat tu tradiční kuchyni, a tak se mi Indonézani smějou, že právě vaříme úplně tady ty tradiční jídla, že ani rýži nevaříme jako rýži, ale že tam, a to se jmenuje krekel, a je to právě z kasavy, jako taková kasavová rýže. A to je jako, najít to je extrémně těžký, ale u nás to pořád je. A my to vaříme. A Indonézani, nebo ta mladá generace Indonézanů, jsou takový, jako, že to mi vůbec nechutná. Jako to je jídlo minulosti, to já už vůbec nechci jít. Já si tady dám nějaký Kentucky a bude mi líp. A já právě turistům servíruju tady ty jídla. A jako spoustě lidem to chutná, že si říkají.
1: Tak se koukám, co to je kasava rýže, kasava rice, nebo analog rice. Bezlepková alternativa klasické rýže, vyrobená z kořene manioku jedlého. Kasavy.
0: Aha, ta kasava je tam extrémně levná, takže oni z toho jsou schopni vytvořit skoro všechno. Tady jsem se dívala, protože moje dcerka právě plakala pár dnů zpátky, že bych chtěla jako to i jedno z těch indonéských tradičních jídel, tak jsem se dívala, že bych jako koupila tady ten maniok, tu kasavu. A zjistila jsem, že to stojí snad 140 korun za kilo, když to tam kilo stojí asi jako možná korunu, nebo kolik, že tam i pro Indonézany je to extrémně levný a chudáci ti farmáři na tom prostě totálně nezbohatnou, protože za tu všechnu práci tam pak dostávají úplně pidi položky, takže oni z toho jsou schopni vytvořit, oni jsou schopni to fermentovat, tady tu kasávu zrovna, pak z toho dělají nějaké jako svačinky, dobrutky, smažený, trilion kombinací a všechno je to dobrý. Mně to chutná.
1: Já ti závidím papáju čerstvu. Já když jsem v Africe ochutnal v Keni poprvé jako tu papáju, co nejela přes půlku světa. To bylo jiný ovoce, to byl prostě jiný druh úplně.
0: Já jsem v Česku asi nikdy nejedla papáju, takže nevím. Ale jo, zároveň spousta cestovatelů si myslí, že když jedou do Indonésie, že prostě to exotický ovoce je tamní, ale spousta z toho je jako dováženýho. A takže třeba pokud to, jako jabka logicky, jo, to jede z Číny, ale pak i právě ty manga třeba se dováží, hrozny se dováží z Austrálie a je toho spousta i těch jako co exoticky pro nás, co si myslíme, že je jako tam vypěstovaný, a tak třeba javský mango nebo javský avokádo je takový, jakože jsou tam, jak to říct, není to jemná ta dužina, je tam jako takový ty vlásky, prostě taková ta textura je jinačí, takže oni třeba osobně si užívají víc jako to dovážený ovoce.
1: Tak já jsem překvapený na Krétě, že se tam je málo ryb kolem Kréty, tak se dovážely třeba thajský ryby tam byly.
0: Jo? No, aha, no, to bude asi něco.
1: To nám řekli v hotelu, že se vaří, protože Kréta má příkrý pobřeží a ryby se drží v nějakých těch nižších vodách, jo? Nebo které jsou prořátý, takže se ryby dovážely. No.
0: No, tak to bude asi něco podobného.
1: To bude něco podobné. Takže co je místního?
0: Jako i ty místní verze tam jsou,
1: ale pokud
0: člověk chce takový to oranžový šťavnatý mango, jako ho můžeme koupit tady v supermarketu, tak to jako není vypěstovaný na Javě. To bude z nějaký jiný dálky nebo z nějakého jiného ostrova. Ale třeba ta papája, tak tam je. Papája California, oni tomu říkají, to je právě ta lepší, ta jako dovážená, nebo už ji tam jsou schopni vypěstovat, to je taková ta větší. A pak je tam ta lokální verze, která není tak sladká, není ta chuť není taková výrazná, je tam víc asi i těch peciček.
1: A ty se říká, jak papája?
0: Papája lokal asi, nevím, vždycky prodávají jako, že papája, tohle je ta California, to je to, co chceš. Nevím, jak říkají tam místní, no prostě to, co už kubnou. A chutná to jinak, no.
1: Zajímavý. Tak a teď se pojďme podívat na svatbu, jak vypadá taková svatba, jak se musí dlouho chystat, kdo se koho ptá, jestli si může někoho vzít.
0: Jo.
1: Kolik se sešlo lidí? Co to stálo?
0: Hodně. Ano, zajímavé je, že ta svatba jako není v rukou těch, co se berou. Takže to většinou jako zařizují rodiče. A ti rodiče mají nějakou jako představu. A ti rodiče
1: maminka se nejela
0: z
1: Vyškova.
0: A naši nejeli. Naši jeli na zásnuby a už to byla taková jako kulturní... bylo to jinačí, no. A my jsme všichni introverti tam vyjukaní, tam si na nás jako pozvali blízkou rodinu, jenže tchán má 11 sourozenců, tchýně má, nevím, 10, ty jsem to zapomněla, kolik přesně. No i ta blízká rodina je prostě hodně lidí, že jo. A teď tam všichni mluvili i indonésky, javsky a bylo to takový, jako že už to asi nemusíme zažít, takže jsem naše nezvala na svatbu, že ať to mají zprostředkovaně, ale bude to aspoň se. V klidu. A ne, oni asi věděli, že je tím trochu chráním. A zároveň my jsme měli strašný problémy se svatbou skrz dokumenty, a takže nám se termín svatby posouval asi 3x. A takže kdyby přijeli na tu původní, na ten původní termín, tak stejně tu svatbu odjeli. Nestihnou. No, tak by zase jako odjeli bez svatby.
1: Z které strany byly problémy? Z javské nebo z indonéské?
0: Jo, z indonéské. Oni, protože musí mít ten cizinec nějaké jako dokumenty z Česka, potvrzující, že není jako, že jsem nebyla vdaná doteď a nějaký další dokumenty. A oni z toho jako pochopili, že tam byla čárka v té větě, že to může být dokument jako z Česka nebo potom z české ambasády a v Jakartě. A oni z toho pochopili, že to má být jako z obou dvou ten dokument. A nechtěli nám povolit ten sňatek bez toho dokumentu, který neexistuje. A takže my jsme museli jezdit všude možně až do Jakarty na ministerstvo náboženství, odkud volali právě do toho našeho okresu, do té naší kanceláře, tam oddávající ty matrikásy. A aby jako nám to umožnili, že ty dokumenty naše jsou v pohodě, takže my jsme měli tady takovou srandu skrz to. Tak, ale lidí tam bylo hodně, nebyli tam teda žádný Češi, a nikoho jsem nezvala, ale lidí tam přišlo asi 1000, ale to není...
1: To
0: jako,
1: nejsou
0: že by...
1: zvaný. To se přišli podívat na tebe, ne, především.
0: Jo, ale ono to tak jako bývá. Oni mají takovou kulturu, že někdo na vesnici se vdává, tak on jako nikoho nezve, ale ty lidi tam dojdou, protože co by si řekl, kdybychom tam nepřišli. A zároveň oni dají peníze. Takže ti hosti, kteří přicházejí, dávají jako obálky s penězema. Jenže se tak jako očekává do budoucna, že když si, OK, teď se bral tady
1: tisíce,
0: prostě
1: jasně.
0: B, a když se bude brát A nebo jejich děti, tak se předpokládá, že B tam dojde a zase dá obálku. A bude to třeba stejná částka, musí to být stejná částka, kolik
1: jsi tam
0: dali. A ty
1: to víš, kdo ti kolik dal, to jsou podepsané obálky.
0: A můžeš si to podepsat, jako když dáváš extrémně víc, nebo něco, co si říká, že jako to je hlavní investice,
1: vědělo,
0: která se má vrátit, tak si to tam podepíšeš. A když se pak jako rozbalujou ty obálky, tak se ví. Takže jako nepřijít na tu svatbu je jako kulturní fopa. A zvlášť, když jsem tam byla já, takže lidi měli jako navíc motivaci tam dojít, vidět tu Bělošku, jo, byli zvědaví. A tak tam přišlo jako 1000 lidí asi, a protože oni se, jak oni dávají ty peníze, tak my jako svatebčani dáváme, oni tomu říkají oleh oleh, to jsou jako nějaký suvenýrky. Takže buď je to třeba skleněná mísa. A
1: jako ne, každému.
0: Buď se to dává jenom ženským, nebo jednomu z toho páru a tak.
1: Takže, i tak jsou to stovky misek, že jo?
0: Jo, takže právě já jsem jako nechala potisknout plátěnky, ať jako jsme ekologičtější a tak lidi, když budou nakupovat, já jsem potiskla 400 plátěnek a tchyně mi jsem nakoupila 400 misek a stejně nám to nestačilo. Takže jako za tu dobu se nás tam prostřídalo asi těch 1000 lidí plus minus, jako což jako týden před a pár dní po té svatbě. Není to jenom v den toho obřadu.
1: Jo, a vy je musíte pohostit nebo něco?
0: Jo, takže tam se vaří, a je tam vždycky nějaká ta vařící četa vzadu za barákem, přistavují si nějaký přístřežek, pokud tam není, tak se prostě nanosí sporáky od sousedů, pak se tam udělají takový z cihel, takový jako kamníčka, kde právě vaří na ohni tu rýži v těch extrémně velkých hrncích, to je 15 kilo rýže a tak. Takže vlastně my ty lidi vždycky pohostíme, vždycky jak tam přijdou, tak my jim řekneme, jo, abyste si tam dát nějaký jídlo, něco, tak vždycky jo. Tam jídlo musí být připravené. Takže vždycky před tou svatbou je tam asi A pokud se třeba ta svatba koná ve čtvrtek, tak podle mě lidi začínají vařit, někdy v sobotu jako začínají chystat všechny ty ingredience, krájet to, chystat to v neděli, to začínají jako vařit a aby to tam bylo, protože lidi už začínají chodit, jakože jenom přijdou a říct, jo, tak snad ať to dopadne, modlíme se za vás, prostě gratulujeme tak.
1: A ty svadebčani, vy jste třeba museli někde sedět celou tu dobu, aby mohli k vám chodit, nebo jak vás našli, víš? Nebo komu to přáli vlastně?
0: Rodičům anebo nám. Rodičům. Takže často jsou to jako rodičové, kteří dostávají tady ten sociální zápřah, kdy prostě tam musí se socializovat spoustu dní a je to extrémně náročný právě, protože ty hosti chodí jako od brzkýho rána do pozdního večera. A není jim blbý, že právě jako po svatbě a my jsme se brali třeba v jednu, pokud si to pamatuju dobře, jednu odpoledne, tak hosti tam seděli ještě jako do 11 do večera a čekali, že tam s nima jako asi bude sedět. A když jsme jako se vzali jako novomanžele a člověk si chce jako chvilku odpočinout po tom týdnu jako socializování a tak a usmívání se, že musí se usmívat na každého toho člověka a ti hosti jako nad tím nepřemýšlí, že jako OK, teď je čas možná balit kufry a prostě jít dom a ne. Oni tam prostě budou sedět a teď jako Indonézan ty je nevyhodíš, že jo, ty hostíš, protože to by bylo úplně krajně nezdvořilý je vyhodit.
1: Měla jsi oblečení, nějaký tradiční oblečení?
0: A já jsem měla...
1: Nebo co, jak to vypadá, tradiční oblečení?
0: Oni jsou různý verze, takže buď můžeš mít jako nějakou bílou verzi, a nebo... A to jsou šaty a pak třeba sukni můžeš mít jako nějakou batik a tomu říkají batik, což je právě nějak jako ručně
1: batika,
0: malovaná.
1: No, v české, uh-huh.
0: A ručně malovaná látka, ale není to taková ta česká batika, že to ogumičkuje, má mrzkne.
1: Ne, ono i batika jo. Je, že maluješ voskem a pak různě vrstvíš barvy.
0: No, tak přesně tohle. A většinou lidi si představí právě tu ogumičkovanou verzi, kdy to šupneš do kyble.
1: A pak máš ty kolečka na tričku.
0: Přesně tak, to, co se dělá na táborech. Tak to je jedna z možností, pak druhá možnost je nějaký takovej jako víc jávský tradiční oděv, kdy jsou to nějaký černý, hnědý barvy. I těm nevěstám se tady jak kdyby přimalovávají vlasy na čelo, takže jsou tady takový jako půl měsíce a tady myslím na čele a pak jsou dvě tady na těch spáncích tak přimalovaný jak kdyby černý kola dopředu do čela a takový účes jako dozadu a to je ta tradičnější verze. A já jsem prostě měla něco bílého, co na mě sedlo velikostně a závoj a tím to haslo. Já jsem to nějak extra neprožívala.
1: No tak nechtěla si prožívat, ale přece jenom těch 5 nebo 6 dnů.
0: A ano, pod tím tlakem, socializováním tak, jsem to prožívala velmi.
1: Protože tohle mi přijde, my už jsme tady mluvili o svatbách právě třeba v Indii, kdy se leckdy ta rodina zadluží na několik let dopředu.
0: Jo. Mm-hmm. A my jsme chtěli s Asepem a s manželem úplně malou svatbu na úřadě. Úplně původně, ale... A
1: to by se rodiče neunesli, ne?
0: A rodiče nám, nebo i možná jeho starší sestra, jako to moc nechtěli povolit, protože jsem běložka a že počítají s tím, jako že lidi to chtějí vidět a chtějí tam přijít a tak, že to by to nebylo úplně fajn. Zároveň, když se brala potom jako mladší švagrová o 5 let po nás, která chtěla velkou svatbu, tak ji zase nutili k tomu, ať má svatbu na úřadě, to, co jsme chtěli my, takže nevím, jak, z jakého důvodu to bylo. Asi fakt, že jsem běložka, prostě, že tam asi se očekává hodně hostů. Takže my jsme chtěli malou svatbu, ale i tak nevím, kolik to vlastně stálo, protože spoustu to řešili rodiče, my jsme jim jako dali peníze, zároveň pak ty obálky, které jsme dostali, tak většina z nich šla právě rodičům, že lidi to už jako dávají těm rodičům. To jsou většinou ti, co jsou nezvaní, a přijdu z té vesnice, jakože tady máš 10 kilo vajec, tady máš 10 kilo cukru a třeba obálku a tak, protože ví, jaká je tam ta práce pro ty rodiče a tak. A ti kamarádi, těch svatebčanů většinu dávají obálky těm jako ženichovi a nevěstě. Takže já vlastně nevím, kolik to stálo a nemyslím si, že bychom se nějak jako zadlužili, ale jsou svatby, když to vezmeme, že u nás na vesnici je prostě nejmenší minimální mzda z celé Jávy, z celé Indonésie.
1: Jo, takhle, že vy jste v chudém kraji. Jako.
0: My jsme v chudém kraji a nevím, proč to tak je, že některé ty ostrovy jsou jako mnohem méně rozvinuty než Jáva. Jáva je hodně rozvinutá, ale přesto naše jako střední Jáva má nejmenší právě tu minimální mzdu. Tak je to třeba teď něco kolem 2 milionů, což může být třeba 2500 korun, jako pro představu, ale teda ten člověk vydělává 2 miliony měsíčně, spousta lidí na to ani nedosáhne a svatba může stát jako 40 milionů, 60 milionů a tak, takže je to spousta měsíčních výplat, jako co jsou schopni do toho vrazit. Ale nevím, no já jsem byla taková, že spíš uspořit to, než to tady do té jednodenní akce nebo jednotýdenní akce jako vrazit, no.
1: Když jsi teď mluvila i o turistech, o cenách, čím je třeba ta střední Jáva zajímavá? Protože já myslím, že do Indonésie se hodně jezdí kvůli moři a kvůli pralesům. Mm-hmm. Tak jestli i ta střední Jáva je něčím zajímavá? Protože ty jsi mi psala, že se nabízí, že služby pro turisty, jestli si to pamatuju dobře.
0: Manžel je průvodce právě v té naší střední Jávě. A nemáme ani prales, ani dobrý moře, to na rovinku, ale právě máme to autentično, který spousta lidí hledá. A máme náhorní plošinu Dieng, což je jako náhorní plošina vulkanického původu, která je nějakých jako 2000 metrů nad mořem, jsou tam ty sopky, tak tam je to moc hezký. Zároveň je to jedno z těch míst, který už začíná být hodně turistický, ale primárně jako pro místňáky, že těch cizinců je tam fakt jako málo pořád, ale těch místňáků už tam jezdí hodně, takže jet tam v nějaký státní svátek prodloužený víkend, to je prostě sebevražda, to si člověk stráví v koloně spoustu hodin a já se tomu vyhýbám. Ale jinak Purwokerto, to jsou hezký vodopády právě na úpatí sopky Slamet, která je jedna z nejvyšších na Jávě. Není tam asi nic, co by člověk jakože vypíchl, že to je jako must see a lidi tam musí jít, ale je tam právě ta kombinace té přírody, nedotčené ještě, a těch míst, které lidi moc nenavštěvují, a hlavně teda ta mentalita nebo ten kontakt s těma místňákama, to je asi to, co ta střední Jáva nabízí nejvíc.
1: Jo, tu autentickou Jávu. Takovou tu neturistickou úplně. Mm-hmm. Už jsem si tady našel Slamet, jestli jsem Mount Slamet psal. Jo. No. Mm-hmm. To vypadá moc hezky.
0: Je to moc hezký.
1: Takže tam někde bydlíte kousek od toho. Jo.
0: No hodinu a půl od toho, no.
1: Jo, což my jsme se o tom tady bavili, o těch rozměrech. Jo.
0: Jako je to 70 kilometrů, autem to trvá podstatně díl, ale jo, je to kousek.
1: Jaký to bylo? Řídíš auto? Jezdíš tam? Ne.
0: Ne, ani motorku.
1: Ne, netroufneš si?
0: Já jako řidičák na auto mám v Česku a nikdy jsem neřídila ani v Česku jako potom řidičáku, a takže netroufám si řídit jako takhle. Ale teďka se blížím do stádia, kdy si říkám, jako teď je ten čas a myslím si, že jsem víc odvážnější to zkusit, nebo že to chci zkusit v té Indonésii než v Česku. Jo. Protože tady jsem z toho, že člověk musí jít rychle, prostě těch 50, mně to připadne rychle. Tam, jo, když fičíme 60 po tom hlavním tahu, tak už je to prostě brzdí, jedeme strašně rychle. A můžeš tam klidně jet 30 a prostě lidi tě tam budou objíždět, ale nikdo tě tam nebude jako
1: šikanovat za to.
0: Takže jako na tady ten asi to rozježdění, mi to tam připadne
1: takže
0: jako lepší.
1: Takže tobě tam vyhovuje ten slow life takový.
0: No, on to úplně jako není slow life tam a taková ta pohoda vesnická a tak je to ten slow a zároveň jako hard life tam. A, ale jo, je to, je, je to tam pomalejší, je to tam pohodlnější.
1: Pohodovější. Já jinak nabídnu, máme ještě asi 10 minut, nenapadlo mě vám připomenout, že můžete, Pavle, cokoliv si budete přát napsat, zeptat se nebo cokoliv. A teď bych vás pozval, kdo máte zapnutý počítač, že bychom se koukli na fotky, které se mi poslala.
0: Dobře.
1: To úplně první seš ty v bílém, to je svadební tohle, co to zrovna?
0: Ne, to je kbaja, což je jedno z, jako, z tradičních oblečení, co se právě nosí a k tomu batik, třeba k té sukni. Jo, to jsem si najala fotografa, a aby mě vyfotil v rybnicích, takže on byl z toho takový jako nešťastný. A proč se chceš jako fotit v rybnicích a co chceš za fotka? Já úplně obyčejný, chci tam, abych tam vypadala jako já, což oni tam moc nedělají, oni si nanáší spoustu make-upu a tak. A oni říkali, dobře, tak tady v těch rybnicích, tady by to vypadalo jako dobře v bílým, tak to bylo tak jediný bílý, co jsem měla doma.
1: Tak tam vidíte Pavlu, tak tady jste celá rodina, mm-hmm, před nějakýma, to vypadá jak v Mexiku spíš.
0: Jo, je to Chandy Sukuch, je to Sukuch Temple, který je, je to pořád ještě střední Java, ale už hodně na východ od nás. A je to u města Solo a je to právě jeden jediný temple, chrám na Javě, který má tady tuto architekturu, že jinak, jinak tam ty chrámy vypadají jinak, buď jsou hinduistický nebo buddhistický, u toho to jsem zapomněla zrovna, co je, ale je právě úplně jako netradiční tou svou architekturou.
1: A tady se zubíte celá rodina.
0: Tady se zubíme celá rodina.
1: Takže tebe pozná manžela taky a holky se jmenují jak?
0: Nadia a Tatiana.
1: Starší je Nadia.
0: Ano.
1: A Taťána teda.
0: Jo.
1: Volili. Kdo vybíral jména?
0: Asi spíš já. Volili jsme takový jména, který se dají vyslovit v obou dvou jazycích.
1: Tady jsou ty vaše dva rybníky a dům. Když se podíváte, je to obrázek, kdy je cesta mezi rybníkama, rybníčkama.
0: Mm-hmm. Toto je jako zezadu. Zezadu toho našeho domu, a kdy tady ty rybníky, které jsou vidět, má soused. My jsme právě ty dva zasypali a tady ten jeden rybník je vlastně nad úrovně asi metr nad úrovní toho našeho domu právě. A že nám tam občas přetíká, ale je to udělané tak, aby nám jako nenatakl do domu.
1: Jak často tam prší, tak mi napadlo. Když je období dešťů.
0: Období dešťů, no.
1: To znamená 3 měsíce deště, nebo?
0: No většinou tak půl roku, ale teďka jako skrz globální oteplování a tak je to hodně zmatený. Asi tak, jak v Česku je počasí zmatený, takže nedá se říct, že by to bylo tak a tak.
1: Další obrázek je Trkisový barák.
0: Aha.
1: To je váš, nebo?
0: Ne, z toho našeho je to focený. Toto bylo ještě, když jsme bydleli u Tchánovců, tak to je jeden z těch tradičních jávských domů, který má právě střechu tak a do takového trojúhelníku. A prodávají tam právě mi a jam, což jsou nudle s kuřecím, tak tam prodávají vždycky večer. A tady to je tchýnina sestra mladší a její syn, který udělal první kroky právě takhle za deště a takhle se tam promenádoval, takže jsem si je vyfotila.
1: Teď tady máme dámu tradiční, to jsou ty listy, jo, co jsi někde
0: narval. Jo, to je jeden z těch listů, to myslím, že tohle bude asi možná špenát.
1: Vypadá to tak, no.
0: Tak tady tak vaří a jako na tradičním sporáku.
1: Co to je, ohniště pod tím?
0: Jo, je tam oheň. Tam nastrkaný dřeva.
1: A to je někdo se sousedů, nebo?
0: Kamarádka.
1: Mm-hmm. No a tady, to je to, když se tě fotil mezi rybníky, a to je ta batikovaná
0: sukně. Jo, to je celý ten komplet právě.
1: To je Pavla před palmami. Palmy, to vypadá hrozně exoticky pro nás.
0: Jo,
1: zrovna.
0: Já si to taky užívám.
1: Užíváš si to. No a teď seš tady ty mezi rybníčky.
0: Mhm. To právě procházím. Tam...
1: Jako kontrolování království, nebo?
0: Já myslím, že přede mnou je Asep, který nejde vidět, protože tam nese ten kýbl. To jsem si všimla až po letech, to je strašně stará fotka. To je možná 10 let ještě, když jsme nebyli vzetí. A jdeme právě z domu, z krmení ryb v rybnicích.
1: No a k téhle fotce paní Jana napsala, že to je krása. Tohle je...
0: To je na úpatí sopky Slámat, takže tady nad tím ta sopka je vidět, akorát, nebo by byla vidět, kdyby tam nebyla ta mlha, nebo ten opar. A je to směrem k vodopádu. A Churuk Džangala se to jmenuje. A je to, jedno z těch míst, kam právě ASEP vodí cestovatele podívat se na tu nedotčenou přírodu.
1: No už jsme zase...
0: Na začátku.
1: Zpátky, na začátku. Kde bere práci? Nebo jak se nabízí?
0: ASEP?
1: No.
0: A já mám blog pro cestovatele o Indonésii, a takže tam vlastně píšeme články o tom, jak se přepravit, dopravit, jaký typy, jaký kulturní fopa a tak. Prostě snažíme se, buď na základě, píšu to s kolegyníkama, lokálkama, místňákama, a buď na základě našich cestovatelských zkušeností nebo našich příbuzných kamarádů a tak, a poskládat blog, který jako hodně ulehčí práci cestovatelům. A občas tam právě zmíníme, že pokud hledají nějakýho řidiče, a tak ať dají vědět. A když lidi takhle dají vědět, plus ASEP má právě na Instagramu, má profil pro tu svoji malou firmičku, tak se občas ozvou lidi tam přes nějaký videa.
1: Takže a práce je dost, jo?
0: A na té cestovatelské ne. Té cestovatelské určitě ne a my to ani nechceme nějak extra propagovat, protože my chceme tu autentickou jávu ukazovat a jakmile začnu prostě z toho dělat nějaký turistický cirkus, kdy každý týden bude mít nějakýho cestovatele, což se děje třeba jiným guidům, kteří jsou třeba v té Yogyakartě nebo u těch vodopádů, co jsem zmiňovala na začátku, že každý den mají nějakýho cestovatele, tak to my ani nechceme dělat, toho nechceme ani dosáhnout. Takže on si má skupinku třeba jednou za měsíc, za dva, za tři, buď je to na den, někdy je to na pět dní. A s tím, že on má práci jako jinou v těch rybnících, a pak ještě má internetovou firmu, a takže on si to tak jako
1: kombinuje
0: a je to takový myšmaš hezký.
1: No to je nádhera. No dobrá, tak až se uvolním, já jsem ti říkal, že zatím nemůžu moc cestovat, tak jáva bude první tradiční
0: čekáme,
1: jáva.
0: Čekáme.
1: Jak dlouho vydrží jáva? Takováhle. Jak dlouho to trvalo na Bali, než se?
0: Na Bali tak to upřímně netuším. A tam ten proces byl ale
1: dlouho. Ale jestli vidíš i u vás, jo, když jsi tam těch plus minus 10 let.
0: U nás zatím ne. V té naší oblasti zatím ne.
1: Pořád tam všechno zůstává.
0: Pořád je to nedotčený. Možná ti místňáci víc cestují, ale místňáci jsou takový jako instagramoví, takže oni si přijdou vyfotit to, co je hezký a záhonky
1: a
0: selfiečka a domů. A ne, že by se ťapali někam k vodopádům. Mm. Jako jsou tací, to jo, ale ta majorita ne. A těch cestovatelů, kteří jezdí na tady tu autentickou jávu nebo tady do tu střední jávu, tolik moc není. Ale cestovatelů, kteří jezdí na jávu, určitě přibývá. Jako všeobecně. Na tu východní jávu, většinou východní jáva, tak to projedou, těch je hodně. A ta střední bývá, že to většinou přeskočí.
1: To je vaše plus.
0: To je naše plus.
1: Že si tam zachováte ten klid a mír. Já tě poprosím, protože jsme na konci, poprosím tě, jestli by si po ten příspěvek dnešní klidně zavěsila vaše weby, nebo ten tvůj indonesko-poradenský web.
0: Děkuju. Jo,
1: protože věřím tomu, že mnoho posluchačů, co nás poslouchá, jezdí často do Indonésie. Myslím, že na jávu, protože Bali a Lombok a tyhle známější
0: my
1: ostrova.
0: My tam máme víc těch ostrovů, ne jenom jávu.
1: No jasně, jo, takže těch ostrovů je tam raky na to.
0: I na tom blogu, myslím.
1: Že... I na tom blogu, jo. No. Tak tohle a případně i ten manželův Instagram, aby se lidi mohli potěšit.
0: Dobře, děkuju.
1: Pozdravuj holčičky.
0: Budu.
1: Ty uvidíš za chviličku.
0: Jo.
1: A poslouchaj nás.
0: Asi ne,
1: tak jim to pak, ty už budou spát.
0: Spala, když jsem odcházela.
1: Tak jim to můžete potom pustit z toho. A můžeš je pozdravovat konečně, aby to pak slyšeli, že?
0: Jo, to bych mohla. No, no.
1: Tak indonésky, klidně.
0: OK. Halo, Nadia, Tatiana, mama lagi di radio, ju, dengerin, ju.
1: A ještě jsme si říkali, já jsem tě poprosil, trénovala si tady.
0: Ano.
1: Ta koza už mě neposlouchá, ta poslouchá Rádio 1.
0: Jestli to poslouchá někdo, kdo umí úplně indonésky správně, tak klidně opravte potom, ale v mojí verzi by to bylo něco jako, že kambing itu udanga nurut aku, dia dengerin Radio 1 aja.
1: Pavlo, děkuji tě moc za návštěvu.
0: Já děkuji moc za pozvání.
1: Přijela z takové dálky. Až zase přijdeš příště, tak můžeme se podívat zase na jiné ostrovy Jávy, jiné ostrovy Indonésie.
0: Dobře.
1: Které budeš znát. A jak tebe, tak všechny ostatní pozvu na příští pondělí poslouchat Ešus, protože si budeme povídat s Chara Riders, jak z toho je vidět. Chara Riders je vozíčkář a jeho partnerka, která ho doprovázela a jeli z Čech do Mongolska.
0: Tak to je úžasný.
1: A zpátky. Ale já přesně tu cestu nevím, já jsem je sledoval na obrázcích každý den, na sociálních sítích sdělovali, kde jsou, co jim kde prasklo, kde je někdo nevzal. Jo. Jak bloudili někde po Mongolsku. Tak příští týden se o tom tady budeme povídat.
0: OK, to zní skvěle.
1: Tak jo, děkuju moc ještě jednou za návštěvu a pustíme si tohleto, kde mám, tady mám myš a do toho se budeme loučit.
0: Dobře, tak děkuju moc všem za poslech a tobě.

0: Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se stříčkem Míšou.
1: Reklama Rádia 1.
2: Dobrý den, tady Zoo.
3: Tady Divadlo Minor. Máme tady asi 80 tučňáků, černobílejch. Běhají po schodech, po sedačkách. Vůbec neposlouchají, furt chtějí jíst ryby a hlavně. Našli jsme tu opuštěné vejce. Tučňáčí vajíčko. Kdo se o něj postará?
2: Nová inscenace Tučňáci od 20. září v Divadle Minor. Minor.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Véze, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Od 16. září na Prima Plus a od 20. září na Primě.
6: Uni. Kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni. Čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
7: Na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
8: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
9: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
8: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
10: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL, Festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
11: Reklama na Radio 1.

Dobrý večer vám dneska již po třetí přibližně přeje strýček Míša a George Benson nám odstřelil nebo zahájil hudbu za dobrou práci. Celý playlist dnešní hudby za dobrou práci už teď můžete vidět na instagramovém účtu strýček Míša a to je pro začátek asi úplně všechno. Frčíme.

Hey, boy. Wait a minute. I don't belong to you. This is what I want.

Posloucháte Hudbu za dobrou práci, kterou vám vybírá každé pondělí Strýček Míša. Instagram Strýček Míša už vám teď nabízí celý playlist dnešní Hudby za dobrou práci. A vrátím se ještě k Ešusu, protože my jsme s Pavlou úplně zapomněli říct, kde bude mít ještě v Čechách, protože tu bude ještě měsíc s dětmi, mít přednášky o Indonésii, o Jávě, o Indonésii a primárně o Jávě, kde bydlí. Když se podíváte zpátky zítra na facebookový profil Ešusu, tak pod fotkou ze studia z dneška najdete odkazy právě na to, kde bude mít přednášky i na její web a všecko. A to je prozatím asi všecko.

Tak a tohle je můj poslední vstup. Hudba za dobrou práci už má před sebou dva poslední tracky. A uslyšíme se příští týden v pondělí v 8 hodin večer, kdy si budeme povídat o cestě do Mongolska z Chara Riders. A pokud jsou mezi vámi lékaři a zajímalo by vás to, pak v sobotu se svým týmem organizuju angiologický seminář v IKEMu. Když si najdete stránky kardioakademie.cz, tak tam jsou všechny potřebné informace. O Pavle už jsem mluvil a to je snad všechno nakonec. Tak krásnou dobrou noc s Rádiem 1 vám přeje strýček Míša.

peněz, já mám peněz. Já mám extrémně moc peněz, já mám peněz. Já mám strašně moc peněz, já mám peněz. No tak se probudím a vůbec nic nevím. Moje kočička tu není, asi má zase nějaké natáčení o nějakých doktorech, jak se s někým v ordinaci žení.

0: se a pozvedneme závody, protože nejenom basket, jsme taky pořádní frajeři, naše holky nám věří, že naše úmysly ještě říce žádný nenesvěří. A proto nám věří, a takže vlastně když už můžete zpívat se mnou všichni, protože se vás to týká, tak
1: na kary.

0: Začal pořad Inkubátor, máme něco málo po 22. hodině, od mikrofonu rádia na vás zdraví Karel Kropáček a mám tu dnes hosta, o kterého jste mohli slyšet první skladbu s názvem Já mám peněz, a to je William Valerian. Ahoj, já tě vítám.
1: Ahoj, čau a dobrý večír.
0: Já jenom chci, protože vy, kdo ho neznáte, tak před mnou sedí mladý muž a musím říct, že už vlastně, co jsem si takhle od něj přečet a vlastně slyšel a vůbec jsem nevěděl, že v těch kapelách hrál, tak ho znám vlastně strašně dlouho a představíš vůbec, co si prošel za kapelama, anebo vůbec, jestli ty kapely ještě hrajou a to?
1: Jasně, to jsem taky sám nečekal, že toho bude znát jako tolik, takže já bych začal od té nejstarší kapely, kterou mám, ve které hraju úplně nejdíl, což je teďka zhruba nějakých 10-11 let, a to je kapela Yosso Indigo, kterou založila Emily Teal, což je Američanka, která žije tady v Praze a na nějakým jamu, tak jako poskládala muzikanty dokupy. Já jsem tam dorazil asi až o 2 roky později a ona to všechno píše, skládá a je to takový krásný, doporučuji, píše to španělsky Yosso Indigo. To je kapela, kde toho moc nevymýšlím. Tam si vymýšlím jenom své saxofonové party a tak nějak nemusím se na tom zase tak moc tvůrčně. Co chci použít za slovo, nevím.
0: Podílet,
1: díky, ano, je 10 večer, já mám za sebou 2 premiéry, tak se divím, že jsem schopen toho všeho tady ještě. No a tu kapelu prostě zbožňuju s ní hrát, je to tam úžasný vibe a všechno. Další kapela, tam už se na tom tvůrčně podílím velmi, tak ta se jmenuje C5 Hor, společně ještě s basákem Daliborem Pelcem, jsme tak jako vymysleli, zatím jsme nahráli jedno album a máme 2 singly vydaný a jeden máme pořád v kapse, který ještě musíme prostě vydat. Jo, Dalíku, jestli to slyšíš, tak to doděláme, díky. A potom mám kapelu, asi už bych mohl říct vlastně Nadnárodní divadlo, kterou jsem teda založil před rokem, nese stejný název jako to moje album.
0: A je z kterou to, si dneska hrajem?
1: Kterou si, ano, kterou vlastně toho album si dneska pouštíme. No a tu mám teďka jako nějaký rok a docela se to rozjíždí, musím říct, a je to kapela, ve které jsem řekl, že tam bude fungovat jediný politický systém a to je diktatura. Má diktatura prostě, že všecko bude podle mě. A ti lidi s tím naštěstí jako souhlasí, ale sami to samozřejmě jako jsou skvělí, přináší skvělé nápady a já jim vždycky dávám prostor něco říct a někdy to taky prostě zamítnu a někdy řeknu, jo, to je skvělý, to mi nenapadlo. No a tak, potom bych ještě zmínil kapelu Ökne s 2 přehlasovanýma O, a tu nikdo nezná ještě, s tou jsme měli zatím jenom 1 koncert a mám tady upomínku někde 2. října, že musím zavolat Maorovi van Gelderovi, což je izraelský kytarista, tady působící v Praze, se kterým jsme to založili společně s dalšíma muzikantama, že bychom to měli zase obnovit, protože jsme to opravdu, jako dali jsme si 1 zkoušku, já jsem říkal, nebudeme hlavně nic zkoušet, prostě je to takový experimentální jazz. Dali jsme si 1 zkoušku, zahráli jsme 1 koncert a ty doby jsem neměl čas prostě na to.
0: A já jenom připomenu, že vlastně teď jsme slyšeli skladbu z Nadnárodního divadla, já jsem ti vlastně slyšel solově před rokem a vůbec to nebylo Nadnárodní divadlo.
1: Ne,
0: že vlastně, že to bylo jako něco podobného jako s tím Izraelcem, nebo?
1: Ne, to, co jsi slyšel před rokem, tak tomu říkám, že je to takový můj solový loupovací projekt, kterým to vlastně všechno začalo, ta moje solová tvorba, že i to Nadnárodní divadlo přímo vychází tady z toho mojeho loupování, protože, jak všichni víme, že kolem roku 2021 byla taková nepříjemná pandemie, nevím, jste si všimli, tak jsme se tak jako museli všichni sociálně distancovat a já už jsem tehdy měl looper, měl jsem efekty, měl jsem prostě synťáky, měl jsem všechno, takže jsem v Hradci Králové, kde jsem byl tehdy v angažmá v Klicperově divadle, tak jsem dostal možnost být na zkušebně prostě a tam se sociálně distancovat společně se všema mýma nástrojema, které jsem tam asi 3 dny řešil, jak to všechno mám propojit, protože nejsem úplně technicky na tom nejlépe nikde, upozorňuji. A nějak se mi to povedlo a potom jsem s tím začal takhle hrát. Takže jsem tam, když mě vždycky někam pozvou, tak říkají, mohl by si přijet sám. Ono se to lidem dost jakoby vlastně hodí, zvukařům všem jsou rádi, prostě týpek přijede sám, rozdělal nástroje. A většinou je to improvizace, no. Ale třeba
0: ale
1: ta písnička,
0: podle mě těžká na zvučení, ne?
1: Jako já si to zvučím sám, jo, že vlastně ode mě už jdou jenom 2 jacky, zvukaři prostě, který jenom má možnost udělat, hele, tak tady, dej si to tady, ti to dám hlasitě takhle a ty si dělej, co chceš, takže já to potom slyším ve sluchátkách a sám si to mixuju, podobně jako si tady mixuju teďka od poslech, jak slyším svůj hlas teďka strašně moc a teďka méně a teďka strašně moc, ale vy to neslyšíte, jenom já.
0: Jasně. Tak a ty, ještě než si pustíme další skladbu, kde vůbec vzniknul ten nápad, nebo od který skladby si se odrazil, která je na tom albu jako taková první, která vlastně to Nadnárodní divadlo spustila?
1: Úplně první skladba je ta, kterou jsme právě slyšeli, Já mám peněz, to je úplně nejstarší skladba, kterou jsem napsal, když jsem bydlel v Holešovicích a probudil jsem se a zjistil jsem, že nemám vůbec žádné peníze. u sebe a tehdy se ještě tak platilo více cashem, než by jako dneska kartou prostě, takže jsem prostě šel vybrat kačky a tak mi to napadlo. A většinou mě takhle tak napadá úplně všechno, jakože se zrovna mi něco děje v životě a já si říkám, hej, to by byl dobrý song, no.
0: A jaký si teda pustíme další?
1: Jaký si pustíme další? Já bych teďka pustil Září, říjen, listopad, prosinec, což nevím, jestli tam máš. Jo, máš to tam.
0: Mám to tam.
1: Tak to je zase poslední skladba, pojedeme tak na přeskáčku tím albem.
0: Jasně, já se tam musím akorát nějak dostat tou myší.
1: Ano, prostě je to taková série absurdních forků. Ten vlastně ta moje tvorba i ten můj život. Hm?
0: Jo, tak počkej, já jsem to tam dal. Tak, teď by to tam mělo být.
1: Nádhera.
2: Raz, dva, tři!

bych se chtěl jednou převtělit v takového starého dětka. Být na ulici a mít mop a vytírat.

okénko slezských pesimismů. Narodíš se, přežíváš. Rypou do tebe, sere tě to, ale dá se to přežít. Zhebneš.

0: nám dohrát další věc od Williama Valeriana, který je dnešním hostem pořadu Inkubátor, a byla to skladba se strašně dlouhým názvem. To nebudu.
1: Prosím, řekni ho. Tak já ho řeknu. Září, říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec i srpen. Opravdu jsem to tak napsal na tu desku. Ano.
0: Tak a jenom, my jsme se tady bavili o vůbec, jak to, jelikož Nadnárodní divadlo vzniklo vlastně tvým nápadem, a ty si vlastně říkal, že kapelu si vlastně založil až po vydání alba. Mm-hmm. Že si vlastně dělal všechny ty nástroje?
1: Nástroje jsem všechny nedělal já.
0: Nehrál teda.
1: No ne, nehrál, já to na tolik nástrojů neumím. Dělal jsem to společně s Márou Štochlem, který má Wrench Studio a je to prostě hudební genius, takže ten nahrával kytary, basy, dokonce, nevím, jestli se to může říkat, Máro? Nevím, dobře, řeknu to, i ty bicí jsou jakoby softwarově naklikaný, no jo, není tam prostě žádný živý zvuk bicích, myslím, teďka přítomný, úplně všechno je to software, no. Ale kytary, basy nahrál on a saxofony jsem nahrál já, vokály jsem nahrál já, potom trumpetu nahrál Honza Šic, který účinkuje v Nadnárodním divadle, a v následujícím songu uslyšíme i Anešku Malou, která nahrávala nějaký vokály. Takže už aspoň víme teďka, co pustíme. Super.
0: A jenom se tak zeptám, kolik členů má Nadnárodní divadlo?
1: 6 lidí je na jevišti a jeden je zvukař. Jo. Říkal jsem si, potřebuji vlastního zvukaře, prostě to
0: nejde. Chápu.
1: A je to fakt dobrý rozhodnutí, je to skvělý. Jako prostě ten člověk, když ví, tak máš prostě vyhráno.
0: A četl jsem teda někde v nějakém rozhovoru, že ty jsi vybral tu kapelu kvůli jako obličejům, ale já tomu nevěřím, protože...
1: Já rád říkám, jakoby, tak jako s humorem, nevím, jestli to je poznat, já mám docela rád humor, ano. Si docela rád dělám srandu ze všeho všech a jak to nejvíce jde, takže jako do jisté míry je to samozřejmě pravda, protože já, jak jsem ještě divadelní herec a už jsem mi nějaké věci se mi jakoby zrežíroval, tak mi se strašně líbí určitá jako stage presence a myslím, že se mi to v tom Nadnárodním divadle povedlo nakástovat úplně naprosto výborně, prostě když se člověk dívá na Alberta Baxu, ve kterého hraje Dušan Černák na bicí a do toho hraje na basu prostě Peťa Kubošková a ve středu jsme tam takový já a dva ňuníci, což je Honza Šic a Aneška Malá, a já už vlastně potom nemusím dělat nic prakticky. Já můžu jenom jako být sám sebou a vždycky jim všem říkám ještě, a vemte si ty nejšílenější kostýmy, já musím vypadat co nejnormálněji prostě, no. Ale tenhle koncept ještě budeme dále rozvádět, až budeme větší a obrovštější kapela, na což se těším.
0: Jasně. Pustíme si další skladbu. Chceš tím něco říct? Nebo vůbec, co vůbec, jak vznikala vůbec Září, říjen, listopad, prosinec? Ta skladba ještě než přeskočíme k tý.
1: No, ta moje tvorba jako byla hodně zvláštní, protože třeba Já mám peněz, jsem napsal před 10 lety, to jsem věděl, že chci prostě udělat, jo. A Září, říjen, listopad, tak to byla poslední, tak tu jsem vytvořil přímo v tom studiu, kde jsme ještě nahrávali, tak jsem to tam ještě s jedním producentem, s Martinem Hráčkem, tak jsem řešil jako, hele, já chci napsat tady písničku prostě o koloběhu života, jakou takovou, jako, tak jsem mu četl text, a říkal, ne, to je blbý, zkus tohle, prostě dej tam jenom tam, dávej tam jenom Září, říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen, takže jsem to takhle napsal, potom se tam trošku střídá a mění ten text, to si vždycky musím vzít, na koncertě si musím vzít svůj textbook a číst to z toho, protože to prostě nejsem schopen se naučit, když bych měl na to asi určité, že jo, schopnosti mít, a tak nevím, nějak to nejde. No a ty ses mě ještě tady mimo záběr zeptal, co to je, jako sakra je na tom konci, no tak to se mi jednou povedlo se starým dobrým BS playerem, že jsem si pustil všechny 4-roční období Antonia Vivaldiho najednou. Takže to je ono.
0: No tak jste mohli slyšet až 4-roční období.
1: Všechny najednou, ale jakože to je prostě rok najednou, který proběhne přímo před tebou, je to úplně šílený.
0: Jak se ti to povedlo jako zvukově to naladit?
1: Mně ne, Márovi a producentům, no prostě, Márovi a Martinovi.
0: Tak jo, co nás čeká teda dál?
1: Já bych pustil teďka Cukrárnu u Smrda. To je krása, že po 10. hodině se můžou pouštět ty moje songy. Dříve se to v rádiu hrát nedá prostě, no.
0: Tak jo, tak si pustíme tedy Cukrárnu u Smrda.

0: Posloucháte pořad Inklubátor, dnešním hostem je William Valerián. Vůbec je to tvoje jako opravdové jméno, nebo to je pseudonym?
1: Je to moje opravdové jméno, není to Facebooková přezdívka, no. Opravdu, jako je to, docela mi to vyšlo s tím jménem, no. Mám pocit, že mi to tak jako předurčuje k něčemu. Takže díky, mami, tati, jestli to posloucháte, jo, tak nevím, co vás to napadlo, ale...
0: Jsem si právě říkal jako William, jako Shakespeare, a pak jsem si říkal Valerián.

0: Petrem Šmídem v roli, sorry Peťo, v roli Milouše, to, že jestli vám to něco říká, tak vás můžete slyšet, teda vědět, že to je prostě z muzikálu, teda tentokrát už z muzikálu Saturnin, který je vlastně ten muziku i texty napsal Roman Říčař, což jsem absolutně nepochopil, jak se něco takové může stát, ale já už jsem mu dost jakoby pochleboval po té premiéře, takže zdravím znova. A je to fakt jako, je to obří projekt, je to možná největší věc, v jaké jsem kdy účinkoval. Režíroval Tomáš Dianiška a hraje se to v divadle Hibernia. A byla teďka v sobotu premiéra a v neděli měli ještě další parta tu premiéru, takže jsem tam kolegiálně samozřejmě se šel podívat. A no a náležitě jsme obě dvě ty premiéry oslavili, takže já jsem říkal v takovém stavu, že si říkám jako, divím se, že ještě stojím pořád, no. Ale za chvilku jedu na Dovču, fakt jako literally za chvilku. Jako mi to letí za 4 očky.
1: Tak přeju šťastnou cestu, možná, že tě o tom promluvíme. Co nás, já, co je vůbec to druhý divadlo?
0: To druhý divadlo? No. Jako, ne, tohle to bylo, to byly ty dvě premiéry, prostě jedné věci.
1: Takhle,
0: jako,
1: jedný věci.
0: Ale... aby jsme se tam provcídali. Ano, a pak jako hraju v dalších divadlech, jako divadlo Metro, prostě na Národní třídě, kam vás taky zvu, tam máme takovou krásnou hru, která se jmenuje Hedy, hlavní roli Lucie Vondráčková. Potom hraju v divadle Mana v Kočce na kolejích a teďka se tak jako rozjíždí ta moje pražská kariéra, protože já jsem vlastně donedávna, teďka byla první sezóna, ta sezóna, co byla, tak byla první sezóna, kdy jsem byl na volný noze a předtím jsem byl, jak jsem zmiňoval, v Klitzprve divadle v Hradci Králové, v angažmá.
1: Jo. Tak a co nás čeká teďkon dál z hudby?
0: Co nás čeká teďkon dál? Jako rád bych zmínil, že tady to jsme právě slyšeli Cukrárnu u Zmrda, tak k tomu máme natočený už zase další krásný klip, který už jsem viděl a je to, fakt se to povedlo.
1: Už je ke zhlédnutí na YouTube?
0: Ne, to ještě není, to ještě čekáme, než se to myslím nabarví, ještě jsou nějaký poslední střih. Celý to dělá Richard Jaroslav Miller, což je prostě naprosto neskutečné setkání mého života. Vlastně po letech, kdy jsme byli spolužáci na Damu, tak jsme se loni v dubnu potkali a mu říkám, já tady mám nějaký klipy bych natočil, co třeba bych natočil, já mám peněz. A on, já se nad tím zamyslím, kdy to pošli. No a pak jsme se potkali od pár týdnů později, on říká, tak jo, dívej, já to mám vymyšlený, úvodní záběr, jo, ulice, a ty přicházíš z druhé strany, prostě mimo záběru, zojdeš do záběru, prostě máš v ruce jenom futrál od saxofonu a seš úplně nahý. A já, OK, tak to zní úplně naprosto skvěle. Ne, že bych byl takový exhibicionista, ale jako fakt jsme to natočili a povedlo se to, no. Takže díky, Richarde.
1: A co nás čeká teda dál?
0: Jo, teďka už bych pustil třeba, teďka bych trošku zpomalil, tak dáme 20 minut po půlnoci. Což za chvilku bude vlastně, že? No, za 2 hoďky ještě. Ještě máme 2 hoďky, dobrý.
1: Tak jo.

0: 20 minut po půlnoci. 32 minut po půlnoci. Dešť projasnil vzduch. To mám rád.
1: Tak dozněla skladba 20 minut po půlnoci. Jak tahle vznikala?
2: Tak tahle vznikala? Ta vznikala tak, fakt jako, já jsem vůbec neměl žádný plán.

0: Prakticky nikdy asi. Takže já jsem, jo, měli jsme naplánováno, že se potkávám v tom studiu a že budeme prostě, a měl jsem jediný, co jsem měl napsaný opravdu bylo, já mám peněz, takže den před tím studiem, nebo dva dny, jsem tak jako chodil po Praze a přemýšlel nad tím, co chci, to jako budu dělat, jako když najednou dojde na to, že nebude co dělat, ale máme pořád zaplacený, jakoby, nebo zaplacený, domluvený prostě čas ve studiu. No tak jsem si vzal prostě sbírku básní mého kamaráda Martina Ditka, se kterým to jsem ještě nezmínil, zapomněl jsem, máme ještě kapelu Sotein ostravskou, ale teď už jakoby momentálně už živě nevystupujeme, protože to bylo fakt jako náročný nás ještě spojit jakoby přes Praha Ostrava prostě. Udělali jsme pár koncertů, nevím, jestli
1: to... A to bylo tak jako jazzově nebo?
0: To je takový experimentální post-rock jazz, no. Jako doporučuji poslechnout někdy. Na Spotify a takhle různě se teda najít. To jsme vydali desku v roce 2023 a je to taková, jak já říkám, až je to jako někdy neposlouchatelné, ale takhle jsme to chtěli. A vlastně jsme se začali bavit teďka o vzniku i nové další desky, kdy jsem říkal, že bych naopak, jako jak dělám tady prostě strašnou srandu a tohle, tak tady v tomhle projektu bych chtěl opravdu otevřít ty nejtemnější části našich jakoby zákutí mysli, co dokážeme najít a opravdu to jako... Už jsem vymyslel jednu písničku, jmenuje se Pokoj a to je o tom, že se člověk ráno probudí a ten pokoj na něho hřve. Tak bych to jenom jakoby zhudebnil tady tohle. To bude v pohodě, podle mě. To bude fungovat. Bude to pořád trošku vtipný, ale zároveň to má být fakt jakoby strašný. No, tak jsem se otevřel jeho sbírku básní, co napsal a já mám rád Einstürzen den Neubauten taky, že jo? A ti mají písničku 12300 fünfte Nacht. Tak jsem si říkal, tak já pojedu tak, že prostě, když tam bude číslovka na té básni, tak to je ona. Má a kašlu na to, prostě jakoby zapíchneš prst. No, takže jsem takhle tak projížděl tu sbírku básní a tam 20 minut po půlnoci, tak jsem to přečet několikrát za sebou, říkám si, tak a to je ono. A potom si Mára ve studiu hrál s mým Tereminem a s mým kalcilátorem KP3, který je vlastně efektor takový, takže jsem tam nastavil takové LFO, že ten, jak jsme mohli slyšet na začátku, že ten prostě zvuk toho Tereminu najednou nevydával prostě ten táhle jakoby dlouhý prostě ten zvuk, ale dělal prostě pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, protože člověk se pořád pohybuje tu rukou neustále, no a byl základ pro písničku prostě. Tak se tak to všechno vznikalo, všechno prostě, úplně jako fakt jediná napsaná věc opravdu bylo já mám peněz, jinak všechno vzniklo prostě na místě. No.
1: Jo. A co nás teda bude čekat dalšího?
0: Tak teďka bych dal, ať už se, to už se budem dostávat k těm jakoby zásadnějším ještě věcem dvěma, takže zbývá ještě Fučí Fučík v Austrálii, o kterým sám pořádně nevím, co si mám myslet, ale to je, jo, to byla druhá napsaná věc, respektive text, protože Dušan Černák, můj bubeník slovenský, tak jsem za ním přišel a to bylo zrovna, když jsem měl někdy v období kolem druhého, třetího toho loopingového koncertu, teprve v roce 2021, ještě jsem vůbec neuvažoval nad tímhle a říkám, já potřebuji napsat nějaký songy, ale já nevím jak, já neumím psát prostě, nemůžeš mi něco poradit a on sedni si, píš si, Fučí, Fučík v Austrálii, otazník, Fučí, otazník, Fučí, otazník, Fučí, Fučík v Austrálii, tečka. A já. Tak super, díky, geniální, ok. A k tomu jsem tam dodal ještě prostě, aby se tam říkalo, do you come from land down under, což je prostě zase citace z Down Under od, jak se jmenuje ta kapela? Teď jsem to zapomněl. Do you come from a land down under? Jo, tohle. Já to pak řeknu, já se to najdu teďka.
1: Jasně.
0: Man at work, ano, už jo. Jsem si vzpomněl. Dobře. Nebylo to trapný.
1: Tak jo, tak si poslechneme tu skladbu.
0: Budeš těch chvilku divně dýchat, můžu?
1: No.
0: Dobře, to je všechno.

strašně dlouhý nájezd, to má ta písnička.

0: Dozněla další skladba Fučík v Austrálii. Když jsem ji takhle slyšel, mi napadlo, neoslovil tě vůbec někdo, aby si dělal hudbu třeba pro divadlo?
1: Jo, já jsem už pár hudeb pro divadlo udělal, takže, ale nebylo to nikdy na základě tohodle, což nevím, co to vlastně o mě vypovídá, nebo o tom všem, že to asi nikdo nikam nechce.
0: A tak já nevím, teď snad koncertuješ, ne, s tím nadnárodním divadlem?
1: Jako teď už jo, no, teď se ty koncerty rozjeli, že před letos jsme jich odehráli nějakých 7-8 a musím říct, že to mělo fakt jako stoupavou tendenci, že když už jako jsem hrál na Povaleči nebo na festivalu Regény v Hradci Králové, kde mám asi takovou největší fanouškovskou základnu, pochopitelně díky tomu divadlu asi a takhle, nebo nevím vlastně proč, proč vlastně, no tak na Povaleči, když nám je celý ten stan prostě řval tady ty moje texty, jako který, třeba to, co uslyšíme teprve, nebo ale i září, že to prostě nestalo, se to asi dobře pamatuje, nebo já nevím, nebo já mám peněz a takovýhle prostě věci, tak jsem si říkal, aha, tak to už asi začíná být nějaký jakoby přesah, nějaký úspěch, no a teďka poslední vlastně koncert, který byl za mě mega úspěšný, byl prostě headliner Ponton, kdy tam byla celá redakce, bylo tam celý obsazení toho Saturnina, což je ten muzikál, o kterým jsem mluvil, že se že ho hrajeme teďka nově v Hibernii a pak tam byli nějací jako muzikanti profesionální prostě a jako všichni mi řekli, že je dobrý. Že, jako, že se královsky bavili a že to funguje, takže ne, to byl jeden z posledních, ještě jsme hráli na festivalu v Hradci Králové, Let's Bask. No, prostě nějak se to jako, nějak se daří, no. A já píšu další songy, budu vydávat prostě další klip, budu vydávat další song a už to začíná všechno, už mám domluvený studio zase. A už to mám domluvený.
0: Jak trvá třeba natáčení klipu? Jako...
1: Tak
0: třeba Pivečko pohodička.
1: Třeba Pivečko pohodička byl absolutně největším projekt, co jsem kdy zažil, že jsme udělali jako to, fakt jsme měli 6 dnů rozfrcaných takhle vlastně přes celý prázdniny, kdy poslední natáčecí den bylo, že jsme se nedokázali pořád domluvit prostě na čase, kdy jsme potřebovali natočit prostě tu jízdu na tom koni, no. A z toho koně jsem teda úspěšně taky spadnul. Bolí mě za krkem ještě teď, ale to už je před rokem, jako no, se mi to vrací nějak, no. A bylo to, no prostě šílený to bylo, a díky panu Kytkovi, reálnému panu Kytkovi, prostě to je opravdu žijící člověk, tak to vypadá, že asi pustíme to pivečko teď, že to bude.
0: A mě to jedno, mě to jedno, jestli chceš to.
1: Dáme tohle, no. Jo. Tak to je prostě, ono, ty poslední dva songy ještě s tím jako vznikem všeho, i ty klipy jako spolu docela dost jako souvisí prostě, že to, ten třeba Pivečko pohodička opravdu vznikl song, takže v Hradci Králové jsem měl jednu oblíbenou hospodu hned vedle divadla u Pražského Groše, tam jsme se skamarádili s místním výčepákem Pavlem Sontákem, který dokonce i hraje v tom klipu toho kámoše, co se musí na tu pivku a na konci, když se povede jít znova na pivko, tak on je najednou ten výčepák, že jo, všichni říkají, to nebude dávat smysl. A říkám, a proč by něco mělo dávat smysl někdy? Nesnáším smysl. No, takže... Takže vlastně to vzniklo tak, že jsem se potkal s reálným panem Kytkou někdy v roce 2022 a ten říkal, já si dělám teďka pilotní prostě průkaz na helikoptéru. Já říkám, tak kdy vědět, až to budeš mít? Tak přišel nějaký rok, dva později, prostě říkal, tak už to mám, slavíme. Já říkám, tyjo, a až budu někde prosírat nějaký představení, co, protože to člověk má neustálý prostě strach, že se to někdy stane. Přiletíš pro mě tu helikopteru? On říká, sypíš? A já říkám, to by byl zajímavý song. Tak takhle to vzniklo.
0: Takhle vznikl pip.
1: A potom vlastně se ještě stalo to, že jsem jako nahrál, natočil první sloku a poslední sloku a basák ze EPS Hor, Dalík, mi řekl, to je strašná nuda. To se ti nějak jakoby jenom povedlo prostě doletět na představení helikoptéru. Bude tam ještě nějaký větší drámo. Já jsem si říkal, jako chce to ještě něco, chce nějaký prostě palání z helikoptéry, prostě nějaký další dopravní prostředek. No, takže to jsem potom taky ve studiu, takhle u mikrofonu jsem tam datloval do telefonu prostě. Mára už připravený s prstem u tlačítka Record a říkám, ještě ne, ještě potřebuju nějak vymyslet prostě, v jaký se odehrává by vesnici, prostě nad čím prolítáváme, to dává smysl. Protože Zlomnice nad Popelkou se pravděpodobně letí přes Jičín jako a tak. No, takže. Takhle jsem. Ptal se někdo na to vůbec? To říkám teďka asi jo, ne, nebo ne?
0: Ne, ale je to zajímavý, je to určitě zajímavý, protože ten klip je na YouTube, tak se určitě dejte, pokud jste ho ještě neviděli.
1: Jo, dejte si, já jsem u toho fakt malo umřel, jakže když to na to nedáte, tak jako, čemu
0: jsem
1: to dělal?
0: Teď se jenom zeptám, to album je trochu kratší, jak to děláš na koncertech, jako čím nastavuješ?
1: Čím nastavu kaši? No, tak mám ještě další song, který jsem napsal, no. Antibiotika na hlavu, ten teďka vydám nově.
0: No, no, no.
1: Potom mám ještě jeden song, který jsem nikdy nenahrál a ani ho moc nahrávat nechci, ale je to super song, že se tam prostřídá celá kapela prostě na solech a všichni se představí.
0: Jo, tak to je.
1: Tak ten se jmenuje Dva hňupy v Mercedesu a je to taková jako hříčka zase jenom prostě, kterou jsem napsal, když jsem spěchal do Mostu, do divadla, když jsem byl kdysi v Mostě v divadle. Tímhle A pak tam máme třeba song, který se jmenuje Odette, což je takový starý americký lidový song, který zpívá Aneška úplně nadpozemským hlasem prostě a je to vlastně dialog se smrtí o tom, jako co bude. No a přemýšlím si, ano, a teďka jsem napsal nově písničku, která se jmenuje Muž, já jsem ji teda ještě nenapsal, je pořád taková improvizovaná a to je nějak takhle, představte si muziku, že zní, jo, a já si vezmu prostě šálu, oslepím se a Aneška mi tak jako ve stylu Davida Bowieho nalepí takový dva kusy obou stranky jako na oči a já dělám takové věštecké nahý smutný muž, který pláče, naříká, je frustrovaný, muž, který se ztratil, muž, který se nenašel, muž, který se našel ve výrobě keramiky, muž, který vyrábí opravdu špatné keramické hrníčky a nejsou to ani hrníčky, jsou na tom takové roury, protože nemají dno, muž, který vyrábí špatné keramické roury. A tak to jede dál, prostě tak dokud to jde.
0: Já se snad už plně těším, že až někdy budeš koncertovat, že na to půjdu.
1: Jo, jo, přijď, zvu.
0: A rozhodně si to asi nenechte ujít taky, dokud jo. Se to ještě neviděli.
1: A je to pokaždý takový jako jiný, nový, tohle jste fakt improvizovaný, jednou se mi to možná povede napsat, ale nepovede se mi to zapamatovat, takže to potom budu dělat pokaždý jinak jako a vymýšlet nový věci, co se tomu muži můžou vlastně prakticky dít, aby byl neustále smutný, frustrovaný, sám, špatný.
0: Takže pivečko, pohodička teďko.
1: Jo, dáme to tam.

0: Halo.
1: No, no kde seš ty, Magore? Už tady máš 4 minuty bejt, za hodinu hraješ, vole.
0: Co, kde?
1: No, představení, v divadle vyprcaném, dělej!

pěkná vesnička. Asi Jičín, nebo tak. Hej, proč klesáme? Aj do píči. Ve vrtuli pták, ale pořádný skalní vorel. Padáme z nebíčka. Já a kytka. Pohodička. A naše helikopterka zachrání mě.

0: Pivečko. Pohodičku. Zničený. Skrvavený. Spokojený. Pivečku. Pohodička. Hej, kde mám toho koníčka?
1: Tak, pokud jste ještě neviděli klip, tak určitě si to dejte, je na YouTube William Valerian, Pivečko, pohodička. Říkali jsme si o něm v minulém vstupu, ale i ta poslední skladba od tebe vlastně má skvělý klip.
2: Jo,
1: ač je teda jenom z hospůdky.
2: Uh-huh, uh-huh. A to je zase ta zmiňovaná hospoda, no. U Pražské Ogrše, jako, kde mě zase opět Pavel jsem tak nechal natáčet. A tentokrát to byl jako rekord. Jsem tam prostě domluvil spoustu různých jako lidí, se kterýma jsem vlastně se v průběhu těch let jako bavil o té svojí tvorbě. To jsou lidi prostě z hospod, jako který jsem z Hradce Králové, který jsem jen tak jako potkal. Kolegové herci, někteří taky všichni možní prostě muzikanti. Je tam paní, která prodává prostě kabelky, tak mi je dodala jednu kabelku a pak přišla se podívat na natáčení a říkám, pojď, budeš v záběru, no majet na budi, Regino, že? No a hotové, takže ten klip, dokonce tam projde i Lucie Vondráčková, která prostě byla v Hradci ten den prostě se mnou, tak jsem říkal, tak to bude
1: nejlepší.
2: Jo, jo, tak to bude nejlepší, až tam takhle jako, já už dělám takový iShorts, kdy chci, nebo aby se, jako, že se vlastně v průběhu toho klipu zaměří jenom na každého člověka jednoho, co dělá, protože to je fakt jeden velký záběr, že jo, a děje se tam toho strašně moc a strašně rychle, že já jsem jako vlastně první sestři, když jsem viděl, tak jsem Richardovi řekl, hej, tak to musíme brutálně zpomalit, protože to se fakt nedá usledovat, ani co se všechno tam, jako, co jsme tam všechno vymysleli, ale bylo to rekordní docela, že celé osazenstvo začalo přicházet takhle 12. A tak jsem říkal, tak si natočíme i ty příchody opravdu, že se tam začnou postupně zjevovat a najednou je plná hospoda. A myslím, že kolem 17:30 nebo 17:30, věci nejsem jistý. Já myslím, že fakt 17:30 po 4 hodinách, 4,5 hodinách jsme měli hotovo. Jsem říkal, tak jo, záběr hotov, pak to není co řešit. Uděláme ještě poslední, tam se změní jednou záběr a hotový, no. A já jenom jsem chtěl, ať to vypadá jako taková prostě zahrada pozemských potěšení od Hieronyma Boše, nevím, jestli ten obraz opravdu takhle jmenuje, nebo nějak jinak, ale jenom, ať je to prostě takové zvěrstvo, jako no, které se děje prostě furt všude.
1: A chutná ti tak to pivo? Nebo je to spíš jenom takový, jako...
2: No, tak třeba tady zrovna v tom Hradci Králové, jako já jsem jako to, takový vztah k té Plzni ještě předtím jako neměl, ale díky tomu, jak ten Pavel tam s tím pracuje, s tím pivem, tak jsem ho jako opravdu začal mít a najednou člověk už potom, jako když ví, že něco je takhle jako dobrý někde, tak nemá potřebu už potom si drávat ani nikde jinde. Protože, takže jsem jakoby začal pít to pivo hlavně tam pořádně, no. Yes. Ale tím taky jako potom začaly vznikat ty nápady a ty songy a zrovna ten další song, tak ten jsem vymyslel s kolegou Jakubem Tvrdíkem, text myslím jsem vymyslel s Jakubem Tvrdíkem, který napsal, jak to říká, letí snění, letí naši hoven do nekonečna, tak tohle jsme napsali spolu a já jsem tam vymyslel jenom slovo dnešní snění, protože to chtěl nějak ukončit a nedával to smysl, tak jsem říkal dnešní snění, no. Nevadí, jo, ne vždycky se daří. No a druhou část, kdy se zpívá už lásko, nedám piv 25, už mi není ani rozumět, blablabla, už jich nedám 25, jedno, tak tohle...
1: To je nějaký zmožek, ne, nebo něco takového.
2: No, jako, to je původně Pavel Bobek, je to takhle jako...
1: Jo, Pavel Bobek, já se, že to je takový to, už mi lásko není 20 let.
2: Ano, jo. Taky, vlastně se tam všechno takhle, tak se tam jako propojuje a to vzniklo tak, že jsem seděl prostě za výčepem a říkám tomu Pavlovi, já chci napsat písničku o téhle hospodě, nebo o tom pocitu aspoň, nebo něco. A ten Pavel, který sám, ten výčepák, jako, který sám je velmi takový, řekněme, sečtělej kulturní člověk, tak prostě říkal, no tak si píš. A celý mi jako tady tohle to nadiktoval, jo, takže ne všechny texty jsem taky vymyslel, jenom já sám, jenom někdy je to prostě dílem jakoby okamžiku, který prostě zrovna nastal, jako. A vlastně tady k té písni, kterou jsem chtěl udělat o tom, že jsem chtěl, ať se to jmenuje třeba U Pražského Groše prvně jenom, tak už mi jako napsal i jeden režisér, Petr Štěn, mi takhle poslal text, jenom že ho něco napadlo jenom. A já říkám, super, ale úplně to asi nebude jakoby ono, jak by řekl John Lennon.
1: Tak jo, tak si ho pustím.
2: Tak já budu ještě dýchat chvilku, jo? Ne, dobrý. Ano, a to je zvuk dveří z té hospody.

0: No a ráno vstanu a pobliju se čajem.
1: Tak my jsme se pomalu dostali k závěru pořadu Inklubátor.
2: Co říct na závěr, že?
1: Co říct na závěr?
2: Pojďme si tak na závěr jako trošku zafilozofovat.
1: Tak rozhodně, chystáš teda už další desku?
2: Ano, chystám další desku. Já chystám vlastně ještě předtím, než jsem vydal první desku, už jsem začal chystat další desku, mám pocit, já jsem pořádně nevěděl, co chci jakoby dělat nikdy. Takže teď už jako jo, mám dva songy, což budou singly, ale já to určitě dám na tu desku, ať je to součástí něčeho většího. No a dále jako jo, chystám teďka písničku, která se jmenuje Dinosaurus třeba. To bude asi o tom, že se jednoho dne probudím a je mi blbě, tak jdu doktorovi a ten mi řekne, jste v tom a já, v čem? No, v tom, jste těhotný. Pak porodím dinosaura. Nevím ještě, o čem to bude přesně, jak se to povede, ale takovýhle věci chystám. No.
1: A teď spíš se zeptám, co vůbec ty ostatní kapely? Jsou teď jako v útlumu nebo koncertujete taky, když bych chtěl jít na tu Sepis Hor? Nebo...
2: No, já se snažím, ať pořád jakoby něco děláme furt, takže se Sepis Hor jsme měli domluvený soustředění a pak jsem to potřeboval přeložit v jeden moment, protože jsem říkal, hej, tak tady mám poprvé po dlouhé době 5 dní v kuse volna a musíme nějak využít k tomu nějaké jako revitalizaci, protože prostě ta psychohygiena tady v tomhle je asi fakt velmi důležitá, takže já vždycky se někam seberu a odjedu ideálně do Lomnice nad Popelkou. Takže jsem jako zrušil tohle soustředění, ale budeme zkoušet jakoby tak kontinuálně nově, protože máme vlastně spoustu nových věcí, co dělat. A koncerty, nebudu vám hát, žádný teďka domluvený, jakoby se Sepím, mám pocit, nemáme.
1: A v brzké době aspoň to Nadnárodní divadlo?
2: A Nadnárodní divadlo v brzké době taky žádný není, protože teďka čekám, až se sám vrátím z toho Irska, kam jedu zítra. A pak se vrhnu na prostě bukování a nabízení to a tak a budu doufat, že na zimu se povede udělat nějaký takový tour. Chtěl bych udělat ještě jako jet prostě zahrát do Ostravy, do Havířova, do těch mých rodných jako míst. Ale i třeba do takového Brna bych se jako nebál zajet, teda bál. Ale i tak bych se prostě jako by nebál, teda bál, ale prostě bych jel, i když bych se bál. Já se tak všeobecně bojím, že jo?
1: No tak jo, tak hele, díky moc, že jsi dorazil.
2: Já moc děkuju.
1: Je vůbec někde k sehnání to album? Kdyby ho někdo chtěl si
2: jako
1: stáhnout?
2: Fyzicky nebo?
1: No fyzicky nebo aspoň stáhnout.
2: Hele, fyzicky u sebe mám asi nějakých teďka 70 jakoby vinylů, které jsem udělal.
1: Jo, ty jsi to vydal na vinylu?
2: Já jsem to vydal na vinylu. To je zase novinka teďka, jak jsem to jako vydal před rokem, tak teď jsem to jakoby vydal na vinylu. Takže ty mám u sebe já fyzicky a prodávám je jenom já, nikdy jinak dostání nejsou. Ještě kromě shopíku Fono.cz, který je za Národní třídou, tak nevím, jak se tam prodávají. Přesně, zdravím Martina Mikuláše. A jako potom dá se to samozřejmě najít na všech streamovacích platformách, na YouTube, úplně jako všude, prostě i zdarma, ale když si koupíte tu desku, tak mě tím podpoříte, pochopitelně, že jo. Takže když tak prostě mám Instač a Nadnárodní divadlo má taky Instač, tam mám asi 130 sledujících, protože je to nový Instač, tak kdyby nás někdo chtěl jako sledovat po tomhle rozhovoru Nadnárodní divadlo na Instači, tak budu rád, protože když se promotéři podívají, kolik má kapela sledujících a je tam 130, tak úplně nejsou nadšení, že? Takže tak.
1: Tak jo, tak díky moc. A zase se někdy tady uvidíme, nebo na koncertech.
2: Těším se, děkuju, já tady musím přijít nahrát ty dveře, že?
1: Jo, jasně, jasně.
2: No, zvuky dveří nahrávám všude.
1: Jak jste mohli slyšet třeba právě ve skladbě Lásko mě ubývá Skilled na začátku, tak se mu líbily tady naše dveře od záchodu.
2: Je to. Tak dík, zdar.
1: Tak jo, mějte se a už je konec pořadu Inklubátor, už jenom poslední skladba Chris Sadler. Lost in the Night, tak příjemnou noc a za malou chvíli už je Jazz a Fusion hodinka na Rádiu 1. Od mikrofonu Rádiu 1 se loučí Karel Kropáček a
2: William Varian.

Příjemný poslech od mikrofonu Rádia 1 vám přeje Dan Votíšek. Posloucháte samozřejmě Jazz a Fusion hodinku. Dnešní pořad bude ve znamení nových alb a začali jsme novou deskou saxofonisty a skladatele Luboše Soukupa. A toto album natočilo společně s klavíristou Jiřím Levíčkem, kontrabasistou Jaromírem Honzákem, za bicími byl Jakub Švejnár a hosté, dva kytaristé, David Doruška a Kasper Heilesen.

Tolik ukázky z nového alba kapely Baron Hay, zpěvačky, skladatelky a také textařky Simony Hulejové. Nové album vydala nedávno také zpěvačka, skladatelka a textařka Adele Fox a bude jí patřit závěr dnešního pořadu. Já se budu těšit opět za 2 týdny a přeju vám příjemnou noc. Mějte se krásně.

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

0: tak, že jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2, pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

0: Táta.
1: Lala.
0: Ne, máma.
1: Lala.
0: Ne, řekni máma.
1: Lala.
2: Tak řekni Radio 1.
1: Lala.

Cože?

Just let it go.

0: Andrej.
1: Albert?